zas dva cůpky mám.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal a pod názem ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z buču, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
1: Samozřejmě pepř. Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm. To je výborný.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí slunečnicu, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každý ho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíkám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat. Jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvol, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
5: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže, za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kysela.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká.

0: hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
1: Jano, jste někdy štamgastkou v nějakém podniku?
0: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
1: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
0: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
0: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
1: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
0: no,
1: nebo?
0: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
1: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
0: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježíš, mané, no ze zelím, no.
2: Segedin.
0: Děkuju, no, jsem sklerotická. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
0: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
1: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
0: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivují, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hlejte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži, a byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jít na Blata, jít do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj v té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanu, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích, a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudleba na vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straně a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nimi hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a to mi asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klenetu, křídlovek a baskřídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci, a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve. A já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásně.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife? Co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
1: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
0: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
0: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
0: A vám, Iveto?
1: 63.
0: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. A začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
0: Ale to asi není ta typická krize.
1: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakují v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku, z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučata má v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konfliktní?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělé děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Určitý, jako, protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to... takhle jeden ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená. Že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Ministerstvo kultury otevře hrady a zámky pro veřejnost na 2 dny zdarma. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přehánkami nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré ráno. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ošetřili během prvního roku přes 22 tisíc zvířat. Jde o rekordní počet. V loni jich za stejnou dobu bylo zhruba o 4 tisíce míň. Zvířat je letos víc, častěji přichází do střetu s člověkem a vliv na to měly i letošní vysoké teploty. Ochránci ale často kvůli nedostatku personálu nebo peněz narážejí na své kapacity, pokračuje Marta Kroča-Brindová z Českého svazu ochránců přírody.
2: My jsme si už před 2 lety udělali takový jako průzkum, sehnali jsme si čísla a zhodnotili jsme, že v té době provoz celé národní sítě záchranných stanic potřebuje zhruba 100 milionů. V současné době dostáváme z Ministerstva životního prostředí 25. My se snažíme vyjednávat i s kraji a taky se to týká i obcí a měst, protože ta zvířata se nacházejí na jejich území.
0: Ministerstvo životního prostředí připravuje nová pravidla programu péče o krajinu pro roky 2027 až 2032. V nich například zvažuje, že by záchranným stanicím vyplácelo peníze předem, aby měly zajištěné financování včas. České státní hrady a zámky budou přístupné 2 dny návštěvníkům zdarma. Oznámilo to Ministerstvo kultury, které tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií.
3: Zámek Lednice nebo hrady Karlštejn a Křivoklát. To jsou jen některé z více než stovky památek, které se otevřou zdarma veřejnosti 30. srpna a 27. září.
4: Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
3: Popisuje ministr kultury Otto Klempíř za motoristy.
4: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu.
3: Návštěvníci můžou přijít na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu až po zakoupení lístků online. Kvůli omezené kapacitě. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Podle autorky projektu Diany Gal bude prvním bodem Nová Pec. Z ní se pokračuje kolem Schwarzenbergského kanálu ke svatému Tomášovi na Vítkův hrádek, dál na Lipno nad Vltavou do Frimburka a odtud zpátky do Černé v Pošumaví. Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidi, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy v tom ale zabránil, oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami hlavně na horách, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Na horách naměří 23 až 26. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Práce na silnici jsou důvodem kyvadlového provozu mezi Chvalšinami a Křenovem na Českokrumlovsku. Malé zdržení vás čeká kvůli semaforům u Červeného dvora. Dobře dojeďte šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A tak tak dnes společně završíme další prázdninový týden, co říkáte. Je tady neděle s datem 2. srpna. Jihočeské ráno začíná krátce po 5. hodině, konkrétně 5.05, to je aktuální čas a v kalendáři. Dnes 2. srpen, tedy s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, tak věřím, že to probouzení se je příjemné, protože je tady stále ještě víkend. Pokud náhodou máte nějaké pracovní povinnosti již takhle brzo o dalším víkendovém ránu, tak věřím, že s námi vám to uteče s úsměvem a s dobrou náladou. Písničky, které nestárnou, máme samozřejmě pečlivě nachystané, zazní Iveta Bartošová, Ricky Epovery, Olympici a právě teď jest připravena Anaka a Noc na zemi. Za chvíli už také kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu 2. srpna, tak si na něj počkejte. Dobré jitro, příjemný poslech.

0: I ta dnešní noc na zemi vrcholí, protože už tady máme brzké ráno 5 hodin, k tomu 10 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jdeme na dnešní kalendárium s datem 2. srpna. Dnes je 2. a 14. den roku 2026. Do konce roku zbývá 151 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota v letech 2013 až 2018, a sice 2013 a 2018, a sice 34,6 stupně Celsia. Nejnižší v roce 1935, kdy naměřili 9,7 stupně. Svátek má dnes Gustav, je to jméno švédského původu, které se vykládá jako opora, sloup Gotlandianů, tedy Gotů. Osmdesátiny právě dnes slaví herečka Jaroslava Pokorná, narozeniny má také filmová dokumentaristka Olga Somerová, slaví klavírista Igor Adrašev, také americký herec, scénárista, režisér a producent Kevin Smith a nebo basketbalista Jiří Zídek. Před 110 roky byla založena ruská automobilka ZIL, výroba byla zastavena v roce 2012. Další výročí, které se vztahuje k dnešnímu datu, je to 95 let, co se narodil československý fotbalový brankář William Schroif, vicemistr světa z roku 1962. Zemřel v roce 2007. Před 60 lety zemřel kapelník, zpěvák a skladatel R.A. Dvorský, narodil se v roce 1899. Je to 45 let, co zemřel politický vězeň z 50. let Jaroslav Brodský, zakladatel organizace bývalých politických vězňů K231. Narodil se v roce 1920. Taková jsou tedy dnešní výročí, za chvíli už počasí, tak nám pojďte napsat, do jakého rána i co se teplot týče se probouzíte. 900 11 03 je číslo naší SMS brány, zprávy posílejte ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno s jen ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. 27 až 30 to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 23 až 26. Vítr dnes povane o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Předpokládané úhrny srážek do 4 mm a rozptylové podmínky dobré. Nad Duchovicemi zataženo 17 stupňů, bez větří, deštík, nikde klidný den všem, přeje Josef. Taková je první dnešní SMSka od vás. Díky za ni.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Na první pohled možná nenápadné ovoce, které ale v sobě ukrývá překvapivě bohatou chuť i dlouhou tradici. Řeč bude o dřínech a jejich plodech. Kdy dozrávají a jak poznat správný okamžik ke sklizni? O tom se dozvíte více tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Hezké nedělní ráno.

0: Se vám každá touha a přání vyplní, to vám ze srdce přejeme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a čekají nás zprávy s Gabrielou Bláhovou.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení taky zdraví matek. Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Taky obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné. Pouť Porcinkule dnes omezí dopravu v Jindřichově Hradci. Už od rána řidiči neprojedou v historickém centru a jeho bezprostředním okolí. Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové jsou kvůli atrakcím uzavřená taky parkoviště Jitřenka a u sportovní haly. Po dobu konání slavností můžou řidiči mimořádně parkovat na Travnaté ploše u Miřijovského ulice. Další evakuovaní obyvatelé by se dnes ve francouzském departmánu Gironde měli vrátit do svých domovů. Hasičům se v posledních dnech podařilo dostat požár nedaleko Bordeaux pod kontrolu. Zpátky se díky tomu mohlo vrátit už přes 210 tisíc lidí. Dnes pokračují mezinárodní závody v dálkovém plavání na Lipně. Závodníci měří své síly v závodu o pohár starostky Černé v Pošumaví, pohár Lipenského vodního záchranáře už po 22. Registrace na dnešní závod je do 9 hodin se startem 9 hodin 20 minut. Připravené jsou štafety 4x250 metrů bez rozdílu věku a pohlaví a 1 kilometr pro dospělé. Baseballisti Sokola Hluboká se včera utkali s Draky Brno. Ti je porazili 10-2. Dnes je další zápas v plánu od 19 hodin. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala na Českokrumlovsku u obce Rojšín. Na místě jsou všechny záchranné složky. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pro lidi s chronickými nemocemi, jako je třeba srdeční selhání, znamenají tropické teploty zátěž. V posledních dnech se to projevuje také v českých nemocnicích. Do té Vinohradské v Praze zamíříme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. 5:33 probouzíte se do nedělního rána s datem 2. srpna. Dobré jitro, příjemný poslech.

0: Ani člověk nemusí do Itálie, aby se dočkal horkého letního počasí. Ne vždy je to ale uvítání hodné. Ano, teploty v Česku šplhaly ke 40. Vedro zaměstnává taky urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce dokáže správně pumpovat krev do těla.
1: Dobrý den, paní Dejlová.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dýchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
4: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
4: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
4: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech. Často to bývá právě horkem, dehydratací. Musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu. To nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek. Zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
5: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je zataženo, fouká svěží vítr, je 17 stupňů, přeji všem stále zdraví, podepsán je Jindra. On ten svěží vítr dělá s počasím divy, co si budem povídat, aspoň to ráno bude o něco příjemnější. Jaká bude neděle, co nám slibuje Český hydrometeorologický ústav? Očekáváme oblačno až polojasno s jen ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. 27 až 30 naměříme v nížinách, na horách 23 až 26. Vítr povane o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, předpokládané úhrny srážek do 4 mm a rozptylové podmínky dobré.
0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.cz.
1: Do záplatí Vimperka, Bechyně či Chelčic se podíváme už za chvíli.

0: Kultura je krásná věc. Já ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice upřímně zdravím například i všechny ty, kteří si stejně jako já užili festival Hrady CZ v Hluboké nad Vltavou. Bylo to naprosto báječné. A protože kultury není nikdy dost, tak jdeme za další, která nás čeká právě dnes.
1: Tipy pro volný čas.
0: Festival Křiku let v Záblatí Křišťanovicích u Prachatic dnes od 15 hodin nabídne divadlo Potulného čajovníka. Prázdninová neděle ve Vimperku tradičně patří dětem a loutkovému divadlu. První srpnový víkend nebude výjimkou. Do městského parku dnes v 15.30 přijede oblíbený vimperský kašpárek, který malým i velkým divákům představí dojemný příběh z pera Karla Čapka – Dášeňka. Koncert zpívající klarinety rozezní dnes v 18 hodin kostel svatého Michaela v Bechyni. Vlastivědný výlet do Chelčic pořádají dnes ve Volyni. Odjíždí v 10.14 autobusem ze zastávky do Bavorova a odtud pěšky. Zpátky se pojede večer z Bavorova. Festival Krumlov dnes od 15 hodin nabídne koncert Klarami kvartet v Českokrumlovské klášterní zahradě. Tak věřím, že jste si vybrali ať už výlet, či hudbu, či nějaké to divadlo, že budete spokojeni. Užijte si to.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Studenti Českého vysokého učení technického v Praze pomůžou opravit Vyšebrodský klášter na Českokrumlovsku. Jeho čeští policisti upozorňují turisty na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy v rámci projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Gabriel Bláhová, dobré nedělní ráno. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rösler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: Jeho čeští policisti upozorňují turisty na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy. V létě za nimi vyrážejí přímo do Národního parku v rámci projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla. Přehled rozdílů najdou lidi v letácích, infocentrech i na internetu, pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
4: Například je u nás povinností pro cyklistu nosit cyklistickou přilbu, a to do věku 18 let, kdežto v Německu cyklista nosit přilbu při jízdě na kole nemusí, avšak samozřejmě na té straně to silně doporučují.
2: Studenti Českého vysokého učení technického v Praze se zapojí do obnovy areálu kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Podpisem memoranda o spolupráci o tom rozhodli zástupci cisterciáckého opatství, ČVUT a Spolku přátel Vyšebrodského kláštera. V areálu vznikne odborné zázemí stavební fakulty, vysvětluje její děkan Petr Konvalinka.
5: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
2: Část německého národního parku Saské Švýcarsko zůstane po silné páteční bouřce uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku. V pondělí začnou odklízecí práce. V oblasti podle správců dál hrozí pád stromů, proto jsou uzavřená hlavní přístupové cesty, které policie hlídá. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa. Jeden člověk nepřežil, spadl na něj strom, 3 lidi jsou zranění.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami hlavně na horách, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stále počítejte s omezením na Českokrumlovsku u Rojšína kvůli dopravní nehodě ve směru na Brloch. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V 6 hodin k tomu 4 minuty pokračuje Jihočeské ráno s datem 2. srpna, pokračují prázdniny a taky víkend, což je dobrá zpráva. Tedy v případě, že nepracujete, pokud ano, ať jsme vám, jakožto Český rozhlas České Budějovice, příjemným společníkem. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Dobré jitro. Po 30 letech se bývalí spolužáci znovu setkávají a bilancují své životy. O tom vypráví nový seriál Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Jeho první dva díly uvedl v předpremiéře festival Litomyšl Fest a za chvíli prozradíme víc.

0: Sedm bývalých spolužáků se po 30 letech chystá na třídní sraz. Jejich životy plné rodinných, partnerských i pracovních krizí se během několika měsíců protnou z osudy jejich dospělých dětí. Přesně o tom vypráví nový seriál Na tělo, který podle scénáře Martiny Formanové zrežíroval Jan Hřebejk. První dva díly mohli vidět v premiéře diváci na filmovém festivalu Litomyšl Fest v Zámecké jízdárně.
1: Matku by do toho netahal.
2: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl 9-dílný seriál.
3: Ty povídky byly jenom inspirací. Je to vlastně původní scénář. Já jsem udělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, vždycky co napsala, poslala mi to, já jsem to opoznámkoval, jsme takhle docela rychle postupovali.
2: Divák tak může sledovat životní katastrofy padesátníků, kteří kdysi byli spolužáci na gymnáziu. Do jedné z rolí obsadil Jan Hřebejk i Kláru Isovou.
4: Pustí kameru a nechá, aby se ty věci staly. A ty nedokonalosti, které se občas stanou, protože to nemáte právě skvěle naskoušeno, tak jemu se líbí. Jemu se líbí, že se stane před tou kamerou ten život. I to, že se někdo někdy přeřekne, do něčeho strčí, něco se převrhne, rozbije a tak dále. Protože má rád tu pravdu, která se odehrává tady a teď před tou kamerou.
5: Třeba jste se posmívali, že můj táta ještě po revoluci volil komunisty. No tak to byl člověk z vesnice.
6: My jsme se neposmívali, my jsme se divili, to vše.
2: Do jedné z hlavních postav obsadil Jan Hřebejk, režiséra Viktora Tauše.
3: Protože takhle Viktor Tauš je výborný herec, že to je vždycky pro ty diváky, je to i osvěžení, když tam je nějaká tvář, kterou nemají okoukanou.
7: Mě to strašně překvapilo, když mě Honza Hřebejk volal, protože celý život vyprávím takový příběhy lidí na okraji společnosti a dávěč jsou taky jako drsný věci, že jo. On mě zavolal s tím, že tam má jednu postavu, která je v podstatě výhradně dobrým člověkem. Jo, a proč mi voláš?
2: Říká Viktor Tauš. Seriál vypráví příběh o vztazích, druhých šancích a střetu generací s nadhledem a ironickým humorem.
3: Je to nadsázka, je to sranda, jo. Já si myslím, že to je blízko životu, protože život, jako jak já ho vnímám, je tragikomický. A pro lidi, kteří se rádi jako zasmějou i tragickým věcem, tak proti to je.
2: Dodává režisér Jan Hřebejk. Seriál Na tělo uvidí diváci na České televizi už na podzim. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 7:15, k tomu 1 minuta. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, je nejvyšší čas povědět si něco o počasí.
1: Počasí.
0: Zataženo plus 18, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Větřní 18 stupňů, zataženo, zdraví Zuzka a Honza. Díky za vaše zprávy o počasí, můžete posílat i další, a to na 90 01 03 ve tvaru CB Mezera, Počasí Mezera, text o tom, jaké počasí je právě tam, kde nás posloucháte. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes očekáváme méně srážek a mírnější teploty. Konkrétně oblačno až polojasno, jen ojedinělý přeháňkami, zejména na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26, vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu a předpokládané množství srážek do 4 mm. Rozptylové podmínky dnes dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Myrotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.
0: Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek přichází s novelou Nahoře. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za pár chvil. 6 hodin, 18 minut.

0: Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek přišel s novou knihou. Jmenuje se Nahoře, vydal ji Vyšehrad a mluvit se o ní bude v knižní hlídce Filipa Černého, kterou vysíláme dnes přibližně ve 14.45. Nenechte si ji ujít a tady je ukázka.
1: Ona ta knížka se původně měla jmenovat Nahoře, nahoře, hoře, s tím, že děj knížky se odehrává na nějaké nejmenované hoře s velkým H. Pak to bylo dlouhé, celý ten název, a nebyl úplně pozitivní, prostě někdo to vnímal třeba, že to je tamto hoře, že to je takové spíš jako horší. Takže název se zkrátil pouze Nahoře. Tento název odkazuje k ději knížky. Ten děj knížky se odehrává během jednoho letního dne na nejmenované hoře. V místní restauraci se sejde skupina náhodných hostí a ty hosté tam jsou potom uvězněni, protože přijde velká bouřka a v podstatě se tam odehrávají nějaké věci. Takže to Nahoře, tak můžeme si to přeložit dvěma způsoby. Jednak tím, že je to opravdu nahoře, nahoře. A druhá věc, ale trošku i nahoře, že se tam v té knížce řeší věci, které přesahují rámec běžného dne. A že tam člověk přemýšlí i o věcech, jak vystupovat ze své reality každodenní.
2: Jak jsi řekl v knize V hospodě na hoře, uvězní bouřka skupinu lidí. Zažil jsi něco podobného na vlastní kůži?
1: Tak já jsem zažil jednu podobnou, to bylo na Šumavě, bylo to, když jsem šel okolo Schwarzenbergského kanálu a pamatuju si na ten širý děs, když přijde bouře opravdu do lesa. My jsme tenkrát skočili do toho Schwarzenbergského kanálu, protože tam padaly stromy a vlastně v tom kanále, když jste schovaný, tak ano, proudí tam prostě neskutečně vody, ale ty stromy vás vlastně nezalehnou, protože padají jenom tak různě na šikmo, žádný nemůže spadnout přímo, že by vás jako zabil. Takže ten děs jsem se snažil i do té knihy trochu dostat.
2: Já prozradím, že v knížce Nahoře si přejdou na své i ti, kdo mají rádi detektivní příběhy. Nicméně vlastně o co v ní jde, protože detektivka to zas úplně není.
1: V této knížce jsem dal hrdinům do jejich uvažování jednu věc. Ti hrdinové uvažují o tom, co po nich zůstane, až z tohoto světa odejdou. A každý z nich chce něco jiného. Takže je tam postava běžce, který chce být napsaný na věky věků jako člověk, který nejvíckrát během toho roku vyběhl nahoru. Je tam postava entomologa, který chce po 100 letech objevit vzácného brouka na té hoře. Nebo je tam taková množstevní postava nebo hromadná postava trampů, kteří zase chtějí svého zesnulého šerifa zvětšnit jako takzvaného věčného šerifa. A to myslím, taková ta touha o tom být nesmrtelný, tak ta tou knihou se vine jako červená nit.
3: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Nedělní ráno, s vámi Český rozhlas České Budějovice. Gustav má svátek, přejeme jen to nejlepší v druhý srpnový den. A teď už Gabriela Bláhová.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropa si dnes připomíná Den romského holokaustu. Přesně před 82 lety nacisti hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Teplotní rekordy padly včera na 6% stanic, konkrétně na 11 ze 171 stanic měřících díl než 30 let. Všechny rekordy byly pokořeny na východě republiky, především na jižní Moravě. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Městské muzeum ve Volině dnes pořádá vlastivědný výlet do Chelčic. Odjezd je v 10 hodin a 14 minut autobusem ze zastávky do Bavorova a odtud se půjde pěšky. Cestou se účastníci dozví víc o historii. Trasa je dlouhá 17 kilometrů. Chlapecký sbor od svatého Floriána dnes zaplní svou hudbou kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné v Českém Krumlově. Vystoupení je součástí hudebního festivalu Krumlov. Začátek koncertu je v 7:30 večer. Jeden z nejstarších chlapeckých sborů na světě sídlí v rakouském klášteře svatého Floriána. Kořeny sboru sahají až do roku 1071. Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu úplně odstaví svou jadernou elektrárnu Pax, uvedl to premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc nabídlo Slovensko. Za současný pokles hladiny Dunaje podle médií může kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Česká tenistka Darja Vidmanová se dnes může stát vítězkou turnaje na WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude v 23 letech usilovat v Memphisu. Její finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristýna Ljutovová. Utkání je na programu od 19:30 středoevropského letního času. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bioje na střední zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli akci Komedianti v ulicích v Táboře počítejte s omezením dopravy na Žižkovo náměstí a v ulicích Střelnická, Vodní, Koželužská, Martinka Husky, Klokocká a Křížíkova. Omezení potrvá do dnešní 18. hodiny. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na spaní v teplotách přes 20 stupňů není naše tělo zvyklé. Teď se s tím ale musí vyrovnávat. Poradíme, jak se na večer schladit a vysvětlíme také, kdy a proč se začínáme potit. Vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, jeho české ráno s vámi a teď už také kapela Tým.

0: Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, ale máme doma častokrát ještě tepleji. Zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám mohou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály. Draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyzikálního ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6 hodin k tomu 640 minut. Posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Nejvyšší čas prozradit si něco o počasí. Co říkáte?
1: Počasí.
0: A proto jsem zavolala do českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes tady slouží Petr Friebauer. Zdravím vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte nám, jak se má situace aktuálně na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme převážně zataženo nízkou oblačností, ale bez srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách pak kolem 14 stupňů Celsia. A máme za sebou i relativně teplou noc. Nejnižší teplotu naměřila Kvilda Perla, a to 9,7 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně zataženo, teplota 18,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo, teplotu 13,6 stupně Celsia a vítr stejně jako v Českých Budějovicích slabý, severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne a večer?
2: Odpoledne bude zpočátku oblačno, během odpoledne pak oblačnosti bude ubývat a pouze ojediněle se vyskytnou přehánky, a to zejména na horách. Maximální denní teploty dnes budou příjemné 27 až 30 stupňů Celsia, takže si chvíli odpočineme od těch tropů. Na horách pak kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východní až severovýchodní 1 až 4 metry za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 36 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 39 minut.
0: Měl byste pro nás také při dnešku nějaké teplotní rekordy?
2: Ty možná naštěstí dneska překonávat nebudeme. Nejtepleji bylo v roce 2013, a to 34,2 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1935, a to 3,6 stupně Celsia.
0: A já vás ještě poprosím o předpověď pro dnešní noc a zítřejší, tedy pondělní den.
2: V noci bude polojasno až jasno, zpočátku s ojedinělými přehánkami, které budou během noci ustávat. Jasno až polojasno vydrží i během zítřejšího dne a v druhé polovině dne se pak převážně při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Minimální teploty budou mezi 19 až 16 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 8 stupňů Celsia. Maxima už zase porostou a zítra budou mezi 33 až 36 stupni, na horách kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v noci a ráno východních směrů, během neproměnlivý do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám zase na trojce, vysoká zátěž.
0: Tolik Petr Friebauer, prozatím děkuji, za hodinu se opět spojíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jaké rostlinky ozdobí letničkový záhon? Povíme v dalším vydání Zelených světů. Taky se vypravíme do Holandska na výstavu Expo Floriade, kde se zastavíme u italské expozice a popíšeme rostliny typické pro jeho evropské zahrady. No a mluvit budeme taky o různých typech dlažby, která dneska nabízí i spoustu praktických vychytávek. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou se už teď na vás těší.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za doprovodu harmoniky se probouzíte do nedělního rána s datem 2. srpna roku 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za námi Dan Bárta, za chvíli už také Dalibor Janda. V nedělním Vltavínu si poslechnete nahrávky z pomezí jihočeské a středočeské krajiny směrem ke Staré a Mladé Vožici, Blaníku a osadě Vřesce. Dozvíte se například, že i jižní Čechy bývaly krajem dolů. Ale to není všechno. Uslyšíte například ještě naprosto unikátní záznam hlasu malíře Oty Bubeníčka z roku 1961. Umělec patřil dlouhá léta k nejvýznamnějším českým krajinářům první poloviny 20. století. Tady už je část záznamu jeho hlasu.
1: V roce 1904 prošel jsem krajem z Tábora přes Bechyni, Vltavotín s baťochem na zádech, v ruce dubovou sukovicí a v kapse tušku a nezbytný skicák. V roce 1909 opět vydal jsem se na cestu z Tábora, ale přes Soběslav, Lomnici, kolem Rybníku, do Třeboně a Jindřichova Hradce. Pak z Vráže až do Pacova a cestou zaznamenávaje si do Náčrtníku, co mé malířské oko zvábilo. Namaloval jsem celou řadu barevných studií a hlavně pak v okolních vesnicích, které tehdy nebyly ještě zachvácení stavební brutálně a banálně zednickou horečkou, zachytil jsem do svých náčrtníků krezebně starobylé dřevěné došky nebo šindelem kryté statky, chaloupky, sruby, špejchárky, osmiboké stodoly od země až značně do velké výše k nebi trčícími střechami a různá jiná hospodářská stavení. Pak po delší přestávce mých toulek vrátil jsem se zase v roce 1932 do milého jihočeského kraje, abych se natrvalo usadil v Mladé Vožici.
0: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu a hlas malíře, ale také herce Oty Bubeníčka. Více si poslechněte tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice krátce po zprávách v 9 hodin.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice a za námi Gabriela Bláhová přináší zprávy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pracovníci na různých pozicích v Česku chybí v lázních. Státní hrady a zámky budou přístupné 2 dny návštěvníkům zdarma. Pouť dnes omezí dopravu v Jindřichově Hradci. Celý den řidiči neprojedou v historickém centru a jeho okolí. Na jihu Čech dnes bude oblačno až polojasno. S ojedinělými přeháňkami naměříme 27 až 30 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Příjemné ráno. Zaměstnanci na různých pozicích chybí v lázních v Česku. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidi v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
3: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
1: České státní hrady a zámky budou přístupné 2 dny návštěvníkům zdarma. Oznámilo to Ministerstvo kultury, které tak navazuje na jarní předplatné vstupy, bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií.
4: Zámek Lednice nebo hrady Karlštejn a Křivoklát. To jsou jen některé z více než stovky památek, které se otevřou zdarma veřejnosti 30. srpna a 27. září.
5: Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
4: Popisuje ministr kultury Otto Klempíř za motoristy.
5: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu.
4: Návštěvníci můžou přijít na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu až po zakoupení lístků online. Kvůli omezené kapacitě. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Pouť Porcinkule dnes omezí dopravu v Jindřichově Hradci. Od rána řidiči neprojedou v historickém centru a jeho bezprostředním okolí. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
6: Od 5 hodin ráno do 7 večer bude uzavřená část historického centra. Objízdná trasa povede ulicemi Miřijovského a Klaudiusova a po nábřeží Ladislava Stehny. Městská doprava vynechá zastávky Oděva a náměstí Masarykovo.
1: Kvůli atrakcím jsou taky uzavřená parkoviště Jitřenka a u sportovní haly. Po dobu konání slavností můžou řidiči mimořádně parkovat na travnaté ploše u Miřijovského ulice. 3 lidi zemřeli a víc než 20 utrpělo zranění při výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Neznámá žena se snažila do restaurace vnést po domácku vyrobené výbušné zařízení. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. 3. z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes 6 hodin v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přehaňkami hlavně na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na silnici jsou důvodem kyvadlového provozu mezi Chvalšinami a Křenovem na Českokrumlovsku. Malé zdržení vás čeká kvůli semaforům u Červeného dvora. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hezké nedělní ráno. krásné nedělní ráno, i když trochu zamračené, ale věřím, že za to se nikdo z nás rozhodně nezlobí. Pokračují prázdniny, jsou lehce za svou polovinou, dnes v kalendáři neděle s datem 2. srpna a svátek slaví Gustav, samozřejmě přejeme jen to nejlepší. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a také pro vás už postupně řadím písničky, které nestárnou, zazní Činasky a Hlavolam, Michal Tučný a také Ilona Čáková, La Isla Bonita už za okamžik. Hodně zručnosti, trochu síly a hlavně štěstí potřebují dnes na Otavě v Kestřanech u Písku desítky zlatokopů. Na tradičních závodech se dnes sešli nadšenci i profesionálové z celé republiky. Jak jim to šlo a kolik zlata zatím objevili, tak to se dozvíte už za chvilku.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Více než stovka zlatokopů přijela včera zkusit štěstí do Kestřan na Písecku. Už od rána se mohli zúčastnit tradičních závodů v rýžování zlata na Otavě. Ti nejlepší zvládli za chvíli najít v tmavém říčním písku několik desítek drobných zlatinek. Štěstí ale mohli zkusit i amatéři mimo soutěž.
2: Ke startu, pozor, teď!
3: Tadyhle jsou dole takový malý puntíky. No to není ani vidět, úplně v té špičce.
4: Poměřit se s dalšími zlatokopy vyrazil do Kestřan Pavel Vidman z Zemšena na Mělnicku.
3: Teď si ty zlatinky nalepej tady na tu izolačku a to je vše.
4: S několika nalezenými zlatinkami po konci kola zamířil k zápisu výsledků. Malinkaté kousky zlata kontrolovali pořadatelé pod mikroskopem.
5: 4 tam vidím, 1, 2, 3, 4.
3: No, moc spokojený nejsem. Vypadalo, že jich je 5, nakonec 4, ale dobrý.
4: Závod si vyzkoušela také Jana Růžičková z Poděbrad na Nymbursku. Té se v soutěžním kole nepodařilo najít žádné zlato.
6: Jsem tady vlastně úplně poprvé, nikdy jsem ty pánve v ruce nedržela. Něco tady mám ze včera, co jsme jen tak zkoušeli sami. 10 kousků tam může být, takže na to, že to je poprvé, úplně dobrý.
4: Zlatokopové se včera do Kestřan sjeli ze všech koutů republiky. Radost z toho měla i hlavní pořadatelka a předsedkyně Českého klubu zlatokopů Šárka Melmuková.
7: Účast je dobrá, protože počasí se i vylepšilo a vrátilo se spousta zlatokopů, kteří sem jezdí každý rok. Bych řekla, že ideální počasí je právě, kdy je teplo a nepraží slunce a neprší.
4: Nadšenci si mohli rýžování vyzkoušet na čisto ve školičce rýžování pod vedením instruktora Jaroslava Kapka.
8: Základ jako je teda takhle, jo.
9: Přetřepat, zatočit, trošku pod vodou.
10: Ho se to zároveň odkalí.
4: Základy rýžování si u něho i s dcerami oprášil Jiří Liška z Prahy. Zlato se jim ale celý den vyhýbalo.
11: Jsem tady po druhý. Minule jsem našel několik zlatinek a sám jsem byl překvapený, jak je to víceméně snadný a relaxační. Musíme to ještě pořád konzultovat se specialisty, ale holky to velmi baví.
12: Tady je to oranžový, co jsem zapomněl.
13: Jaký granát?
12: Jo, granát.
13: Granáty jsou červené.
4: Těm nejlepším závodníkům se podařilo najít i přes 30 zlatinek za 15-minutové kolo. To není podle geologa Prácheňského muzea v Písku Jaroslava Cíchy žádná výjimka.
14: Kestřany jsou vlastně součástí rozsáhlejší zlatonosné oblasti. Pro nás jsou zajímavé hlavně tím, že to zlato se zde vyskytuje relativně hodně, že vlastně během těch let neubývá v tom toku, takže ty soutěže se tady můžou pořád pořádat.
4: V minulosti se podle něho díky závodům podařilo najít i jeden unikátní nález.
14: To může být nějakých 15 let, se tady podařil nález takového valu. Několika centimetrového prošlého úplně zlatém. Jinak ty zlatinky většinou jsou tady velice drobné.
4: Zájemci si historické zlaté nálezy přímo z Kestřan navíc můžou prohlédnout na výstavě Terra Aurea v Prácheňském muzeu, a to až do 7. září. Z Kestřan Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Počasí.
1: A v rychlosti SMSky od vás, děkuji za ně upřímně. Dobré ráno v Třeboni, zataženo plus 19 stupňů, zdraví Ruda. Ve Velešině zataženo 19 stupňů, všem dobré ráno a pohodovou neděli přeje Andulka. Mlhavé ráno z Prachatic 18 plus, pěkný den ve zdraví přeje Helča všem. Černovice u Tábora 18,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Vimperk hlásí nízkou oblačnost 16 stupňů a vlhkost 89%. Dlouhou neděli přeje Zdeněk, ano, tak to by ocenili především všichni pracanti, že? Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo slabý vítr a teplota je plus 18 stupňů. Zdraví a pohodovou neděli přeje Marie a přeji krásné ráno z Nové Pece, kde je zataženo příjemný chládek se 17 stupni, podepsána Dagmar. To byly SMSky, co říká Český hydrometeorologický ústav. Dnes očekáváme oblačno až zataženo s jen ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. Odpoledne bude mraků ubývat. Teploty dnes nižší než ty včerejší a předvčerejší, 27 až 30, na horách 22 až 25, slabý východní až severovýchodní vítr povane, a to o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet bude zlehka do 3 mm, jsou hlášené srážkové úhrny pro dnešek a rozptylové podmínky dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vyrazíme k vodě, konkrétně k jezeru Lhota, které vzniklo na místě ohromné pískovny z roku 1965, a to pro potřeby výstavby dálnice D1 a metra v Praze. Redaktorka Sabina Vosecká tam jela zjistit, jakým způsobem tady kontrolují čistotu vody. A více o tom už za chvíli.

0: Tropické dny je nejlepší přečkat někde u vody, to mi jistě dáte za pravdu. K jezeru Lhota, které vzniklo na místě ohromné pískovny z roku 1965 pro potřeby výstavby dálnice D1 a metra v Praze, vyrazila Sabina Vosecká a zkontrolovala návštěvnost, ale také kvalitu vody.
1: Dneska nás čeká parný den, tak není divu, že většina lidí proto vyráží k vodě. Já jsem vyrazila v rámci svojí práce k jezeru Lhota a hned jsem tu narazila na pětičlennou rodinku v čele s panem Šimonem.
2: My tady máme rádi to, že je tady hodně stromů, takže i v těch teplých dnech vždycky najdeme kousek stínu. I když přijde hodně lidí, tak se to tady rozprostře, protože tady máme spoustu prostoru. A co je pro nás skvělé, jak jste zmínila, máme 3 děti, tak je pro nás důležitá čistota vody a ta je tady pravidelně kontrolována a díky velké hloubce je tady poměrně čistá voda.
1: Anička a Tonička, tak holky, co se vám tady nejvíc líbí? Tatínek už to teďka zmínil, že tady je čistá voda.
3: Mně se líbí, že tady vždycky chodíme a plaveme.
1: Právě zmiňovaná čistota vody je pravidelně hlídaná speciálním senzorem. Ten je umístěný na plováku uprostřed jezera.
4: Jsme opravdu jedni z mála, kteří vlastně v Čechách tuhletu metodu, prostě ten plovák využívají a my jsme s tím opravdu moc spokojení. A je to taková vlastně speciální metoda, je to vlastně ultrazvukový papesek, který vlastně v jednometrové hloubce má poloměr asi 800 metrů. Což u nás dostačuje do každého centimetru naší vodní plochy. Ten plovák je umístěný v centru jezera a vlastně ty synice, které v určitou dobu, když prostě přesně je vlhkost, teplota, vzduch, světlo, všechno, co jim přesně vyhovuje, což my neumíme posoudit, kdy to prostě přesně je, ale ty synice chtějí jako jít z toho dna nahoru, tak vlastně v tom jednometrové hloubce je ten papesek zabije.
1: Dodává ředitel jezera Lhota Luboš Kořínek. Podle něj dosahuje návštěvnost v horkých letních dnech až několik tisíc návštěvníků denně. O něco slabší jsou pak všední dny, pondělí nebo úterý, a taky když klesnou teploty pod 30 stupňů. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: A na řadě jsou čerstvé zprávy. Hezkou neděli.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků přispívá kojení taky zdraví matek. Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Taky obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné. Třetím dnem dnes končí 15. ročník festivalu Komedianti v ulicích v Táboře. Program podle vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radky Šimkové nabídne i jednu festivalovou premiéru s názvem Okruzích a lidech. V té se představí akrobatická dvojice, kterou tvoří Martina Ilichová a Lukáš Macháček. Další evakuovaní obyvatelé by se dnes ve francouzském departmánu Gironde měli vrátit do svých domovů. Hasičům se v posledních dnech podařilo dostat požár nedaleko Bordeaux pod kontrolu. Zpátky se díky tomu mohlo vrátit už přes 210 tisíc lidí. Dnes pokračují mezinárodní závody v dálkovém plavání na Lipně. Závodníci měří své síly v závodu o pohár starostky Černé v Pošumaví pohár Lipenského vodního záchranáře už po 22. Registrace na dnešní závod je do 9 hodin se startem v 9 hodin 20 minut. Připravené jsou štafety 4x250 metrů bez rozdílu věku a pohlaví a 1 kilometr pro dospělé. Bejsbolisti Sokola Hluboká se včera utkali s Draky Brno. Ti je porazili 10-2. Dnes je další zápas v plánu od 19 hodin. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami hlavně na horách, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Práce na inženýrských sítích zúžily vozovku na 2 jízdní pruhy v ulici Nerudová ve Vodňanech na Strakonicku. Omezení potrvá do 21. srpna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedním z nejpopulárnějších sportů na jihu Čech je volejbal. Teď už nejenom mužský, ale také ženy jeho stroje postoupily do extraligy. Za malou chvíli vám připomeneme jeden z největších českých volejbalových úspěchů v historii. Patří mezi ně vítězství na finálovém turnaji Evropské ligy v roce 2012. Byla u toho i jeho Češka. Více prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. A teď už zajisté poznáváte kapelu Queen. Dobré ráno.

0: Úspěch byla výhra v karlovarském Final Four pro všechny hráčky výběru Itala Carla Parisiho. Pokračuje Julie Kovářová.
1: I pro reprezentaci si myslím, že to byl velký úspěch, protože se to předtím nepodařilo vyhrát Evropskou ligu. Takže v tu chvíli to byl největší úspěch reprezentace, můj osobní asi taky. Ale takhle, když se na to podívám zpětně, tak si myslím, že potom byly i větší úspěchy.
0: A je to znásobeno i tím, že se hrálo v Karlových Varech, tedy před domácími diváky, ten zážitek?
1: Určitě zážitek je vždycky větší, když jsou tam domácí fanoušci a rodina a všichni vás tam podporují, než když hrajete někde v Číně, kde vás nikdo nezná a můžou vás maximálně podporovat fanoušci, kteří si vás oblíbí.
0: Kovářová si jednotlivé výměny už nevybaví. Výhry nad Nizozemskem a Bulharskem ano. A hlavně si přesně dokáže vybavit závěrečný ceremoniál.
1: Protože se tam předávaly i osobní ceny, kde jsem taky cenu dostala. Takže to pro mě byl velký úspěch a velký zase nějaký posun, protože jsme zlato nikdy nezažili předtím.
2: Ani, ne, až tě půjdem na klopík.
1: Dobře, tak já půjdu taky, tak teď na chvíli jdi ještě pryč.
0: Dorazil 3letý Kristián, bude z něj volejbalista?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že u manžela to moc neprojde, ten volejbal.
0: V současné české reprezentaci už jsou z Evropské ligy 2012 jen nahrávačka Šmídová a smečařka Grozer. Kovářová si vybavuje především dvě věci, zlatou medaili a cenu pro nejlepší libero.
1: Přihrávající obranářka libero, protože si pamatuju tu fotku, jak tam stojíme na těch stupínkách, ty oceněné hráčky a tak to se mi vybaví takhle, ta zlatá medaile a individuální ocenění.
0: Julie Kovářová žije v obci Srubec u Českých Budějovic, má dvě děti, v kontaktu je především s bývalými spoluhráčkami. Otázkou, kolik let uplynulo od zlatého triumfu v Evropské lize, se zaskočit nenechá.
1: No tak když to bylo 2012, tak si to dokážu spočítat, ale kdybyste se mě zeptal, tak klidně můžu říct, že to bylo před pár lety, jo. Ale on je ten čas trošičku zkreslený, strašně rychle teď ubíhá i s těma dětma. Takže teď už vím, před kolika lety to bylo, ale řekla bych, že to bylo nedávno.
0: Zavzpomínala na zlatý český triumf Evropské lize členka tehdejší základní sestavy Julie Kovářová. Ze Srubce, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice a to minutu po 7:45. Pojďme si říci něco k počasí.
1: Počasí.
0: Petr Fribauer už čeká na telefonu z Českého hydrometeorologického ústavu a prozradí nám, jaké je aktuálně počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme zataženo nebo skoro zataženo s nízkou oblačností, ale bez srážek. Počasí u nás ovlivňuje zvlněný frontální systém. Teploty se na jihu Čech pohybují nejčastěji mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách pak kolem 15 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně také zataženo. Teplota je 19,1 stupně Celsia, fouká slabý severovýchodní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a slabě stoupá. Churáňov hlásí také zataženo teplotu 13,8 stupně Celsia a vítr slabý jihovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Vydrží nám takto pod mrakem celý den nebo se to roztrhá?
2: Celý den ne, zvětšinu oblačnost očekáváme zpočátku odpoledne a potom později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Ojediněle se navíc můžou vyskytnout i přehánky, a to zejména na horách. Teploty dneska budou poměrně příjemné mezi 26 až 29 stupni Celsia, tedy ty maxima, na horách potom kolem 24 stupňů. Vítr bude slabý, východní až severovýchodní 1 až 4 metry za sekundu a biopředpověď pro dnešek i na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Jak to vypadá se stavem vody v jihočeských řekách?
2: Vody poměrně ubývá. Vltava, Sumarský most, tam je výška hladiny pouhých 39 cm a sjíždění je tam zakázáno. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti 63 cm výška hladiny, 7,1 metru krychlových za sekundu průtok. Lužnice, Stanice, Pilař, ta hlásí 104 cm a je tedy nesízná. V Bechyni 70 cm také nesízná. A nesízná je i Otava, Katovice, kde je výška hladiny pouhých 33 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia a na Lipně byla teplota vody včera 24,2 stupně Celsia.
0: Čeká nás další prázdninový týden. Jaké bude pondělí?
2: V noci bude polojasno až jasno, zpočátku s ojedinělými přehánkami, které budou ustávat. Jasno až polojasno potom vydrží i během zítřejšího dne a v druhé polovině dne pak při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Minima se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 8 stupňů Celsia. Maxima už nám zase porostou a zítra už budeme mít zase tropické teploty 33 až 36 na horách kolem 30 stupňů. Vítr bude slabý, v noci a ráno východních směrů, během neproměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Udrží se i úterý letní charakter počasí?
2: I úterý bude mít podobný charakter a ty teploty ještě porostou. Bude jasno až polojasno přes den ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Minima kolem 19 a maxima mezi 34 až 38 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Ráno potom místy může být i bezvětří.
0: Tak vzhledem k těm úterním přislíbeným 8:30 je to dnes opravdu velice odpočinkový den. S námi byl meteorolog Petr Fribauer. Děkujeme za váš čas a za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli vás jejím dnešním vydáním provede Martin Písařík. Do té doby Richard Marx je tady. Neděle s datem 2. srpna, svátek, dnes slaví Gustav. Tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Záchranné stanice evidují rekordní nárůst ošetřených zvířat, zároveň upozorňují na nedostatek personálu kvůli dlouhodobému podfinancování. České domácnosti můžou zbytečně platit za elektřinu dohromady víc než 1 miliardu ročně. Spolek Ukliďme Česko vyhlásil soutěž pro výletníky, kteří na své cestě pomůžou přírodě. Dnes bude oblačno až polojasno, naměříme 23 až 26 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy za první půl rok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. A to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity jak kvůli dostatku lidí, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos se zpožděním musí počítat i se státními penězi z Ministerstva životního prostředí. Proč vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení.
3: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
2: České domácnosti můžou zbytečně platit za elektřinu dohromady víc než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli tomu zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti bez dodavatele, kterou má ČTK k dispozici. Společnost v rámci své analýzy prověřila přes 1100 odběrných míst domácností s nejběžnějšími jednotarifními sazbami. Podle analýzy má ale velká část lidí tyto sazby nastaveny nevýhodně, kvůli tomu tak zbytečně přeplácí stovky korun za rok. Turisti můžou během prázdnin soutěžit s iniciativou Ukliďme Česko. Při svých cestách by měli dobrovolně pozbírat odpadky. Pravidla soutěže vysvětluje organizátor Radek Janoušek.
4: Je potřeba, aby sebrali z přírody při svých výletech, na dovolených a podobně nějaké ty odpadky z přírody a aby se s tím nazbíraným pytlíkem těch odpadků vyfotili. Potom na www.ukliďmečesko.cz na našich webových stránkách najdou odkaz, kam je možný tu fotku nahrát.
2: Do soutěže se můžou zájemci zapojit až do konce srpna. 12 vybraných účastníků získá poukaz do obchodu s turistickým oblečením a speciální pytlík na sbírání odpadků. Jihočeští policisti upozorňují turisty na rozdílná pravidla na české a německé straně Šumavy. V létě za nimi vyrážejí přímo do Národního parku v rámci projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla. Přehled rozdílů najdou lidi v letácích, infocentrech i na internetu. Podle policejní mluvčí Lenky Krauzové je například u nás povinností pro cyklistu nosit přilbu do věku 18 let. V Německu to povinné není.
0: Sport.
2: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Ceneri získala svoji druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila domácí favoritka a obhájkyně evropského titulu Anja Grossmanová. Osmé místo obsadila další česká závodnice Lucie Grohová.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme oblačno až polojasno s ojedinělými přehánkami hlavně na horách, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na stupni číslo 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Jindřichově Hradci neprojedete ulicí Pravdova do dnešní 19. hodiny a další omezení platí v Českém Krumlově v ulici Rožmberská. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už se mnozí z vás skutečně probouzíte do nedělního rána s datem 2. srpna. I když ti z vás, kteří jste například včera v Hluboké nad Vltavou navštívili Hrady.cz, festival hudební, tak věřím, že možná ještě poleháváte a nabíráte síly pro poslední den tohoto týdne. Takže zdravím všechny účastníky, ale vlastně i ty, kteří jste se zúčastnili nebo teprve zúčastnili jakékoliv kultury, protože kultura, to jest potrava pro duši, říkám já. A hudba taktéž, my pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Karel Zich zazní Miroš Birka a pokud si vzpomínáte na dávný seriál Divoký anděl, tak si představte, že zazní i písnička právě z něj. Ale v tuhle chvíli nás čekají písničky z cizí kapsy, nabídne nám je Martin Šustr a zavzpomínáte na hlas Pavla Nováka. Dobré ráno.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině raní. Ano, jste tu správně. Další výprava za českými písničkami se zahraničními kořeny začíná. Tu dnešní zaspívá ze suprafonského singlu vydaného v roce 1971 Pavel Novák.

Pavel Novák sice z kraje 60. let začínal svou pěveckou kariéru v souboru tradičního jazzu, ale už v roce 1964 stál u vzniku přerovské beatové skupiny Synkopa, s níž během dalších roků nahrál řadu hitů. Ač byly zpěváky kapela z regionu, který měl daleko do pražského epicentra hudebního dění, přirozeně jiskřivé skladby se zajímavým interpretem u mikrofonu oslovili skutečně široké publikum. Novák skupinu, v níž vedle něj působil například i jiný známý přerovský muzikant Jaroslav Vikrent, opustil v roce 1967 a vydal se víceméně na dráhu solisty, jehož koncertně doprovázela kapela Vox a ve studiu příležitostně i větší orchestry, v čele s těmi rozhlasovými z Ostravy i Prahy. Nahrávka jedné z jeho nejpopulárnějších písniček, Nádherná láska, patří právě k poslední zmíněné adrese. Novák ji naspíval poměrně záhy po tom, co písnička sklidila úspěch na hudebním festivalu v italském San Remu, neboli přehlídce, kterou si jako jednu z mála západních atrakcí tohoto typu mohli svého času přes televizní obrazovku osahávat i diváci v socialistickém Československu. V roce 1971, kdy zde soutěžila původní skladba Ke Sara, toto klání ještě probíhalo s větším důrazem na písňové autory než následné interprety. Skladby byly vždy představeny ve dvou provedeních. V případě písničky, pod níž jsou podepsáni skladatel Jimmy Fontana a textař Franco Migliacci, šlo o verze v Portoriku narozeného zpěváka a kytaristy Joseho Feliciana a začínající domácí skupiny Ricky e Poveri. Zatímco italský popový kvartet měl své největší úspěchy ještě před sebou, ostatně vícekrát si do jeho repertoáru později sahali i čeští pěvci, od narození slepý Feliciano tou dobou už platil za známého umělce. Navzdory svému handicapu hrál brilantně na kytaru a díky velkému hlasovému rozsahu zlehka proplouval mezi latinou, soulem i rockem. Mimo tomu nečinilo problém střídat španělštinu s angličtinou, takže jeho písničky zabíraly na skutečně velmi širokém hudebním trhu. Konečně i námi dnes zmiňovanou skladbu Ke Sara po původní italské verzi později nahrál i ve dvou zmíněných jazycích. Publikum v San Remu při Standing Ovation ovšem tleskalo tomuto italskému originálu. Zpívá Jose Feliciano a vás zdraví Martin Schuster.

0: 8 hodin k tomu 16 minut. S vámi i nadále jeho české ráno, Český rozhlas České Budějovice. A co SMSky od vás?
1: Počasí.
0: V souvislosti s počasím dorazili další, díky za ně. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno, 19 stupňů, hezkou neděli přeje Marie, krásné nedělní ranko od Vimperka, 15 stupňů, mlha, že by se dala krájet. Příjemný a pohodový den, hlavně hodně zdravíčka všem, přejí Fandové a Ferdoušek. Dobré ráno, oblačno, klidno, 20 stupňů, dnešní příjemnější den přeje a zdraví Věra Stýna. Díky za ty zprávy. Dnes očekáváme oblačno až zataženo s jen ojedinělými přehánkami, zejména na horách. Odpoledne bude mraku ubývat. 27 až 30, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 22 až 25 naměříte na horách. Vítr dnes povane o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, pršet bude do 3 mm, co se srážkových úhrnů týče, a rozptylové podmínky dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a za chvíli se v tipech pro volný čas podíváme například za zpívajícími klarinety.

0: Tipy pro volný čas.
1: Festival Křiku let v Záblatí Křišťanovicích u Prachatic dnes od 15 hodin nabídne divadlo Potulného čajovníka. Prázdninové neděle ve Vimperku tradičně patří dětem a loutkovému divadlu. První srpnový víkend nebude výjimkou. Do městského parku v 15.30 přijede oblíbený vimperský kašpárek, který malým i velkým divákům představí dojemný příběh z pera Karla Čapka Dášeňka. Koncert zpívající klarinety rozezní dnes v 18 hodin kostel svatého Michaela v Bechyni. A vlastivědný výlet do Chelčic pořádají dnes ve Volyni. Odjíždí v 10.14 autobusem ze zastávky do Bavorova a odtud pěšky. Zpátky se pojede večer z Bavorova. Festival Krumlov od 15 hodin nabídne koncert Klarami kvartet v Česko-Krumlovské klášterní zahradě.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem zdravotnictví. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz není ohrožen, uvedl to ústav na síti X. A útok nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vysoké teploty můžou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé taky čípky nebo masti. Muzeum romské kultury si dnes v Letech u Písku připomene oběti romského holokaustu. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou lidi od 16 hodin navštívit přednášku archeologa Pavla Vařeky. Přiblíží minulost bývalého koncentračního tábora v Letech. Setkání zakončí od 17 hodin a 15 minut pietní připomínka u nouzového pohřebiště. Městské muzeum ve Volyni dnes pořádá vlastivědný výlet do Chelčic. Odjezd je v 10 hodin a 14 minut autobusem ze zastávky do Bavorova a odtud se půjde pěšky. Cestou se účastníci dozví víc o historii. Trasa je dlouhá 17 kilometrů. Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu úplně odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc nabídlo Slovensko. Za současný pokles hladiny řeky může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Dnešní program první fotbalové ligy nabídne tři zápasy. Představí se oba úspěšní účastníci evropských pohárů Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem Besiktasem Istanbul ve třetím předkole evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Bohemians 1905. Duel Jablonec Pardubice začne ve 20 hodin, už 15 hodin nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. Jih Čech dnes bude oblačný až polojasný, s ojedinělými přeháňkami hlavně na horách nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na středním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila na Českobudějovicku u Kamenného újezdu mezi Bukovcem a Krasejovkou. Na místo míří policie, počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Leckterý umělec si na jihu Čech koupil chalupu. I tak by mohl znít podtitul dnešní archivní perly našeho studia, ve které zazní vyprávění herce Jihočeského divadla Karla Hlušičky. Už za chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 8.37. V pravidelných archivních perlách si dnes poslechněte část rozhovoru s hercem Karlem Hlušičkou. A rozhovor to je ryze jihočeský, protože v době jeho angažmá v Jihočeském divadle zakoupil právě v Jižní

0: Jezdil jsem téměř 3x týdně na zájezd. Jezdil jsem po celých jižních Čechách, to znamená, že jsem poznával nejen krajiny, ale poznával jsem i lidi, poznával jsem obecenstvo a myslím, že to samo o sobě nemůže být bez vlivu na vztah člověka ke kraji i k lidem kolem sebe. A tady v Budkově a vůbec na jihočeském venkově jsem už taky pár let. Jižní Čechy jako krajinu, já nevím, možná, že to není pravda, možná, že to je jenom můj subjektivní dojem, možná, že se mýlím a možná, že to není to, proč má člověk nějakou krajinu rád. Mně totiž jižní Čechy připadají jako nejčistější krajina. Se vším tím, co není honosné, ale co je naopak, řekl bych, skromné a svou skromností veliké. A o tom mohu přemýšlet, když jsem tady na samotě, kdy ráno vyjdu, kdy slunce leží na těch lukách, prodírá se mlhou, kdy zase na druhé straně, když zapadá, kulí se za vesničku, na kterou se dívám, tady z hráze, kdy je tu člověk sám, kdy jenom ho vyruší let čápa, nebo když srnka přeběhne přes louku, nebo zajíc, nebo kdákání bažantů večer. Zaplaví ho takovej neuvěřitelný pocit, takový pocit radosti a takový plnosti životní. A nejen to, i to, když třeba večer, což je nutný, abych mohl projednat určitý věci, musím třeba do místní hospody, kde se člověk setkává tváří tvář lidem a potkává je na návsi. A oni už mě nemají jako cizince nebo jako měšťáka, který se tady usídlil. Protože mě potkávají denně od rána do večera v práci, tak patřím tak trochu k ním a to jenom to, když člověk jede a potká traktoristu, který na něj zamává, on na něj, tak jako když se potkávají staří známí. A vím, že tam ten je Božka, a tam ten, že se jmenuje Blažek a že po chalupě se jmenuje jinak, zase Novotnej a tak dál. To je tak nesmírně zajímavý a člověk si potom připadá jako jeden z nich. A to je taky jedno z takových pout, který člověka váží k určitému místu.
1: Slyšeli jste záznam rozhovoru s hercem Karlem Hlušičkou z roku 1966. Další tyto unikátní nahrávky si kromě našeho vysílání poslechněte i v samostatné sekci pořadu Archivní perly. A to na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: A ve 8:45 už opět jdeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za počasím.
1: Počasí.
0: Opět jsem zavolala do jeho české pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Petr Friebauer s námi na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak nám řekněte, jak se za tu hodinku, co jsme se neslyšeli, změnilo počasí na jihu Čech? Zdali pak se vůbec změnilo?
2: Moc se nezměnilo, máme převážně zataženo nebo skoro zataženo a na východě kraje již oblačnosti začíná ubývat. Počasí u nás ovlivňuje zvlněný frontální systém. Teploty na jihu Čech zůstávají stejné mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 15 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo, teplota je 19,4 stupně Celsia, fouká slabý severovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře 1019 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí také zataženo, teplotu 15,2 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Jak bude vypadat zbytek toho 2. srpnového dne?
2: Odpoledne zpočátku očekáváme ještě zvětšenou oblačnost a ojedinělé přehánky, a to zejména na horách. Později odpoledne potom bude oblačnosti ubývat. Maxima dnes budou mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, východní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Před námi je další týden prázdnin, jakou nohou do něj vkročíme?
2: V noci bude polojasno až jasno, zpočátku s ojedinělými přehánkami, které budou ale během noci ustávat. Jasno až polojasno vydrží i během zítřejšího dne, odpoledne se pak ojediněle vyskytnou opět přehánky, anebo i bouřky, které potom večer opět zase ustanou. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 8 stupňů Celsia. Maxima zítra budou zase vysoké mezi 33 až 36 stupni, na horách kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v noci a ráno východních směrů během neproměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na trojce, vysoká zátěž.
0: Skoro se bojím zeptat, zdali ty teploty budou mít vzrůstající tendenci pro úterní den?
2: Budou mít, no, ty minima budou kolem 19, ale maxima mezi 34 až 38 stupni Celsia, takže opět velmi vysoké teploty. Bude jasno až polojasno přes den místy s přehánkami nebo bouřkami a vítr bude v úterý slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a naopak ráno místy i klidno.
0: A ještě nám prosím, Petře, prozraďte, jaké počasí máme očekávat ve středu.
2: Ve středu v první polovině dne bude polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak převážně oblačno a během dnes navíc vyskytnou místy přehánky, ojediněle se mohou opět tvořit i bouřky. Minima kolem 20 a maxima kolem 33 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, odpoledne místy přechodně až mírný, převážně západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, děkuji, že jste si našel čas, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Myrotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20-letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

Jaké rostlinky ozdobí letničkový záhon? Povíme v dalším vydání Zelených světů. Taky se vypravíme do Holandska na výstavu Expo Floriade, kde se zastavíme u italské expozice a popíšeme rostliny typické pro jihoevropské zahrady. No a mluvit budeme taky o různých typech dlažby, která dneska nabízí i spoustu praktických vychytávek. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou se už teď na vás těší.

0: I dnešní nedělní Jihočeské ráno dospělo do svého finále a i na dnešní odpoledne jsme pro vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice připravili povídku, k jejímuž poslechu vás už teď můžeme rádi pozvat. Je to takový nostalgický letní příběh o malém Petrovi, který jezdil kdysi v 70. letech na prázdniny k babičce do jednoho západočeského městečka a tam se díky ní poprvé dostal také do kostela.
1: Petr začal chodit do kostela ještě dřív než do mateřské školky. Babička mu vyprávěla o Ježíškovi, jak byl hodný a pořád dělal dobré skutky, jak ho zlí lidé ukřižovali, ale protože on nikomu neublížil, mohl jít po smrti do nebe. To se malému Petrovi líbilo, ale mše ho moc nebavilo. Když pak začal ve velkém městě u rodičů chodit do školy, máma mu kladla na srdce, ať o tom, že chodí do kostela a věří v Boha, nikde nemluví. Hlavně ne ve škole. Ať to neříká ani těm nejvěrnějším kamarádům. Do kostela, že může chodit na malém městě u babičky, ale tady, ve velkém městě, ať o tom nikdo neví. Ať to má jako své tajemství.
0: Bývaly to hezké prázdniny u babičky. Při ministrování poznal malý Petr nové kamarády a jednoho dne s nimi a s místním kaplanem vyrazil na výlet na kole. Bylo to začátkem srpna roku 1978. O tom všem vypráví povídka českobudějovického spisovatele Zbyňka Mrvíka Jeden prázdninový den v létě 78. Tak poslouchejte dnes krátce po 14. hodině. Adéla Jirkalová se s vámi loučí, děkuji za pozornost, mějte se báječně a těšte se na další pořady Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už je tady pro vás Ivan Hlas a za chvíli také Iveta Bartošová.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Platnost končí dnes nejstarším občanským průkazům. Vláda by podle Senátu měla urychlit zavedení evropského průkazu pro postižené. U ženy hospitalizované od soboty na Bulovce, která se vrátila z Ugandy, se nebezpečná nákaza nepotvrdila. Dnes bude nebe oblačné až polojasné, teploty 27 až 30 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré nedělní ráno. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rösler.
2: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Vláda by podle Senátu měla urychlit přípravu zavedení evropských průkazů pro handicapované, aby je čeští invalidé mohli do roka používat. Senát to kabinetu doporučil tento týden při projednání unijní strategie práv osob se zdravotním postižením do roku 2030. Příslušná směrnice má být do českého práva zakomponována do 5. června příštího roku. Kabinet by měl podle senátorů vysvětlit i vztah nového evropského průkazu ke stávajícím průkazům tělesně postižených. U ženy hospitalizované od soboty na Bulovce, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se podle ministerstva zdravotnictví žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom dnes ráno informovalo ministerstvo. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Pacientka zůstává dál v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Lékaři pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu. O dalším léčebném postupu se rozhodnou podle výsledků laboratorních testů. Studenti Českého vysokého učení technického v Praze se zapojí do obnovy areálu kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Podpisem memoranda o spolupráci o tom rozhodli zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera. V areálu vznikne podle děkana Petra Konvalinky odborné zázemí stavební fakulty. Cílem je podle něj, aby snahy studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. Chlapecký sbor od svatého Floriána dnes zaplní svou hudbou kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné v Českém Krumlově. Začátek koncertu je v 7:30 večer. Jeden z nejstarších chlapeckých sborů na světě sídlí v rakouském klášteře svatého Floriána. Vystoupení je součástí hudebního festivalu Krumlov. Pokračuje jeho ředitelka Gabriela Rachidy.
3: Kořeny toho sboru sahají až do roku 1071. Jsou to mladí kluci 10-12 let, kteří cestují a mají velké úspěchy po celém světě a představí hudbu, jak starou muziku, tak takéž hudbu 21. století.
1: Počasí.
0: Jih Čech dnes bude oblačný až polojasný s ojedinělými přehánkami hlavně na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Foukat bude slabý vítr východních směrů a bio je na středním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli porouchanému autu se pohybují lidi na dálnici D3 na 65. kilometru u Sudoměřic u Tábora ve směru Tábor Veselý nad Lužnicí. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavý. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Ve Vltavínu vás dnes zavedu až na pomezí jihočeské a středočeské krajiny ke staré a mladé Vožici, Blaníku a osadě Vřesce. Uslyšíte mimo jiné geofyzika Jiřího Šindeláře, kterého možná znáte v souvislosti s průzkumy různých hrobek, například Rožumberské ve Vyšším Brodě. Kdybyste jej totiž chtěli potkat osobně, tak sídlí právě nedaleko Mladé Vožice. A jak jsme si tak spolu povídali při výhledu na Blaník, přišla řeč i na objev krasové jeskyně pod Blaníkem, u kterého Jiří Šindelář osobně byl. Ale to není všechno. Uslyšíte třeba ještě naprosto unikátní záznam hlasu malíře Oty Bubeníčka z roku 1961, který dlouhá léta žil a maloval právě v Mladé Vožici.

0: Jiřím Šindelářem natáčíme poblíž Mladé Vožice v Noskově a já se snažím rozpomenout si, kdy jsem ho poprvé v životě potkal. A já vím, že to bylo ve Vyšším Brodě, že to bylo kousek od oltáře, kde jste svého času před 15-16 lety představovali první výsledky průzkumu Rožumberské hrobky. Tak já si vůbec nejsem jistý, jestli to skutečně bylo někdy v tom roce 2011 nebo 12 nebo 10. Opravte mě, jak to bylo?
1: Výzkum ve Vyšším Brodě jsme zahájili už 2008. 2009 si myslím, že bylo zveřejnění prvních výsledků, ale nevylučuju, že jsme se mohli poprvé potkat 2011, protože to bylo první velkolepý show, kdy jsme vyřešili záhadu Rožumberské hrobky.
0: Já vím, že jste tenkrát představovali ten prsten, který jste tam našli, který vypadl z té jedné polorozpadlé rakve. A bylo to první to představení, takže si myslím, že to byl ten rok 2009.
1: Ne, prsten byl až rok 2011. 2009 je zajímavý v tom, že jsme už nahlédli do té Rožumberské hrobky, ale tehdy tam 100% ten prsten ještě nebyl. Když máte tu možnost se dostat na místa, která jsou spojená s nějakými důležitými historickými okamžiky z našich národních dějin, nebo když se můžete dotknout těch největších osobností našich národních dějin, tak to najednou jako nechává v hlavě i v srdci určité pocity, které jsou s tím notně spojené. A já když se dneska rozpomenu na to, jak jsem vnímal osobnost Petra Voka z Rožumberka, když jsme v roce 2008 začínali nějaký výzkum Rožumberské hrobky, tak to je úplně něco jiného, než dneska po těch, já nevím, 15-16 letech. Protože najednou vy se dostáváte k tomu člověku blíž. Já jsem se dostal v podstatě k ostatkům Petra Voka z Rožumberka nejblíž, jak je to dneska vůbec fyzicky možné. A najednou jako začínáte přemýšlet o jeho postojích. V době, kdy řešíte místo jeho posledního odpočinku, to proč udělal to nebo ono, proč vidím v té hrobce to nebo ono, proč je to něco vyřešeno, tak vždycky začnete jako přemýšlet a dostudovávat nejrůznější drobné detaily, které se dají dohledat o jeho životě a o jeho životních pohnutkách a osudech. A vy najednou začnete na tu osobnost pohlížet jinak. Po 15 letech, co jsem žil vedle Petra Voka z Rožumberka, alespoň jako myšlenkově, jsem na toho člověka začal pohlížet úplně jinak. Dneska já ho beru, jak kdyby to byl příbuzný, jak kdyby to byl otec. Protože vidím jeho činy, některé, které jsem vůbec doposavat neznal, vidím nějaké odrazy v umění, které se vyskytuje třeba v uměleckém řemesle na jeho sarkofágu. Dneska vůbec nepochybuju o tom, že určitě Petr Vok z Rožumberka sám byl tvůrcem té idei toho, jak ta schrána bude vypadat. A najednou jste k tomu člověku blíž a začínáte trošku přemýšlet i nad tím, jak mohl přemýšlet on. Lidé se mě často ptají, jestli se třeba nebojím toho, že si rozhněvám nějaké duchy tím, že jim lezu do jejich hrobek a vyrušuju jejich posmrtný klid. No, když já se dneska podívám na to, jakým způsobem žil a jak konal za svého života Petr Vok z Rožumberka, tak já to vidím tak, že se do určité míry i z hlediska myšlení a magie tehdejšího světa snažil dosáhnout nesmrtelnosti. Tím, že třeba vyplatil pasovské, tím, že obětoval rodový rožumberský stříbrný poklad, tím se do té nesmrtelnosti určitě zapsal. A já věřím tomu, že i naše počínání v případě průzkumu v rožumberské historii, nejenom hrobky, tak tomu jenom napomáhá. Tedy zajišťujeme těmhletěm lidem do určité míry jejich nesmrtelnost.
0: Krásně to ilustruje zvuk kejhání divokých husí, které letí někde nad námi, protože je podzimní čas, kdy se vlastně ten koloběh věčného odletu a návratu těchto ptáků vrací a zase znovu začíná, de facto i v těch myšlenkách. Když už tady stojíme v Mladé Vožici, nebo kousek od Mladé Vožice, já si nemohu nevzpomenout zase na své časy studentské, kdy jsme kdysi jezdívali s mou tehdejší dívkou k jejím rodičům z Českých Budějovic do Kolína právě přes Tábor, přes Mladou Vožici, dále kolem Blaníku, přes Louňovice pod Blaníkem, na Vlašim a Uhlířské Janovice a konečně Kolín. A vždycky mi tento kraj připadal takový zvláštní. Podobně, jako když jsme kdysi dávno bydleli s rodinou v Lomnici nad Lužnicí a já jsem de facto zjišťoval, že bydlím těsně u Zlaté Stoky, tedy u něčeho, o čem se učilo v učebnicích. A ani se mi tomu nechtělo věřit, že jsem tam. A podobný pocit jsem měl tady, když jsem poprvé projížděl kolem Blaníku, kolem legendární hory, ve které by měli být blaničtí rytíři. A vy vlastně na ten Blaník koukáte. Jaké to je?
1: Tak je to milé, bájná hora, významná lokalita, také rád navštěvuji. Navíc já tím, že mám rád i tu geologii a především tedy montánní geologii, ložiskovou geologii, tak tím, že v okolí Blaníku všude máme ložiska zlata, máme tam známý zlatodůl Roudný, tak o to víc mě ten kraj ještě láká a zajímá. No a Blaník sám o sobě je prostě unikátní středobod našich legend národních a našich dějin. A vždycky si vzpomenu na to, psal se rok tuším 2013, jestli se nepletu. A my jsme se dotkli i téhle z té legendy, totiž Blaníku, protože nás pozval tehdejší ředitel muzea v Louňovicích pod Blaníkem, jestli bychom tam nemohli přijít a nepodívat se na jednu lokalitu, že si myslí, že je tam nějaký zaniklý, zasypaný důl. A my jsme tam přijeli, opravdu jsme zjistili, že tam nějaké zasypané podzemí, zdá se je, byly tam prostě stopy vidět na povrchu. Tak jsme si udělali takovou víkendovou akcičku se jeskyňáři z Chýnovské jeskyně. Začali jsme kopat a jak jsme kopali, aby jsme se tedy prokopali do toho historického podzemí, tak kolem chodili místní, koukali na nás a říkali, no, tam kopete tu jeskyni. A my jsme se smáli z plných plic a říkali jsme, tak jasně, tak tady na úpatí Blaníku, co jiného bychom měli kopat než jeskyni. Že? A měli jsme z toho opravdu legraci s tím kolegou, s kterým jsme vytahovali ty kýble od těch dalších jeskyňářů z podzemí a smáli jsme se až do chvíle, než nám poslali první sintry a první krápníky. A objevili jsme největší jeskyni, která se nachází z toho lokálního hlediska v Benešovském okrese.
0: A v čem je výjimečná? Asi je už jenom tím, že existuje, protože já vím o chýnovských jeskyních, o jiných tady nevím.
1: Ano, tak tam už jsme ve středních Čechách, ale i tak jsou to horniny, kde by se opravdu kras a krasové jevy v podobě jeskyní nečekaly. Ale zrovna v tomhle tom místě je taková geologická vložka vápenatých hornin, ve kterých se jeskyně může vytvořit a také se tam vytvořila. A to je právě jako ten okamžik, kdy se nestíháte divit. Vy přijedete prostě na lokalitu takovou bahnou, jako je Blaník, a vy tam vykopete jeskyni.
0: Já jsem našel v našem rozhlasovém archivu nahrávky. Nebyla tam ta data se úplně přesná, ale vycházelo mi z toho, že jste s Jaroslavem Klímou natáčeli někdy v roce 1995 už. A bylo to o těžebních pozůstacích, o zbytku těch halt a šachet tady kolem Mladé a Staré Vožice. Když jsme se domluvali, že za vámi přijedu, tak vy jste říkal, no až pojedete takhle kolem, tak si všimněte nějakých kopců okolo. Upřímně řečeno, já jsem si nestíhal všímat ničeho, protože ta silnička přes Starou Vožici byla poměrně klikatá. Ale co jsem si všímal, tak to byl opravdu ten Blaník, protože na ten jsem zvyklý koukat celé roky. Nicméně, když by tady někdo chtěl přijet tak jako já, čeho si má všímat u té Mladé a Staré Vožice? Kde to je?
1: Je to jednoduché. My to opravdu studujeme už od toho roku 1993, 1994, ještě v době mých studentských let, se zabýváme dolováním na stříbrnou rudu v okolí Ratiborských hor a Staré Vožice. No, když pojedete po hlavní silnici od Tábora na Mladou Vožici a potom dál třeba na Kutnou horu, tak projedete vesničku v Řezce, stoupáte silnicí nahoru do kopce směrem k Ratiborským horám a stačí se koukat vpravo vlevo na pole vedle silnice a tam uvidíte takový jako prazvláštní osamocený kopce, které jsou dneska zalesněné. Jsou na tom nějaký borovice, většinou jehličnatý stromy, ale vidíte, že to prostě je nepřirozená věc, jsou to prostě kopce uprostřed pole, je jich tam vždycky třeba řada, jsou tři za sebou, tak to jsou ty nejdůležitější doly, které v té oblasti byly, dneska je umíme pojmenovat, takže když pojedete od těch Vřezců nahoru do kopce, tak vpravo vidíte nejbližší kopec, teď odhadnu 50 metrů vedle silnice, šachta Všech svatých, anebo vlevo v zatáčce potom směrem k Ratiborským horám, takový osamocený kopeček, krásně výrazný, šachta Mláďátek.
0: Novinářská nebo vůbec informační zkratka vážící se k jižním Čechám bývá Jižní Čechy, kraj rybníků. Čím déle se zabývám historií jižních Čech, tak to musím upravit. A opravit, protože já mám pocit někdy, že jižní Čechy jsou krajem dolů. Tedy, jak se říkalo, kdysi dávno hory.
1: I tak opravdu těch toto bohatství nerostné, kterými proslulo už ve středověku celé České království, tak v těch jižních Čechách se kulminuje také. Máme tady těch dolů spoustu, měli jsme tady uhelné doly u Českých Budějovic, málo se o tom ví, velmi kvalitní antracit se tam těžil. Máme tady doslova jedny z nejbohatších dolů stříbrných, které se ve středověku tady nacházely. Byly časy, kdy doly v Ratiborských horách a Staré Vožici vydávaly větších peněz, nebo se získávalo do královské pokladny více peněz než z Kutné Hory. Máme to tu, máme tady zlatodoly. Vemte si, na počátku 20. století byl zlatodůl Roudný, tady pod Blaníkem, nejmodernějším zlatodolem v Evropě. Takže je to prostě nádherná historie, část historie, na kterou by se nemělo zapomínat.

0: Posloucháte Vltavín a teď si můžete poslechnout archivní záznam, o kterém jsme si před chvílí s Jiřím Šindelářem povídali. Natočil jej s ním redaktor Jaroslav Klíma někdy v letech 1995 až 1997. A to se dá říct na dohled od místa, kde jsme předchozí rozhovor s Jiřím Šindelářem natáčeli my. A tak se ponořme do historie jihočeského dolování. I když v tomto případě bylo kvůli tomu nutné vyšplhat se na kopec.
1: Tak všechno je na svém místě. Jiří Šindelář je hned vedle mě, pod námi je částečně zorientovaná mapa. Vy jste, pane Šindeláři, řekl, že jsme na horním cechu a já řeknu, že jsme na nejvyšším umělém kopci u Mladé Vožice. Je to pravda?
2: Je to tak, my jsme tady nejen na nejvyšším, ale i na největším kopci, který má v podstatě rozlohu zhruba 150 x 80 metrů. Je to v podstatě nejvyšší hromada uměle navršeného kamení, která tady vznikla jako nahromadění té hlušiny, která byla vyvežena z dolu při dolování toho stříbra.
1: Nezasvěcenec by mohl říci, že to je zbytek sopky, protože tadyhle je vlastně takový jako malý miskový kráter a ještě vedle jsou takové vedlejší sopouchy. A protože to je všechno zasypáno jehličím zemí, tak už se vlastně dneska můžeme jenom dohadovat, no my se nedohadujeme, protože vy to víte, co to bylo.
2: V podstatě to, co tady vidíte, ty nálevkovitý propady, tak ty nám dneska lokalizují přesně ty místa, kde původně byla ta jáma těžní, kterou se stupovali horníci dolů, nebo kterou se vytahovalo to kamení nahoru posléze.
1: My musíme říci, že jsme v takovém menším kousku toho stříbronosného kraje tady u Staré Vožice a že tady ten starý cech byl jedním z prvních, dá se to tak říct?
2: No tak jestli byl prvním, to těžko říct. Ono tady to dolování v té části toho revíru, když ho budeme nazývat třeba Starovožický, tak je těžký u něj vystopovat nějaký ty počátky toho dolování. V podstatě a obecně se uvádí, že to dolování tady určitě probíhalo už někdy v 16. století. Předpoklady tady jsou dokonce takový, že někdy od 14. století tady v tom nejširším okolí to dolování bylo. Nicméně ty pozůstatky tady z těch starších dob už tady dneska na povrchu těžko dohledáme, protože je přehlušili a hlavně zakryli potom ty novější pokusy. V podstatě to, co my tady dneska uvidíme všechno, o čem si budeme povídat, tak jsou v podstatě pozůstatky po tom dolování, který tady probíhalo z toho posledního obnovování těch důlních prací, to znamená v tom rozmezí let 1745-1856.
1: Pane Šindeláři, pojďme se podívat do kraje. Tady je na té haldě les, dneska je tak trochu kouřmo, takže se pojďme podívat do kraje spíš na mapu. My jsme, dalo by se říci, spíše v té severní části toho ratibořicko-vožického revíru nad námi, jsou ještě další cechy a dá se říci, že na tom Vožicku těch stříbrných dolů bylo méně, anebo se o nich méně ví?
2: V podstatě, když to budeme srovnávat teda s Ratiborskýma horama, budeme ano. Se bavit tajlens o tom regionu našem, tak rozhodně co do rozlohy je to menší revír než třeba ty práce, které byly přímo v okolí Ratiborských hor. A říkám, je to záležitost především toho, že to dolování, který tady je, tak probíhalo v té větší míře a ta pozornost mu byla věnována především až v pozdějších letech, říkám až od toho roku 1745 a dolovalo se někdy do 50. let toho 19. století, to znamená, je to jenom rozmezí 100 let a za tu dobu vlastně tady probíhala ta těžba. Je to menší. V podstatě se tady budeme bavit o třech nejdůležitějších dolech, když opomineme takový ty pokusy menší nebo jednotlivá díla, která jsou tady v okolí na těch Řemíčovská, Lhotka, Buková a podobně. Budeme se bavit opravdu jenom o těch nejdůležitějších dolech a to je východně od Staré Vožice, když se podíváme do mapy,
1: ano.
2: Kde byl jeden z důležitých schwarzenberských dolů, ten se jmenoval Na nebevstoupení páně.
1: Ano.
2: Tady je to hned východně za hranicí vlastně Intravilánu obce Stará Vožice. U samoty číslo 26 je to samostatná samota, která stojí jihovýchodně od Staré Vožice, teče tam potůček, tak někde tam ústila dědičná štola, nebo chcete-li štola, která odváděla vodu z toho dotyčného dolu, jmenovala se stejně, to znamená štola Na nebevstoupení páně. Tajlens ten důl v podstatě bylo to dílo, které bylo založeno na stejnojmenné žíle, na žíle Na nebevstoupení páně, navíc tam byla ještě vyrubána žíla, která se jmenovala Laskavá ruka Boží. Tenhle ten důl byl otevřený jednak tou odvodňovací štolou Na nebevstoupení páně, o které jsem hovořil, a jednak třema nejdůležitějšíma šachtama. Z toho největší, která se nazývala Stará Trejpská šachta, tak byla hluboká zhruba nějakých 70 metrů. to byla vlastní hloubka té jámy, kterou vlastně oni tam zarazili, kterou se stupovali dolů. Ten důl měl celkem 6 výškových úrovní, budeme se bavit jednoduše prostě 6 pater výškových, na kterých se dobývala ta ruda. A jak říkám, šachta stará trejbská šla do hloubky zhruba 70 metrů, ale dalšími komíny a dobývkami po těch žilách se dostali horníci až do hloubky zhruba 140 metrů a potom tam pro problémy s vodou a menší vydatnosti a větších finančních nákladů těžbu ukončili v roce 1791.
1: Já bych se rád vrátil ještě k tomuto místu. Tady tedy byla šachta, to znamená, že tu byla hluboká jáma, a když se tak podívám na tu, no nechci říct obrovskou horu, ale kdyby člověk měl navážet kolečkem nebo vynášet v okovu, tak to by si asi skutečně musel dát velkou práci. To znamená, že tady ta šachta musela velice dlouho sloužit a musela tedy vlastně dost natahovat své štoly na různé strany, než vlastně se tolik materiálu sem vyneslo, aby to udělalo takovou horu.
2: Tak na tom dole, když se budeme bavit přímo tady na svém místě, na kterém stojíme, tak byla to největší šachta, nejdůležitější, mimochodem taky nejvýnosnější šachta v celém tady tom starovožickém revíru. Jak dlouho sloužila, je těžko říct. V podstatě to, co vidíme dneska tady, tu podobu, je, říkám, z toho období 1745 až zhruba 1850. Potom roce 1850 už se dělaly jenom takový udržovací práce na tom dole. Takže z tohoto období je tady ten důl. Uvádí se, že někde tady v těch místech tohohle dnešního dolu existovaly šachty i staršího data. Předpokládá se, že se tady dolovalo už v 16. století, kdy tady někde v tomto místě měl být starý důl Boží dar. Ten byl na konci 16. století opuštěn, začátkem 17. století se sem ale lidé zase vrátili, začali znovu hledat, znovu těžit stříbro. Důl přejmenovali tehdy na Boží požehnání, zase dolovali 40-50 let, potom to z nějakého důvodu upadlo ten důl a znovu se sem kníže Schwarzenberg vrátil až v tom roce 1745 a důl dostal vlastně tuhle tu podobu. To, že tady byla jedna nejhlubší šachta, tak to nebyl jeden jediný důl. V podstatě, říkám, ten název důl budeme používat pro nějaký ucelený kus toho důlního díla. To znamená, že našli nějakou rudnou žílu, která obsahovala užitkovou složku, začali
1: těžit. A do té se zapichovali.
2: Samozřejmě oni neudělali jednu jámu a z toho jako v mraveništi se rozlézali chodby, ale oni si pomáhali tím, že zarazili těch šachet několik. Oni měli různé funkce. Oni neměli funkci jenom tak, aby tam sestupovali horníci posléze, aby vytahovali třeba kamení nahoru, ale oni sloužili taky k tomu, že ty různé jámy byly zakládány v různých výškových úrovních, v různé nadmořské výšce. Tím dosilovali horníci taky toho, že tam docházelo k přirozenému větrání, to znamená díky vyrovnávání tlaku vzduchu tam vůbec proudil vevnitř vzduch. Když byl kopcovitý terén příhodný, což tady třeba na Staré Vožici bylo, tak založili navíc ještě štoly, které jim odváděly vodu. My se tady nacházíme na té největší šachtě, která bývá nazývaná Richtschacht. Někteří to překládají jako těžní šachta, jiní jako svislá, někteří jako hlavní šachta. Tady ta šachta, na které tady stojíme, tak ta dosáhla na konci hloubky šikmé, protože ona se zahloubila do země nikoli kolmo, ale šikmo, protože šli přímo po té žile, podle toho, jak se ukláněla. Takže dosáhla šikmé hloubky zhruba 474 metrů, což by odpovídalo hloubce 380 metrů kolmé hloubky. Samozřejmě to nebyla hloubka té jednotlivé jámy, ta šla zhruba do hloubky jenom 200 metrů a do té hloubky, o které se bavíme, do té kolmé hloubky 380 metrů se dostali potom zase různými komíny a hloubeními po žíle.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: srdce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
2: A teď se v archivní nahrávce z roku 1997 dostaneme do osady Vřesce, o které už byla řeč v předchozí části Vltavínu. A také se tím potvrdí můj názor, že jižní Čechy bývaly skutečně krajem dolování. Následující záznam natočil s Františkem Krejčou také Jaroslav Klíma.
3: S Františkem Krejčou jsme se teď usadili ve Vřescích, přestože nemáme za sebou ještě všechno putování po Vožicko-Ratiborském revíru, ale pane Krejčo, my bychom tady měli začít informací, tak kdyby se našel smrtelník a takový badatel jako vy a chtěl by obejít všechny štoly, šachty tady na Mladovožicku a kolem Ratiborských hor, a šel by od jedné k druhé, měl by pečlivě vypracovanou mapu, žádnou by nevynechal. Kolik času by mu to zabralo, kdyby chodil tak 6-8 hodin denně?
4: No, tak první problém by byl v tom najít všechny ty díla, že jak jsme se bavili o tom, spousta z nich už vlastně neexistuje, ale kdyby šel podle jakési imaginární mapy a tam by byly zaznačeny všechny místa, kde ty odvaly, řekněme, šachet a štol jsou, tak by tak jeden týden chodil takhle cikcák, pořád doprava doleva, ale by tak záleželo na tom, jak by si to dobře naplánoval.
3: A jaká by byla momentálně vegetace, kdyby tam byla kukuřice, tak by se mu šlo asi hůř než po lukách.
4: No z vlastní zkušenosti můžu říct, že i po oranici se chodí mnohem hůř než po louce.
3: Když je rozměkla. My teď ještě, pane Krejčo, vrhneme takový smutný pohled na západ, protože tam už se nevydáme, přesto, že přicházíme o mnoho šachet, jam a štol. Vlastně spíš těch šachet.
4: No, oni tam některé štoly jsou taky. Dokonce to je takové místo, kde se tvrdí, že tedy tam dokonce začaly probíhat i ty první práce tady v revíru, proto taky ten název Staré hory. A vlastně je tam jedna z těch starších štol Markéta, potom je tam štola Ferdinand, která měla odvodňovat zase naopak ty nová díla, které jsou tam zase u Ratiboře. Skutečně je to velice složité. Tam je celkem nějakých asi 30 objektů. A dokonce jsou tam i starší práce, které ani v těch starých mapách nejsou zaznamenány a dokonce se ani v dnešní době o všech těch pracech, které tam jsou, neví. Takže tam je to skutečně neprobádaná část toho revíru.
3: Vy máte přesně vědomost, že jestli udělám 2-3 kroky doprava nebo doleva, tak jsem, jak já tomu říkám, nad ponornou řekou, takže tady pod námi vede velice významné důlní dílo a to je Janova dědičná štola a ta se táhne daleko předaleko. Tady ve Vřescích vlastně končí.
4: Začíná. Tady začíná ta štola.
3: Já to beru podle toho, kam ta voda teče.
4: No a já se zase snažím podle toho,
3: jak se do ní jde.
4: Jak se do ní jde, taky by se dalo říct, ale řekněme spíš podle její funkce. Což to už je jedno, myslím, že začíná nebo končí. Spíš jde o to, že ona byla téměř 3 kilometry dlouhá, odvodňovala více jak 30 šachet, nebo na ní bylo tedy založeno více jak 30 šachet. A je to taková část, jak už jsme se o tom bavili, zase v které se chvíli pracovalo, chvíli nepracovalo, různě se třeba jenom udržovala, potom zase byly některé další úvahy o tom, že se musí obnovit, to znamená, že zase bude fungovat, potom se zase začala ražení nové štoly, takzvané Josefovy, která měla být asi o 11

0: byl.
1: Ne ve všech, ale podle těch historických zpráv víme, že například od ústí několik set metrů byla zrovna ta stará, ta Janova dědičná štola, dokonce zaklenbována kamením, to znamená, byla tam jakoby vlastně vytvořena kamenná vlastně chodba, by se dalo říct. Ale jinak tyhle ty odvodňovací štoly, ty měly jednu takovou specialitu, kterou museli mít, a to právě díky tomu, že vlastně po té štole tekla voda, tak aby se tam dalo chodit, tak v určité úrovni nad dnem, tak byly takzvané pražce, na nich potom byly položená prkna a po nich se potom mohlo chodit, takže tam byl vlastně takový oddíl, kterým odtékala voda. No a potom v některých štolách to mohlo navazovat i na tu vlastní výdřevu. No a třeba tady už jsme se bavili o takzvané velké jílové rozsedlině. Ono kromě této velké rozsedliny, tam bylo těch samozřejmě částí, které byly méně pevné, tak těch tady bylo víc, tak tam samozřejmě muselo potom přijít to klasické vydřevování nebo dřevení tedy toho díla. Jinak tady díky tomu, že zde nevždy byli všichni hornictví nakloněni, protože třeba ti, kteří tady měli samozřejmě zájem spíš na zemědělství, tak zase ty nechtěli, třeba byli majitelé pozemku, tak nechtěli prodávat dřevo horníkům, takže to tady byl takový jeden problém, že bylo vlastně nedostatek materiálu pro dřevení šachet, proto i třeba doly se museli dokonce zakládat tam, kde v blízkosti byl les a tedy dostatek dřeva, takže i na tom bylo to dolování závislé.
2: Já bych se ještě rád vrátil k těm, jak já jim říkám, ponorným řekám. Takže ta Janova dědičná štola je tedy úctyhodně dlouhá. Vy už jste naznačil, že pod ní byla vykopána Josefova dědičná štola, to znamená, že když se ty doly tam u Ratiborských hor dostaly do větší hloubky, tak už by ta Janova je nemohla odvodňovat.
1: Ona právě, Janova dědičná štola, vlastně procházela jílovou rozsedlinou. Už v tom období, dalo by se říct 19. století a vlastně i předtím, tak všechny části, které byly za jílovou rozsedlinou, to znamená směrem k Ratiborským horám, už byly nepřístupné. To znamená, že tudy už se tou štolou projít nedalo a těžilo se právě tady v těch částech, které máme teď před sebou, to znamená cech Matyáš, dílo všech svatých. A právě za tímto účelem, aby byly tyhle doly odvodněny nějakým, řekněme, jednodušším způsobem, tak se roku 1817 začala razit ta nová štola, nazývala se tedy dědičná štola kníže Josef, a její vlastně cíl, kam měla dorazit, byla šachta Adam, měla jít až na šachtu Adam, ale bohužel k té Adamově šachty nikdy nedošla, protože s ohledem na to, že v té době už revír upadal, tak skončila na délce 1512 metrů a zůstala tedy v tomhletom stavu. Jinak byla i propojena s tou Janovou dědičnou štolou nad lemem asi 15 metrů vysokým, což už dneska ani v podzemí z té Josefovy dědičné štoly, která je jediným vlastně přístupným dílem, tím hlavním, tak už na tahle místa se dostat nedá.
2: My si povídáme o vodě a používáme termín dědičná štola. Už jste vysvětlil, že v té štole se obvykle téměř netěžilo, že smysl těch dědičných štol byl hlavně odvodňování. A já se teď chci zeptat na ten termín dědičná štola. To znamená, že když jsem investoval do dědičné štoly, bylo to totéž, jako bych investoval do stříbrného dolu, že mi za to někdo platil?
1: Ty vztahy tam byly poměrně dost složité. Ten pojem dědičná štola se dneska už užívá víceméně pro vlastně řekněme vysvětlení toho, že to byla štola odvodňovací, ale záleželo i na dalších věcech a právě bylo to dané tím, že vlastně na těch dolech bylo několik různých majitelů. No a ta dědičná štola byla ražená vždycky jak v měrách toho majitele, tak toho dalšího a toho dalšího, a díky tomu, že právě na ražení těch štol, která odvodňovala několik děl různých majitelů, tak tam docházelo k tomu, že právě na, řekněme, na tu ražbu téhle štoly se museli finančně podílet, dá se říct, všichni ti, kteří zase chtěli, aby ta štola odvodňovala to jejich dílo.

0: Když jsem při své cestě do Mladé Vožice a okolí ještě hledal, co by mi tak zajímavého padlo do oka, přišel jsem na mladovožickou expozici obrazů Oty Bubeníčka. Ota Bubeníček se narodil 31. října 1871 v Uhříně vsi u Prahy a zemřel 10. září 1962 v Mladé Vožici. Patří k nejvýznamnějším českým krajinářům první poloviny 20. století. A byl to všestranný umělec. Například v roce 1914 spolu založil loutkové divadlo umělecké výchovy na Vinohradech, kde působil i jako herec a scénograf. Dokonce si zahrál i hlavní filmovou roli malíře Jana Boreckého v operetě U svatého Antoníčka z roku 1933. Jeho obrazy jsou dnes součástí sbírek Národní galerie i Alšovy Jihočeské galerie. A především, pozor, my máme v našem českobudějovickém rozhlasovém archivu nahrávku, kterou natočil s Otou Bubeníčkem redaktor Lubomír Soukup 5. července 1961, tedy rok předtím, než malíř zemřel.
1: Má paleta výmluvností je velmi chudá, abych vaši otázku zodpověděl slovy. Nebych bych jich snad se vyjádřil štěcem nebo tuškou. No ale jakáž pomoc, pokusím se jaksi škicovitě vám to říci. Jihočeské kraje, posvěcené nejslavnější minulosti našich dějin, přitahovaly mě vždy svou historií a svou prostou, nevtíravou, jímavou, řekl bych alešovskou krásou. A to jak z hlediska krajinářského, tak z hlediska lidové tvořivosti. Pole, luka, řeky, rybníky, roviny i vlnitý terén kopců mluvil k nám jaksi češtější řeči než ostatní kraje naše vlasti. Již před 50 lety zatoužil jsem poznat Alešův rodný kraj. Proto usadil jsem se po 2 měsíce v Čímelicích blíže Mirotic, později v Čížové a pak na delší dobu v Písku, odkud procházel jsem krajem přes Strakonice až k Volyni, kde zaujalo mě několik rázovitých vesnic s kamennými štíty statku čistě jihočeského rázu. Pak zapůsobil se malířský v Prachaticích okolí a naposled na Zvíkově. V roce 1904 prošel jsem krajem z Tábora přes Bechyni, Vltavotín s Baťochem na zádech, v ruce dubovou sukovici a v kapce tušku a nezbytný skicák. V roce 1909 opět vydal jsem se na cestu z Tábora, ale přes Soběslav, Lomnici, kolem Rybníku, do Třeboně a Jindřichova Hradce. Pak z Vráže až do Pacova a cestou zaznamenávaje si do Náčrtníku, co mé malířské oko zvábilo. V roce 1910 usadil jsem se od jara až do podzima v Heřmaničkách. V tomto kraji Prečicko-Sedleckém mimo velké oleje namaloval jsem celou řadu barevných studií a hlavně pak v okolních vesnicích, které tehdy nebyly ještě zachvácení stavební brutálně a banálně zednickou horečkou, zachytil jsem do svých náčrtníků krezebně starobylé dřevěné došky nebo šindelem kryté statky, chaloupky, sruby, špejchárky, osmiboké stodoly od země až značně do velké výše k nebi trčícími střechami a různá jiná hospodářská stavení. Bohužel v posledních letech valem mizících ty památky lidové tvořivosti v oboru stavebnickém. Pak po delší přestávce mých toulek po Krkonoších a Českomoravské Vysočině vrátil jsem se zase v roce 1932 do milého jihočeského kraje, abych se natrvalo usadil v Mladé Vožici. Z tohoto zastrčeného, ale krásného podblanického kraje ve středověku bohatého na zlato a stříbro, nevšak bohaté na nepřeberné množství krajinářských motivů, z nich čerpám náměty ku svým obrazům již přes 20 let a do konce svého života je jistě nevyčerpám.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu, na místě pomáhají i čeští hasiči. Dnes bude nebe oblačné až zatažené s teplotami mezi 27 a 30 stupni. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová, dobré nedělní dopoledne. Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidi v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každé pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: České státní hrady a zámky budou přístupné 2 dny návštěvníkům zdarma. Oznámilo to Ministerstvo kultury, které tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Zámek Lednice nebo hrady Karlštejn a Křivoklát se otevřou zdarma veřejnosti 30. srpna a 27. září, řekl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návštěvníci můžou přijít na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu až po zakoupení lístků online kvůli omezené kapacitě. Pouť Porcinkule dnes omezuje dopravu v Jindřichově Hradci od rána. Řidiči neprojedou v historickém centru a jeho bezprostředním okolí. Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové vede objízdná trasa ulicemi Miřijovského a Klauziusova a po nábřeží Ladislava Stehny. Kvůli atrakcím jsou taky uzavřená parkoviště Jitřenka a u sportovní haly. Po dobu konání slavností můžou řidiči mimořádně parkovat na travnaté ploše u Miřijovského ulice. Řecko se dál potýká s rozsáhlými požáry. V zemi je i tým českých hasičů. Ten během včerejška vyjel k dalším požárům, tentokrát u města Navpaktos, na pevninské části Řecka u Korinského zálivu. Hoří ale i na Peloponéském poloostrově nebo na Krétě. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli během dnešního rána. Čeští hasiči využívají dronovou službu 4 kolky a spolupracují s těžkou technikou řeckých hasičů, například s buldozery a kolovými nakladači.
1: Počasí.
0: Jih Čech dnes bude oblačný až zatažený s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Vítr fouká slabý východní až severovýchodní a bio je na 2. stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 osobní auta se srazila na Českobudějovicku na trase Bukovec-Krasejovka. Zdržíte se a další komplikace vás potkají na dálnici D3. U Dobré vody v Českých Budějovicích je tady neprůjezdný 1 jízdní pruh kvůli nakládce řepy. V místě jsou provizorní semafory. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
3: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní 0,5 kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To už na něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudem rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenaruš, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změníte. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo, česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal a pod názem ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: říct. Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
0: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám na dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
2: Pochoutkový rok.
1: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
0: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
1: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
0: To jsou tak 3-4 lžíce.
1: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
0: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Uděláme vždycky základ, tak.
0: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
0: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
0: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
0: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
0: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
1: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm.
3: To je zelí.
0: Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
0: Ta bude takhle čerstvá.
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
0: Z jarní cibulky?
1: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
0: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
1: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
0: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
1: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
0: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
0: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
0: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
0: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
0: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš zaalpský závitek.
1: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. a pak to takhle vzít.
0: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
1: Přijíš přes dlaň.
0: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políjet, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
0: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar, nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
0: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
0: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat. Jo?
0: Kolik času asi?
1: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
0: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, taková, aby to byla ale přírodně, jenom lehce.
0: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
1: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
0: Už můžu jíst?
1: No, já teda to doufám, ochutnej.
4: Bomba.
0: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
1: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí. Mm-hmm.
0: Když to je tak dobrý, Jardo.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
0: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
1: Tak si to vychválíme, viď?
0: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
1: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
0: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost,

0: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková atypická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
2: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no, Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
2: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
2: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no.
0: Segedin.
1: Děkuju, no, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
0: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
2: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.

0: stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
3: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeská policie řešila nad ránem dvě vážné dopravní nehody. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Donald Trump zrušil plánovaný rozsáhlý úder na Irán. Přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. Jihočech je oblačný až zatažený. Denní teplotní maxima dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Složky integrovaného záchranného systému dnes ráno krátce po 3. hodině vyjížděly na jihu Čech ke dvěma vážným dopravním nehodám. V obou případech narazilo auto do stromu, informoval o tom jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Teprve 18-letý řidič v jednom případě narazil do stromu u Čimelic na Písecku. On i jeho přítelkyně utrpěli vážná poranění a byli transportováni do nemocnice. Před 5. ráno pak 26-letý řidič vyjel mimo vozovku u obce Rojšín na Českokrumlovsku. Nadýchal víc jak 1 promile. I on skončil v nemocnici. Příčiny i okolnosti nehod policie zjišťuje. Žádná nebezpečná nákaza se u ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na íránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Írán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen 5 hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman a naléhal na jeho zdrženlivost. O odklad žádali i další země regionu Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán. Washington se spolu s Izraelem stal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku 5měsíční války. Měla to být odpověď na íránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Oběti romského holokaustu si dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou lidi od 16 hodin navštívit přednášku archeologa Pavla Vařeky. Lidem na místě přiblíží minulost bývalého koncentračního tábora v Letech.
4: Přednáška Pavla Vařeky ukáže, jak odborníkům pomohly moderní technologie při hledání základů táborových budov. Zároveň představí drobné osobní předměty vězňů, kteří v něm pobývali. Setkání zakončí od 17 hodin a 15 minut pětní připomínka u nouzového pohřebiště. Z Letů u Písku Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Jihočech dnes bude oblačný až zatažený s ojedinělými přeháňkami hlavně na horách. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách naměří 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý východní až severovýchodní a bio je na 2. stupni zátěže.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě motorky se srazily na Jindřichohradecku u obce Klášter u Nové Bystřice. Na místě jsou všechny záchranné složky. Počítejte s komplikacemi. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Vítejte u Zelených světů. Je správné, že si stále častěji uvědomujeme, že při zahradničení nemyslíme jenom na sebe, ale i na různé přírodní souvislosti, které se naší činnosti týkají. A v tom dnešním vydání Zelených světů pro vás máme hned dva tipy, jak alespoň trošku pomoct přírodě a přitom ji udělat ještě zajímavější a hezčí. K tomu přidáme ještě něco navíc, jak už je naším dobrým zvykem.
1: Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.

0: Letničkový záhon, Pavlův letničkový záhon, my jsme o něm mluvili. Pavle, zastavili jsme se u něj, musíme se u něj zastavit, protože ve chvíli, kdy jsme se o něm bavili minule, tak vlastně to nebylo nic takového výrazného a úplně zajímavého, co si budeme povídat, bylo to zelené, to ano, ale teď už je to nádhera a vlastně ten záhon naplnil ten efekt, proč ho tady vlastně vůbec máte a proč by bylo dobré si takový letničkový záhon vysadit. My bychom měli připomenout, jakže byl ten letničkový záhon vysetý.
1: Ano, to bychom měli a možná bychom i mohli vysvětlit, proč jsme o tom mluvili už tenkrát, kdy vlastně nic nebylo vidět, ale to bylo v období, kdy jsme si vypočítali, že když se bude ten náš příspěvek vysílat, tak ještě kdyby se hned na to reagovalo, tak by posluchači případně si mohli podobný záhon založit sami. Teď už by to asi úplně nestíhali, protože od výsevu po kvetení je nějakých třeba 5-6 týdnů a teď by to už bylo tak asi na hraně, no. Ale možná by to šlo. V každém případě, jako mít letničkový záhon z přímého výsevu v nějaké kombinaci rostlin i na malé soukromé zahradě je moc fajn. My to tady máme tak ze dvou důvodů. Ten první důvod je čistě esteticky, protože oba ty záhony máme v zeleninových záhonech, takže i tam, kde je to velmi jednolité od listu mrkve a pažitky, anebo tady máme nějaký kadeřávek, tak ty letničkové výsevy tady dělají nějakou parádu, to rozhodně je hezké. A působí to tak jakoby nežně, romanticky, možná i zamilovaně celkem. A že možná divné, že o letničkovém záhonu tak nadšeně vypráví chlap do mikrofonu, protože to je fakt taková spíše nežná ženská záležitost, ale máme to rádi, je to hezké. Na ten druhý důvod, který jsme vlastně brali velmi vážně, je to, že to jsou rostliny, které jsou velmi dobré pro včely. Pro opilovače obecně, protože včela dělá jenom malou část těch opilovačů, ale lítají tady čmeláci, pestřenky, různé drobné formy hmyzu tady obědvají, takže si myslím, že pokud je to trochu možné, tak i tento aspekt bychom měli na zahradách vždycky brát trošku vážně.
0: Aby si naši posluchači dokázali ten záhon představit, tak bychom měli popsat možná tu letničkovou skladbu. Já v podstatě ty rostlinky moc příliš neznám, chrpy bych snad tak rozeznal.
1: Tak chrpy znáte, Hanko, určitě znáte i tady ty divoké formy máku. Jsem si jistý, že i měsíček znáte, to tady všechno nám roste. Je to zajímavé sledovat, protože myslím si, že ty měsíčky máme tady docela vysoké. Nevím, jestli je to otázka genetiky, anebo spíše toho, že v tom prostoru trošku soupeří mezi sebou, ale jsou tak vysoké, jako jsou vysoké ty chrpy a kvetou společně a je to takový ohňostroj teplých barev, žlutých, oranžových a do toho ta studená modrá, té chrpy to vypadá moc hezky. Jsou tady další rostliny ještě samozřejmě, které se teprve jenom chystají na kvetení, ale už je to otázka jenom několika dnů a vykvetou prvé krásenky.
0: To je, Pavle, ten kopr, co jsem si myslela, že se vám sem zatoulal.
1: A to vypadá jako kopr, ale trošku hrubší. Ty listečky jsou hodně jemně stříhané a je to rostlina z čeledí astrovitých. Zatím má takový koprovitý vzhled, ale až rozkvete, tak to každého vyvede z tohoto názoru. Květy jsou velmi dekorativní, 4 až 6 cm veliké v průměru, bílé, růžové, tmavě růžové, fialové, purpurové. Velmi hezká rostlina je to. Myslím si, že hodně lidí je má rádo. Já je mám rád i z toho důvodu, že mají docela pěkný vědecký název, latinské jméno toho takzvaného kopru vašeho je kosmos. Takže vy se smějete, takže máme krásenky a kosmosy. Jednu rostlinu pod několika jmény. A tady potom ještě pár dalších rostlin, které jsou velmi důležité pro včeličky.
0: Bude nás zajímat určitě, které to budou. Já ještě musím připomenout jednu, nebo zeptat se na jednu, která je modrá. Ono těch modrých, modře květoucích rostlin není v zahradách příliš a ta barva, té si nelze nevšimnout. Mám na mysli tuhle vedle chrb. Co to je, Pavle?
1: Tak to je právě ta silně medonosná rostlina, jmenuje se brutnák. My jsme už o brutnáku určitě mluvili několikrát, protože ona je v seznamu mých oblíbených rostlin, takže když můžu, tak o ní pořád rád povídám. Je to rostlina, která má velkou tradici, pěstovatelskou tradici mnoho století už, protože obsahuje prilátky, které pomáhají potlačovat melancholii a zvyšují sebevědomí. Takže už za keltského období byla tato rostlina často pěstována a keltská vojska před bojem měli při povinnou konzumaci části těchto rostlin, protože ti vojáci, kteří konzumovali brutnak, tak získávali důvěru v sebe sama a do toho boje šli s větší vervou. Při kvitky brutnáku se v tomto období sbírají a zamrazují se do ledových kostiček, protože oni jsou i jedlé, ale jako je pravda, že já jsem to ochutnal a nic v tom jakoby zajímavého chuťově nevidím, ale v každém případě používají se třeba na dozdobení jídel, do risota, anebo do nějakých salátů, když se dá pár modrých kvítků, tak to vypadá hezky. Pro mě to teda zase tak velké terno není, ale dělá se to, dává se to i do toho ledu a potom ty ledové kostičky do letních nápojů. Je to takové prostě hezké vyzdobení toho jídla. Ale co je ještě mnohem důležitější než tahle ta věc, tak je to, že to je rostlina, která je velmi medonosná, pro včely velmi atraktivní. Je to vidět, že oni i teď se tam pohybují. Brutnák má jednu velmi zajímavou vlastnost a je schopen velmi rychle vytvářet nový nektar. Takže tam přijde včelka, vysaje ten nektar a zatímco u většiny rostlin, pokud vůbec ta obnova toho nektaru funguje, tak to trvá několik hodin nebo třeba i den, ale brutnák je schopen vytvořit nový nektar do 2 až 3 minut od poslední návštěvy včely. Takže proto oni tady neustále lítají, když těch květů ještě není otevřených tolik, tak oni vlastně, když navštíví ten květ za malou chvíli po té poslední návštěvě, tak zase tam něco z toho dostanou.
0: Pavle, dokdy bude ten letničkový záhon v takovéhle krásné kondici?
1: Ono bude hodně, Hanko, záviset od toho, jaké počasí. Kdyby bylo velmi teplé a horké léto, tak ta destrukce těch rostlin je poměrně rychlá. Kdyby bylo ale takové normální, tak si myslím, že tak do poloviny září, možná, že do konce září bychom se mohli těšit z těch rostlin. Nebudou kvést určitě všechny už najednou, jak to vypadá dobře teď, ale něco by tady ještě být mohlo.
0: Letničky z přímého výsevu. Téma, kterému jsme se věnovali v dnešních zelených světech.

0: Na holandském Expo Floriade si každý najde to své. Všimla jsem si, Pavle, že málo kdo dokázal projít okolo italské národní expozice, aby sem nezašel nebo alespoň, aby sem nepohlédnul, a když jsem se přiblížila, pochopila jsem. Jsou tady totiž typické jihoevropské citrusy, které jako magnet lákají k pohledu.
1: No, ano, ty barevné plody citrusu jsou opravdu velkým lákadlem, takže i možná díky nim jsme sem zašli i my, Hanko, abychom se podívali na tu zahradu. Nicméně je to zahrada, která má i jiné další takové typické prvky jihoevropské a možná, že bychom i o nich mohli dát řeč, ať nemluvíme jenom o těch citrusech.
0: Které to jsou?
1: Co mě tady zaujalo na této zahradě, tak je samozřejmě kombinace velké množství kamení a rostlin, které jsou zvyklé na sucho. Jsou tady levandule, rozmaríny, velké moc hezké porosty tymiánu a to tak docela zajímavě kontrastuje s bílými vápencovými kameny umístěnými v gabionech, čímž se vlastně dostávám k tomu, že tyto záhony některé jsou vyvýšené a některé jsou na původní úrovni půdy.
0: Tak to jsou ty bylinky. Když postoupíme do těch vyšších pater, Pavle, tak asi bychom měli zmínit stromy typické pro Itálii.
1: Tak máme tu hlavně jeden, který je dominantou toho celého prostoru a to je hodně letitý olivovník, takový krásný. Ty olivovníky, které jsou staré, tak jsou velmi bizarní, mají široké, nádherné kmeny a z toho jdou ty hlavní kosterní větve. To je dominanta tohoto celého prostoru, která nejde přehlednout. No a potom ještě samozřejmě do italské zahrady patří ty štíhlé, vysoké siluety cipřišů, které jsou takovým typickým prvkem třeba té toskánské krásné krajiny.
0: No a nechybí tady ani typické levandule, které jsou v Itálii k vidění, anebo zelenina.
1: To je celkem pravda. Teď, Hanko, jak říkáte, ty levandule, kromě toho vidím, že ještě i další rostliny, které patří k těm suchovzdorným nebo suchomilným, jako jsou třeba kavily nebo rozmariny, tak mají kolem sebe natažené závlahové trubky, což asi znamená takovou intenzivnější péči, aby ty rostliny tady vypadaly dobře, i když za normální okolnosti to není úplně nutný prvek.
0: A ta zelenina nechybí.
1: To je hezké, že tato zahrada je vlastně zahradou bez trávníku nebo téměř bez trávníku, což je vlastně na italské poměry velmi logické, protože v suchém prostředí jižní Evropy by byl trávník spíše trápením než nějakou velkou radostí. Takže tu volnou plochu, kde nejsou vysazeny rostliny, tak tvoří kamenné chodníky a takový centrální dřevěný chodník, velmi hezky udělaný. No a okrasné rostliny se nacházejí ve větší vzdálenosti od toho pomyslného domu, který je tady naznačený takovou malinkou stavbičkou a blízko k němu je zelenina. To zase vyjadřuje velmi hezky ten italský vztah k tomu domácímu pěstování, protože je známá věc, že Italové jsou gurmáni a ke gurmánství patří dobré jídlo a součástí dobrého jídla je také zelenina. Takže jsou tady vidět i zeleninové záhony. Pravda, v tuto chvíli ještě nám úplně netečou sliny z té zeleniny, protože jsme na začátku zeleninářské sezóny a vidíme jenom sazeničky vysazené v řadách, jak se hezky těší na bohaté léto, ale myslím si, že kdo navštíví Floriade třeba někdy v červenci nebo v srpnu, tak možná uvidí ty krásné kusy typické italské zeleniny.

0: Téma, kterému se budeme věnovat teď v zelených světech, jsou dlažby. Pavle, některý z posluchačů by si možná řekl, a ze zelených světů se stává možná nějaký stavitelský, kutilský magazín. Proč právě dlažby v souvislosti se zahradou?
1: No, já si, Hanko, myslím, že to není úplně špatné téma, protože řekl bych, že málo která zahrada existuje bez nějaké zpevněné plochy. Všude budou nějaké chodničky, nášlapné kameny, pergoly, parkoviště bývá často na zahradě, nebo parkovací místo pro auto, a to, jak to uděláme, tak to se nám potom zase vrátí zpátky. Zahrada by měla být místem, které je co nejvíce nakloněno k přírodě, a i ty dlažby bychom měli v tomto prostoru tvořit tak, aby byly nejenom hezké, ale aby nám i pomáhali třeba v některých věcech, třeba zachytávat vodu, aby z dlažby nestekla voda do kanalizace, ale abychom tu vodu zachytili a udrželi na zahradě. I za tu cenu, že nezůstane v sudu na to, abychom tou vodou zalévali. Každá kapička vody, která zůstane v naší půdě, tak je v této době bonusem.
0: Většinou známe takovou tu klasickou zámkovou dlažbu, ale ty dnešní možnosti jsou mnohem širší a těch druhů dlažeb je velké množství. Pavle, zkuste nám nějaké popsat takové, které budou fungovat i pro tu zahradu nebo v souvislosti s tou zahradou.
1: No tak pokud bychom zůstali čistě jenom u technického řešení toho prostoru, tak bych možná mohl zmínit dlažbu, která je tak udělaná, že vlastně v té dolní části té dlažební kostky, která není vidět, když už je položená, tak jsou takové, jakoby, já bych to botanicky řekl, výrůstky, ale nejsou to výrůstky, jsou takové kousky, takové zámky, které vlastně neumožní tu dlažbu dávat tak blízko vedle sebe, aby celá plocha se dotýkala z toho vedlejší dlaždici. Takže zůstává tam prostor pro nějakou prosívku, pro nějaký štěrk nebo i nějakou zeminu, aby až ta voda steče z té plochy, té dlažby, aby mohla v těch mezírkách zasáhnout do půdy. To je ale takové velmi technické řešení. Není špatné, ale je technické, ale je řada možností, jak to udělat tak, aby to řešení bylo více zahradnické.
0: Jak bude více zahradnické?
1: Vlastně princip zůstává podobný. Musíme ty dlažební prvky dávat od sebe dál a ty mezírky potom budeme vyplňovat ne nějakou kamennou drtí nebo prosivkou, a budeme tam dávat půdu nebo substrát, a tyto mezírky budeme osazovat nějakou vegetací, která tu zasáhnutou vodu i spotřebuje, a nejenom, že to bude praktické, to bude ještě o trošku i hezčí.
0: Mě osobně tento způsob nadchnul už z toho důvodu, že by mi to ušetřilo práci toho odstraňování plevelu ze zámkové dlažby, která skutečně velmi ráda zarůstá, a když neprorůstá ze spodu, přece jenom nějaké to semínko plevelu přiletí i vzduchem a máme s tím poměrně velkou práci. Takže tohle vlastně taková záměrně možná osetá dlažba.
1: Ano, úplně přesně je to tak, protože když te zámkovce něco vyklíčí, a to, že vždycky vyklíčí, protože sice některým rostlinám neumíme najít dobré podmínky pro život nikdy, ale některé si najdou sami, tak to působí neúplně dobře a mnoho lidí s tím má trampoty, že se snaží ty prostory mezi dlažebně nějakým způsobem vyčistit, i je chápu celkem. A zase na druhou stranu, když se to udělá záměrně, ten prostor mezi těmi jednotlivými kostkami dlažebními, ale nemusí to být jenom kostky, může to být třeba i kameny nebo nějaký jiný materiál, se zvětší a dá se tam dostatek nějakého materiálu, aby tam ty rostliny mohly fungovat. Tak to vypadá velmi dobře. Můžeme pro tuto službu požádat některé druhy rozchodníků, které to velmi dobře zvládají na osluněném místě. A jsou to dokonce rostliny, které jsou poměrně křehké, takže stačí se projít po nich a jednotlivé lístečky zůstanou jakoby utrženy od toho stonku. Pak trochu naprší, voda je spláchne a tam, kam přijdou, tak tam zakoření. To je vlastně i případ tady toho našeho chodníku. My jsme tento rozchodník měli jenom na malém kousičku vysazený, ale tak, jak chodíme a přes do toho zavadíme, tak jednotlivé části se dostanou různě mezi kameny a zarůstat to tím. Je to podle mě lepší, jako to nechat zarůst tím plevelem, který nevypadá úplně dobře. Kromě rozchodníku můžeme používat i nějaké nízké půdopokryvné druhy rostlin. Třeba jedna rostlina z čelí astrovitých, ta se jmenuje Leptinela. Vypadá jako malinké droboučké kapradičko, velmi husté. Už jsme o tom také mluvili, myslím, že jsme o tom natáčeli v japonské zahradě, botanické zahradě v Praze. Ona dorůstá do velikosti kolem 3 cm a vytváří takové výhony poplazy a každé volné místečko, které objeví, tak obsadí. Vypadá to báječně, takže ten chodník může být potom takový zeleno-hnědý nebo zeleno-technický, tak bych to řekl správně. Je to bezúdržbová rostlina, která zamezí tomu, aby tam plevel měl nějakou šanci. Takže bychom možná tahle ta řešení mohli také brát vážně a třeba zahradničit tímto způsobem.
0: My jsme, Pavle, na Floriádě dokonce i viděli taky speciální druh dlažby, který dokonce uměl pracovat s tou vodou. Ne, že po něm stekla, ale skutečně to byl materiál, který nasáknul a nepustil jí z té zahrady.
1: Ano, ano, to je vidět, že vlastně touto věcí se zabývají i technologové těch firem. Je vlastně na čase na to opravdu myslet, protože každá ta kapička vody, která zůstane u nás, tak je cena. A ví se, že zpevněné plochy často nebývají úplně příznivé k tomu životnímu prostředí. Takže aby si ty firmy, které vyrábí ty dlažby, zachovali své zákazníky, aby měli naději, že budou nadále prodávat, tak hledají cesty, jak třeba dělat betonové prvky, které jsou alespoň částečně porézní a nasákavé, které vlastně umí tu vodu pojmout a z té spodní strany zase vrátit zpátky do té zahrady. Takže i tyto věci vidím a myslím si, že je to jenom dobře, že při výrobě technických věcí se více myslí na přírodu.

0: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
1: příjemnější a veselější
0: život s rostlinami. Naslyšenou.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Nedělní poledne ohlásí vyzvánění zvonu z kostela svatého Martina v Tochovicích nedaleko Březnice na severu českobudějovické diecéze. Nový poválečný zvon z roku 1950 má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a hmotnost přibližně 180 kg. Vznikl ve znárodněné dílně Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic, tehdy začleněné do podniku Závody umělecké kovovýroby v Brně. Po válečných rekvizicích zůstal na věži jediným zvonem a jeho hlas provází zdejší farnost dodnes. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Web Státního zdravotního ústavu bude nedostupný minimálně další 2 dny kvůli forenzní analýze. Koncern MOL kvůli suchům zastaví provoz svých automyček v Maďarsku. Budapešť taky odstaví svou jedinou jadernou elektrárnu. Obnova vodohospodářské infrastruktury čeká od příštího týdne 2 části Českých Budějovic. Odpoledne se místy objeví přehánky, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 26 až 29 stupňů. V noci bude polojasno až jasno a teploty mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekáváme jasno až polojasno a až 36 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré poledne. Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Důvodem je forenzní analýza. Instituce, která je zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, to dnes dopoledne uvedla na sociální síti X. V sobotu o útoku informoval taky Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Žádná citlivá data ani chod ústavu nebyly ohrožené, protože web funguje externě. Uvedli to zástupci ústavu. Státní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v Česku. Maďarská společnost MOL zavírá své automyčky v zemi. Oznámila to v příspěvku na Facebooku s prohlášením Nyní se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v zemi, která se řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť taky odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Zastavit její provoz by mělo Maďarsko během dneška. Obnova vodohospodářské infrastruktury čeká od příštího týdne 2 části Českých Budějovic. Výměna nevyhovujících armatur na vodovodním řadu za téměř 8,5 milionů zajistí lepší obslužnost vodovodní sítě v lokalitách Nové Vráto a sídliště Máj. Informovala o tom mluvčí města Jitka Brůha-Velclová. O jednotlivých odstávkách vody jsou podle ní občani s dostatečným předstihem informováni. Stavba bude mít 2 etapy a skončí v říjnu. Nejbližší odstávka je v plánu na sídliště Máj ve čtvrtek 6. srpna od 8 hodin ráno do 8 hodiny večerní. Chlapecký sbor od svatého Floriána dnes zaplní svou hudbou kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné v Českém Krumlově. Začátek koncertu je v 7:30 večer. Jeden z nejstarších chlapeckých sborů na světě sídlí v rakouském klášteře svatého Floriána. Vystoupení je součástí hudebního festivalu Krumlov. Pokračuje jeho ředitelka Gabriela Rachidy.
2: Kořeny toho sboru sahají až do roku 1071. Jsou to mladí kluci 10-12 let, kteří cestují a mají velké úspěchy po celém světě a představí hudbu, jak starou muziku, tak takéž hudbu 21. století. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda vyhráli 6-0. O čisté konto se podělili Jaroslav Martínek a Krištof Štěpánek. Ten podle plánu odchytal v sobotním přípravném utkání 2. polovinu. Do turnaje Češi vstoupí v pondělí v 21 hodin středoevropského času proti Američanům.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Zvětšenou oblačnost očekáváme i odpoledne. Ujediněle se objeví přehánky, hlavně na horách. Později odpoledne oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty dnes 26 až 29 stupňů. Na horách naměří 22 až 25. V noci bude polojasno až jasno. Zpočátku noci s ojedinělými přehánkami teploty 18 až 15 stupňů. V údolích místy naměří až 8. V horských kotlinách jen 5 stupňů Celsia. Zítra pak bude jasno až polojasno, odpoledne ojediněle s přehánkami nebo bouřkami, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na horách naměří do 31. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a bio bude na nejvyšším stupni zátěže.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážka dvou motorkářů stále komplikuje provoz u Nové Bystřice, u Kláštera na Jindřichohradecku. Dopravu policie odklání po objízdné trase, místo je uzavřeno, probíhají vyprošťovací práce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Prázdniny, sladký domov, Blaťačka, loučil se mladý voják, Moje česká vlast, stromečky okolo Břežanky, víc zatím nebudu jmenovat. To byly názvy písniček, které vás čekají v dnešním pořadu Písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Zdraví vás Martin Hlaváček, přeje hezké odpoledne, máme 12 hodin 7 minut a také příjemný poslech. No a jmenoval jsem jako první písničku Prázdniny, bude jí hrát a zpívat samozřejmě Vysočínka. A tuhle tu písničku pošleme do Jindřichova Hradce. Mladý hošík Ajan Šivalanka z Jindřichova Hradce má dnes krásných 15 let. Milý Ajanku, zdravíčko, štěstíčko, ať se ti daří ve škole a nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a tančíš. Jsi velice šikovný kluk, tak ať se ti splní vše, co si v tomto věku přeješ a ať i nadále zůstáváš v krojovce. To vše ti přejí všichni členové krojovky. No a prosíme o písničku Prázdniny, hraje Vysočinka.

Prosím o zahrání i písničky Sladký domov od Doubravanky pro mladou paní Veroniku Novákovou z Vimperka, která slaví dnes krásné 41. narozeniny. Veronika je velice starostlivá maminka, přítelkyně, skvělá kamarádka, milující svoje nejbližší a hezkou muziku. Milá Verunko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, hlavně dcerky a všech setkání na muzice. To přejí přítel Míra, dcerka posílá velkou pusinku, kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem, klub přátel Pěčnovanky, dále také kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, kapela Netolička s kapelníkem Michalem Veselým a všichni, co tě mají rádi, no a za všechny píše Láďa Hřídel. Tak tedy pro vás Doubravanka a Sladký domov.

65. narozeniny dnes slaví paní Slávka Rokosová z Plané nad Lužnicí. Vážená tetičko, hodně štěstíčka, zdravíčka do života sluníčka, to ti přeje Richtář, soused Kastner a končil to z obce Baráčníků Soběslav. A prosili bychom píseň Blaťačka. Už ji máme připravenou pro paní Rokosovou, ale také do Volar zamíří. Milé rádio, zahrajte prosím písničku 2. srpna paní Marianě Majksnerové k 69. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví a pohody v životě. Máme tě všichni moc rádi a to ti přeje přítel Pepča a děti Vláďa, Mirka a Katka. Milovaná vnoučátka Anetka, Barborka, Armínek a Mareček posílají pusinku. A my už tu písničku od keramičky.

Pan Milan David z Nového Dražejova u Strakonic slaví 67. narozeniny. Prosím o zahrání písničky Loučil se mladý voják od Babouků pro mého manžela Milana, který tento den slaví 67. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky přeje manželka Jiřinka. Stejnou píseň posíláme rovněž do Radimova, panu Františku Kadlecovi k 70. narozeninám. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenci do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Babouci.

70. narozeniny má dnes paní Helena Princová z Nových Hradů. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hocker. Paní Věra Rutensteinerová z Malond, ta slaví 75. narozeniny. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitelé obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. Pro vás dvě dámy tady máme od Veselky tuhletu písničku. Moje česká vlast.

Máme 12 hodin 31 minut, vy tedy stále posloucháte písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. No a teď to bude písnička od budějovické kapely Stromečky okolo Břežanky. Zároveň už tedy prozradím název této písně, protože přesně tuhletu si přejí gratulanti pro paní Jaroslavu Marhounovou. Prosím o zahrání písničky Stromečky okolo Břežanky pro paní Jaroslavu Marhounovou z Poněšic u Hluboké nad Vltavou, která dnes slaví své 77. narozeniny. Chtěli bychom jí vaším prostřednictvím poslat hudební gratulaci, milá babičko. Ať ti tyto dvě sedmičky přinesou zdraví, elán a optimismus. Ať je tvůj život naplněný pohodou a hezkými okamžiky s těmi, které máš nejraději. Všechno nejlepší k narozeninám a ještě dlouhá léta ve zdraví ti přejí Petr s Maruškou a vnukové Péťa a Tomáš s Anet a Emičkou. K přání všeho nejlepšího se též připojuje Jan Pour z Líšnice.

Pan Josef Vošahlík z rekreační chalupy Kozárovice u Orlíka tady má gratulaci ke svým 77. narozeninám. Srdečné blahopřání k narozeninám, stále pevné zdraví pro oblíbenou cyklistiku a cestování. Radost z rodiny, optimismus a boží požehnání přeje svému Pepíčkovi manželka Milena a synové Honza a Petr s rodinami. Manžel rád poslouchá vaše písničky a nejraději má kapelu Baboučci. Tak si poslechne od Baboučků Vede chodníček.

Vážená redakce, prosíme o zahrání 2. srpna naší milované mamince a babičce Milušce Sazmové z Halámek k dnešním krásným 80. narozeninám a zároveň i k zítřejšímu svátku. Zahrajte prosím píseň Vzpomínka na domov od Veselé muziky z Nových Hradů. Naše milá maminko, k dnešním narozeninám ti štěstí a hlavně zdraví chceme přát. Máme tě rádi, nemalinko, ale mnohem víc, jak to nejde ani říct. Krásné narozeniny, mami, jsme moc rádi, že jsi s námi. Za to vše a za všechny velký dík posíláme. Jen to nej ti přejí syn Jaroslav s manželkou Alenou, dcera Jana s manželem Ladislavem, vnoučata Míša s rodinou, Jára s rodinou, Ládík a Alenka s rodinou, dále pravnoučátka Jaroušek, Madlenka, Šíma, Matýsek, Benjamínek a Tymísek. Přání se také připojuje sestra Marie s manželem Stanislavem a celou rodinou. Tolik gratulace pro paní Miluši Sazmovou do Halámek. A ještě přidáme rovněž k 80. narozeninám blahopřání paní Heleně Dvořákové z Nítovic. Městský úřad Kardašova Řečice přeje paní Dvořákové k narozeninám jen vše nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti.

Zítra oslaví osmdesátiny pan František Švehla z Dobrošova u Hrazan. Přejeme ti z celého srdce hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody a ať nás ještě dlouhou dobu těšíš svou přítomností. To ti přejí manželka Aneška, děti Milan s Hankou, Jitka s Vlastou, Pavel s Vendulou, Petr s Olčou, také vnoučata Eva s Petrem, Martin s Terkou, Kristýna s Ivanem, Radim, Anička, Káťa, Adéla, Eliška, Markéta, Honza. No a pravnoučata Olík, Vicky a Aneška. Prosíme o písničku Slepička kropenatá. Už ji máme připravenou, pošleme panu Švehlovi. K zítřejším narozeninám, ale také do Věcní posíláme paní Jaroslavě Šindelářové k 85. narozeninám. Dnešním vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti přeje starosta a zastupitelé města Věcní. Valdoufinka.

Další dnešní oslavenkyní je paní Marie Chadimová z Nové Včelnice, slavící 84. narozeniny. Naší milované mamince, babičce a prababičce. Dnes slavíme krásný den, s úsměvem ti přejem jen. 84 let ve zdraví dál prožívej, radost, lásku kolem sebe každý den rozdávej. Ať je zahrádka stále kvete, koláče dál krásně voní. Na klíně ti Elza vrní a trochu tě i šibalsky zlobí. Na nechybě mezi přáteli, ať jsou krásné všechny středy. Ať si s námi ještě dlouho v radosti a pevné síle, protože ty nejkrásnější jsou naše společné chvíle. K tvým krásným 84. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a spokojenosti. To vše a mnohem více přejí dcera Iveta s manželem Tomášem, vnuk Dominik, vnučka Káťa s manželem Honzou a pravnučka Elinka a k tomu i koťátko Elzinka. No a pro paní Chadimovou jsme vybrali od Podhoranky Pověs mě kukačko.

Tak přátelé, před námi je poslední gratulace a poslední písnička dnešních písniček pro radost. Prosíme o hudební dárek pro manžele Viktorovi z Drahenického Málkova, Josef a Jaroslava Viktorovi, totiž slaví 65. výročí od svatby, tedy mají kamennou svatbu. Psal se rok 1961, my brali se, ten den byl pouze náš, jistě si lásko vzpomínáš. Dokud je člověk mlád, čas tolik neletí, když přejde 65, rok jak den zdá se ti. Těžko se ubráníš náhlému dojetí. Dodnes si vzpomínám na první setkání, na první polibek u cesty pod strání. Ruka tvá ruku mou hledala nesměle, život byl před námi bez vrásek na čele. 65 krásných společných let, kdo by se nechtěl spokojeným životem proletět. 65 let společných vzpomínek, to vydá na velký vejminek. 65 let společných životních zkušeností, k tomu kupa vnoučat a pravnoučatku radosti. My rádi se máme už 23 731 dní. Láska nás provází a svět je krásný s ní. 65 společných let, co na to říci, nezbývá než závidět. Pro manžele Viktorovi do Drahenického Málkova teď letí jedna svatební. Od Moravanky.

máme na závěr švédskou polku v podání Samsonky. No a tím končí dnešní písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Za 2 minuty, 2 a čtvrt minuty zprávy naší rozhlasové stanice s Pavlínou Fendekovou. No a pak už to bude zámecké léto. Mějte se hezky. Zdraví vás Martin Hlaváček.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Trump zrušil plánovaný úder na Írán, přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. 3 nové pachové ohradníky doplnily ochranu před střety se zvěří na silnici mezi Pískem a Českými Budějovicemi. Na festivalu Komedianti v ulicích v Táboře bude mít premiéru novocirkusová show o kruzích a lidech. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech opět k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na íránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Írán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman a naléhal na jeho zdrženlivost. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
3: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku 5měsíční války. Měla to být odpověď na íránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Írán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Írán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Nové pachové ohradníky pomáhají na jihu Čech snížit počet střetů se zvěří. Společnost Generali Česká pojišťovna je nechala postavit na 3 úsecích silnice 1/20 mezi Českými Budějovicemi a Protivínem na Písecku. Právě tam jsou podle policejních statistik střety velmi časté. V Táboře dnes končí 15. ročník festivalu Komedianti v ulicích. Program nabídne i jednu festivalovou premiéru s názvem O kruzích a lidech. Další informace o vystoupení doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková.
4: Akrobatické dvojice, kterou tvoří Martina Ilichová a Lukáš Makáček. Ta akrobatická performance jmenuje O kruzích a lidech a vlastně připomíná tanec muže a ženy, odehrávající se vlastně úplně ve všech částech kruhu a v pozicích, které fyzikální zákony dovolují.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. Teploty budou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno, odpoledne ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda na silnici 152 u Nové Bystřice na Jindřichohradecku už byla odstraněná. V regionu ale nově počítejte s uzavírkou silnice 134 mezi Bednárečkem a Popelínem u hranic s Vysočinou. Objížďka je značena.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a peruckou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchýní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chrumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapra dědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
2: jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, byste museli

0: jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ne? Takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
2: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským Dalborgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili. A tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do

0: Polska?
1: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
2: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
0: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
1: V koupelně.
0: Které dveře nejvíc vržou?
1: Všichni.
0: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
1: Všude.
0: Kolik máte balkónů a teras?
1: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
0: Měl někdy zámek vězení?
1: Ne. Ne.
0: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
1: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
0: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
1: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
0: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
1: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
0: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
1: Klíče?
0: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
1: Ne, mám spousta klíče, obyčejní. A jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
0: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
1: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
0: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
1: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
0: Kde je oblíbené místo na svatby?
1: Mramorový sál.
0: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
1: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
0: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
1: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
0: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
1: Když fouká vítr z prasečák.
0: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
1: Krása, pávy, práce.
2: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
0: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
1: Teda byste mi dali dobrý nápad.
0: Tak jak palice to vypadá.
1: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
0: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
1: Ano, tam jsem byl, ale...
0: Co tam je?
1: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Letech na Písecku si dnes připomenou oběti romského holokaustu. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně šance ligy představí doma, přivítají Jablonec. Na jihu Čech vystoupí teploty zítra opět k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Oběti romského holokaustu si dnes v Letech na Písecku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů mohou lidé od 16 hodin navštívit přednášku archeologa Pavla Vařeky. Lidem na místě přiblíží minulost bývalého koncentračního tábora v Letech.
3: Přednáška Pavla Vařeky ukáže, jak odborníkům pomohly moderní technologie při hledání základů táborových budov. Zároveň představí drobné osobní předměty vězňů, kteří v něm pobývali. Setkání zakončí od 17 hodin a 15 minut pietní připomínka u nouzového pohřebiště. Z Letů u Písku Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela zhruba polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
4: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla 1 nebo 2 figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Turisté mohou během prázdnin soutěžit s iniciativou Ukliďme Česko. Při svých cestách by měli dobrovolně pozbírat odpadky. Pravidla soutěže vysvětluje organizátor Radek Janoušek.
5: Je potřeba, aby sebrali z přírody při svých výletech, na dovolených a podobně nějaké ty odpadky z přírody a aby se s tím nazbíraným pytlíkem těch odpadků vyfotili. Potom na www.ukliďmečesko.cz na našich webových stránkách najdou odkaz, kam je možný tu fotku nahrát.
2: Do soutěže je možné se zapojit až do konce srpna.
1: Sport.
2: Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně šance ligy představí doma. Ve 20 hodin nastoupí proti Jablonci. Východočeši v prvním kole nebodovali, když prohráli derby v Hradci Králové 1-2. Dnešní ligový program začne v 15 hodin soubojem Olomouce s Mladou Boleslaví. V 17.30 pak začne utkání Bohemians Hradec Králové.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. Teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25. Vítr je slabý, východní až severovýchodní. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů. V údolích mohou teploty klesnout až k 8. V pondělí očekávejte jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na horách bude do 31. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v Bechyni na Táborsku ve Fáberově ulici. Pozor také na dálnici D4 před Miroticemi na Písecku ve směru na Prahu. Je tam odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné a pohodové nedělní jihočeské odpoledne ladíte Český rozhlas České Budějovice. Už za chvíli nás čeká čtení na neděli, pravidelná soutěž o hezkou knížku a také knižní hlídka. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: Je neděle 2. srpna a právě na dnešní den připadá podle církevního kalendáře svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule. A Porciunkule se také říká tradiční pouti, která se koná první srpnový víkend v některých českých a moravských městech. Jejich historie je spjatá s františkánským řádem. A právě o paně Marii Andělské bude zmínka i v dnešní povídce. Jmenuje se Jeden prázdninový den v létě 78 a jejím autorem je českobudějovický spisovatel Zbyněk Mrvík. Je to částečně autobiografický příběh o malém klukovi, který svojí první mši pod širým nebem sloužil právě 2. srpna.

0: Petr začal chodit do kostela ještě dřív než do mateřské školky. Babička mu vyprávěla o Ježíškovi, jak byl hodný a pořád dělal dobré skutky, jak ho zlí lidé ukřižovali, ale protože on nikomu neublížil, mohl jít po smrti do nebe. To se malému Petrovi líbilo, ale mše ho moc nebavilo. Když pak začal ve velkém městě u rodičů chodit do školy, máma mu kladla na srdce, ať o tom, že chodí do kostela a věří v Boha, nikde nemluví. Hlavně ne ve škole. Ať to neříká ani těm nejvěrnějším kamarádům. Do kostela, že může chodit na malém městě u babičky, ale tady, ve velkém městě, ať o tom nikdo neví. Ať to má jako své tajemství. To se Petrovi zdálo dobrodružné a měl pocit, že dělá něco tajného. Mše mu však pořád připadala nudná a dlouhá. To se změnilo až loni na podzim. Petr vyšel na chodník před kostel a najednou se před ním objevil blondětý kluk, kterého často vídal během mše v černé sukně a bílém rouchu s knězem u oltáře. Zeptal se Petra, jestli by nechtěl taky ministrovat. Petr byl překvapený, ani nevěděl, co to slovo znamená. Podíval se na babičku, ta se usmála a řekla mu, že ministrovat znamená pomáhat knězi při mši svaté a ať to zkusí. Petr se cítil nejistě, protože si uvědomil, že i když chodí do kostela už několik let, tak vůbec neví, co tam u oltáře kněz a ministranti dělají. Ale babička se usmívala a kývala na souhlas, tak řekl ano. Když šel poprvé do zákristie, měl trochu trému. Ale 6 ministrantů ho přivítalo nezvykle přívětivě. Každý Petrovi podal ruku a představil se mu. Všichni se usmívali a uklidňovali ho, ať se ničeho nebojí, že ministrovat není nic těžkého. Bylo to úplně jiné než v partě kluků ve třídě ve velkém městě, kde šlo hlavně o to, jak toho druhého zesměšnit a kde byly nadávky a rvačky na denním pořádku. Konečně ho začala mše bavit. Utekla zima i jaro a Petr každých 14 dní pravidelně jezdil k babičce a pravidelně v pátek, v sobotu i v neděli ministroval. Už se všechno naučil a poznal i ministranty z okolních vesnic, kteří podobně jako on chodili taky jen někdy. Pak začalo léto a Petr měl strávit u babičky celé prázdniny. Těšil se jako nikdy. Hned na první prázdninovou mši přišel nový kněz. Byl to nový kaplan, který právě skončil školu. Vrátil se z vojny a tady na malém městě měl dělat duchovního úplně poprvé. Všichni říkali, že je mladý, ale Petrovi připadal starý. Stejně jako každý dospělý člověk. Nový kaplan navrhl ministrantům, že se můžou každou středu scházet na faře a on, že pro ně připraví nějaký program. Tak začaly ministrantské schůzky. Chodili na výpravy do lesa, opékali buřty, hráli různé hry a bavili se o všem možném i o náboženství, ale jinak, než jak se o něm psalo v knihách. Petr prožíval super léto. Už byl skoro konec července, když pan kaplan řekl klukům, že v nedaleké vesnici je stará kaple, kde se slouží mše jen jednou za rok na svátek Panny Marie Andělské. V roce 1969 tenhle svátek vyškrtli z kalendáře. Jinde už se neslaví, jen v téhle kapli. A že by si mohli udělat celodenní výlet na kolech a s místním farářem mši sloužit. Nakonec příští středu jeli jen 4. Pan kaplan měl na zádech velký batoh, ve kterém chrastili konzervy. Cítili se jako dobrodruzi, kteří vyrážejí na výpravu do neznámých krajů. Ke kapli to bylo asi 30 kilometrů. Petr ještě nikdy tak dlouhou vzdálenost na kole neujel, ale moc o tom nepřemýšlel. Měl svoje kolo teprve rok a půl. Když mu táta kolo dával k 10. narozeninám, vychvaloval ho, že je to favorit a ten se nedá jen tak koupit, že ho těžko scháněl přes nějakého známého a musel mu dát víc peněz, než by dal v krámu, ale tam by na kolo musel čekat víc než rok. Petr tomu moc nerozuměl. Líbilo se mu, že je modré a že má přehazovačku, i když s ní neuměl zacházet, ale štvalo ho, že má vzadu jen 3 kolečka na přehazování. Cítil se ošizený. Čekal jich alespoň 5. Všichni kluci ve třídě jich měli 5 a Pavel Samek dokonce 6. Prostě, kdo měl víc koleček, byl větší frajer. Ale tady mezi ministranty takové věci nikdo neřešil. Projeli pár ulic malého města a už je čekal první kopec. Petr byl najednou překvapený, jak to může být těžké. Snažil se to překonat silou, ale těsně před vrcholem musel sesednout a utíkat s kolem pěšky za ostatními. Když celý Rudý úporně šlapal do dalšího kopce, dojel ho pan Kapla. Petře, proč se tak dřeš? Vždyť tam máš nejmenší kolečko. Přehoď si ho na větší, to se ti pojede líp. Nemůžu teď pustit řidítka, šáhat na tu páčku na rámu. Ani na ně nevidím. Procedil Petr mezi zuby. No jasně, teď v záběru přehazovat nemůžeš. To musíš ještě před kopcem. Petr už nic neřekl a zase slezl z kola, protože už nemohl. Nechal pana Kaplana odjet a stejně si myslel, že přehazovat nebude, protože když to zkoušel na ulici u babičky, pořád mu padal řetěz. Další kopec vzdal ještě před půlkou. Pan Kaplan se k němu vrátil. Ty jsi zase nepřehodil. To je fuk. To stejně nepomůže. Ty kopce se nedají vyjet, ocekl Petr, protože nechtěl přiznat, že přehazovat neumí. Když sjížděli z dalšího kopce dolů, přijel pan Kaplan vedle Petra a řekl: přehoď teď. Zkus to. Petr neochotně nahmatal páčku na rámu a posunul ji o kousek dolů. Ne, dej ji zpátky, řekl pan Kaplan. Nemůžeš přehazovat bez šlapání. Tak, pořád šlapej a teď ji posuň. Petr poslechl a řetěz krásně přeskočil na druhé kolečko. Pořád šlapej a ještě jednou. Petr zase posunul páčku a řetěz lehce skočil na největší kolečko. To už sjeli z kopce, přejeli krátkou rovinku a pomalu začínal další kopec. Petr byl překvapený, o kolik je to snadnější, a celý kopec vyšlapal. Pak už sjížděli dolů, pan Kaplan zase přijel vedle Petra. A teď to zkus na druhou stranu. Petrovi se nechtělo. Říkal si, že už pořád pojede na to největší kolečko, protože je to lehčí. Ale poslechl a zase se mu jelo. A před kopcem už si sám přehodil zpátky na velké. Měl radost. Přehazování bylo najednou jednoduché. Napadlo ho, jak se musí mít Pavel Samek, když má těch koleček 6. A vzpomněl si na tátu, že mu dal kolo jen se 3 kolečky. Navíc mu nikdy neukázal, jak se přehazuje, ani s ním na tom kole nikdy nikam nejel. Petr najednou dostal na tátu vztek, protože si ještě vzpomněl na dopis, který mu k babičce poslal. Táta psal, že mu okamžitě zakazuje ministrovat a chodit do kostela, protože jestli se to někdo dozví, nedostane se na školu a bez školy to dnes nejde. Když chceš mít funkci, musíš mít školu. Tak to dneska je, stálo v dopise. Petr vůbec nechápal, co tím táta myslí. Ve škole musel chodit do pionýra a tam měl funkci nástěnkáře, protože prostě každý musel nějakou funkci mít. Jediné, co mu funkce nástěnkáře přinesla, bylo, že místo sobotní cesty k babičce musel na školení nástěnkářů. Musel tam přijít v pionýrském kroji s rudým šátkem okolo krku. a celé sobotní dopoledne poslouchat, jak má na nástěnku správně lepit politické aktuality. O jestli táta myslí takovouhle funkci, tak oni teda nestojí. Celý vystrašený běžel s dopisem za babičkou. Ale babička jen mávla rukou a řekla, to víš, komundíra, co bys čekal? Tím to pro ně skončilo. Petr věděl, že babička komunisty nesnáší od té doby, kdy dědovi sebrali všechna auta, co měl na autodopravu, včetně servisní dílny, a poslali ho dělat pomocného dělníka. Neřekla jim jinak než zloději. Tak Petrovi došlo, že tátu poslechnout nemusí. Může ministrovat dál a dopis spálil. Teď, když přehazoval do dalšího kopce, měl na tátu vztek, že za ním ani nepřijede a jediné, co udělá, je, že mu napíše dopis, kde mu zakazuje to, co má nejraději. A najednou byl rád, že od té doby, co se rodiče rozvedli, ho vídá tak málo. Petře, jezdíš raději z kopce nebo do kopce? Smál se na Petra pan kaplan, který se zase objevil vedle něj, když sjížděli z dalšího kopce. No, z kopce? To přece každej. Já raději do kopce, usmál se kaplan. Jak to? Divil se Petr. Když jedu do kopce, tak vím, že už brzo pojedu z kopce a těším se. Zatímco když jedu z kopce, tak vím, že mě za chvíli zase čeká jízda do kopce. To je nesmysl, vrtil hlavou Petr. Já si to užívám hned. Zbytek cesty Petr poctivě přehazoval, ale stejně se mu ulevilo, když konečně dorazili do cíle. Ve vsi bylo přesně 5 chalup, 4 stodoly, fara a kostel s hřbitovem. Všude kolem jen kopce, louky a lesy. Před farou na ně čekal drobný starý farář, už nevratně nahrbený v předklonu. Přes hluboké vrásky se pořád usmíval. Někoho tak starého Petr ještě neviděl. A ty jeho oči zářily dobrem. Na faře v kuchyni všichni poobědvali opečená kola lunchmeatu z konzervy s chlebem a zapíjeli to domácí šťávou. Petrovi to připadalo jako královská hostina. Když umyli nádobí, šli do vedlejší místnosti. Každý si našel místo na židli, křesle nebo pohovce a posadili se. Ačkoliv přes těžké záclony dovnitř pronikaly žluté sluneční paprsky, byl zde příjemný chládek. Seděli tam spolu pan kaplan, starý farář a 4 ministranti. Nikdo nic neříkal. Petrovi to začalo připadat nekonečné a tak se nesměle zeptal, jestli by už neměli jít do kostela, připravit se na začátek mše svaté. Starý farář se usmál a řekl pomalu, tady jsme na vesnici, tady čas neutíká, jen plyne. Podíval se na velké kyvadlové hodiny, které stály u zdi a ukazovaly za 10 minut půl, a dodal, půjdeme v půl. A tak seděli dál v naprostém tichu, bez jediného slova. Ani zvenku nepřicházel žádný zvuk. Petr ještě nikdy nezažil takový klid. Nejdřív byl nervózní, ale pak upadl do zvláštní nálady, jakoby z jiného světa. Díval se, jak se sluneční paprsky pomalu posouvají po perském koberci. Bylo to nejdelších 10 minut v jeho životě a nikdy na ně nezapomněl. Když pak hodiny začaly odbíjet půl, ani se mu nechtělo odejít. Všichni vyšli ven a zamířili směrem ke hřbitovu, kde byl kostel. K Petrovu překvapení ale pokračovali kolem hřbitovní zdi do polí za vesnicí. Za chvíli dohonili 2 šourající se stařeny celé v černém, které byly stejně ohnuté jako starý pan farář. Petr je míl jako první, zastavil se a pozdravil. Pozdrav pán Bůh. Zarazil se, jak jsou si obě stařeny podobné. Neviděl na nich jediný rozdíl. Dej Dejš to, pán Bůh, odpověděli obě najednou. Pak je došel i starý pan farář. Pochválen buď Ježíš Kristus, velebný pane, řekli obě najednou. Pochválen, usmál se starý pan farář a s každou si potřásl rukou. Šli dál a když už byli od obou stařen dostatečně daleko, Petrovi to nedalo a zeptal se. To byly sestry, pane faráři?
1: To jsou naše slečny Šajnostovy. Matka s dcerou.
0: Matka s dcerou? Neskrýval údiv Petr.
1: Ano, pokračoval starý pan farář. Matku poslal její táta, starý Šajnost, tehdy největší místní sedlák, ještě před první válkou do učení do Vídně. To jí bylo 15. Ale vrátila se už za rok a v požehnaném stavu. Tak oni táta zlomil hůl a vyhnal ji. Pak ji dlouho nikdo neviděl. Až v 50. roce, když starýho Šajnosta zavřeli komunisti, sebrali mu skoro všechnu půdu a všech 8 dětí odešlo do města a na statku zbyla sama stará Šajnostová, se tady najednou objevila i se svojí dcerou a pomáhli staré matce s prací. Ale starý Šajnost vězení nepřežil a jeho žena zemřela brzy po něm. A od těch dob tady žijí slečny Šajnostovi sami. Bez muže, bez známých, jen matka a dcera. Nikdo neví, kde byli celou tu dobu. Celý život jen pracovali a když zestárli, všecko stejně dali do družstva a dnes... Starý pan farář se odmlčel. Dnes jsou prostě tady s námi.
0: Prošli lesíkem a uprostřed polí se objevila malá kaple. Byla tak malá, že se před oprýskaný oltář vešel jen jeden obětní stůl a dvě lavice. Stůl i lavice vynesli ven. Starý pan farář položil na stůl bílý ubrus, kříž, víno a misku se svatými hostiemi a vytvořil tak venkovní oltář. Lavice postavili před něj. Slečny Šajnostovi se pomalu blížily po úzké cestičce. Za chvíli se za nimi objevil starý muž v naškrobené bílé košili, černém obleku s černou kravatou a s černým kloboukem na hlavě. Když přišel, smekl, uklonil se a pozdravil.
2: Pochválen buď Ježíš Kristus.
0: Až na věky, odpověděli všichni téměř zborově. Pak začala mše svatá. Uprostřed polí. Dva kněží, 4 ministranti a 3 věřící. Byla to Petrova první mše, kde bylo víc lidí u oltáře než v lavicích. Sloužili ji jen tak v civilu. Petr se těšil, až bude svaté přijímání a on bude moci držet podmisku pod svatou hostií a dívat se zblízka do očí slečnám Šajnostovým a starému pánovi v černém obleku. Byla to jeho nejoblíbenější činnost z ministrování. Dívat se na lidi, jak se tváří, když přijímají svatou hostii. Teď ani neposlouchal slova evangelia, které četl starý pan farář, jen se díval, jak se mezi zlatými klasy v polích prohání na jeho kole se 3 kolečky svatá pana Maria Andělská a směje se na něj. Podíval se zpět na starého pana faráře, jak se sklání nad oltářem a uvědomil si, že až on zemře, nikdo už tuhle mši sloužit nebude. Vylekaně otočil hlavu zpět do pole, ale svatá pana Maria Andělská se na něj klidně usmála, na každé ruce měla prsty do písmene V, mávala mu a vzkazovala.
3: Jo, to je pravda. Ale to je úplně jedno.
0: Teď je horký srpnový den léta 78 a ty si příště kup pořádný kolo. A smála se, až se klasy ohýbaly a její prsa napínala látku svatého roucha. Petr zčervenal a ona se rozesmála ještě víc.

Tak to byl takový nostalgický letní příběh ze 70. let, snad se vám líbil. Povídku s názvem Jeden prázdninový den v létě 78 napsal českobudějovický spisovatel Zbyněk Mrvík. Tento částečně autobiografický příběh se ale odehrál v západních Čechách, kam autor kdysi jezdil na prázdniny k babičce. V režii Martiny Šlégelové povídku za asistence mistra zvuku Michala Koláře v našem rozhlasovém studiu na začátku léta načetl herec Pavel Oubram. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž. A oč budeme dneska hrát? O knížku Zbyňka Mrvíka Jsme zde, abychom byli šťastní. Knížku nám do soutěže věnoval autor osobně a výherce ji bude mít i s jeho podpisem a věnováním. Tak si připravte telefon a hned po písničce vytáčejte telefonní číslo 221 55 44 11.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 3:30 a je to tady avizovaná soutěž a soutěžní otázka. Komu byla zasvěcena venkovská kaple, kde malý Petr sloužil svoji první mši pod širým nebem? Správná odpověď zazněla v povídce i před ní. Za A to byla zasvěcena svatému Martinu, nebo za B byla zasvěcena paní Marii Andělské, nebo za C byla zasvěcena svatému Josefovi, a nebo za D byla zasvěcena svatému Petrovi a Pavlovi. Připomínám, že výhrou je knížka od Zbyňka Mrvíka. Jsme zde, abychom byli šťastní. Volejte právě teď 221 55 44 11 a kdo ví, možná právě teď mám na telefonu výherce nebo výherkyni. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo pak se k nám dovolal?
1: Marie.
0: Paní Marie, vás zdravím. Odkud nám voláte?
1: Ze Stáv.
0: Jak se tam máte?
1: No výborně, dneska se ochladilo, takže je to pohoda.
0: Lépe. Takže je to lépe. Já jsem nabízel 4 možnosti, doufám, že jste pozorně poslouchala, která je ta správná.
1: Ta správná je Bčko, paní Marie Andělské.
0: No naprosto perfektní, správná odpověď to je. Já vám gratuluji a máte radost, protože dostanete knížku
1: ano,
0: přímo
1: mám.
0: Od pana Mrvíka.
1: A tady právě ve Stachách je kostel navštívení paní Marie a hřbitovní kostel paní Marie Bolestné.
0: No tak to je nádhera, takže se to všechno dohromady nádherně spojuje. Já vám mnohokrát gratuluji, zůstaňte mi prosím na telefonu, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Vy také a děkuji.
2: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Myrotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20-letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.
3: Tetování je populární ozdobou lidského těla. V našich zeměpisných šířkách se prokazatelně tetovalo už v pravěku. Podle nejnovějších výzkumů může však tetování dlouhodobě ovlivňovat imunitní systém. Prokázala to mezinárodní studie, na které se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Jak vážné následky může tetování zanechat a máme se ho obávat? Virologa Martina Paluse jsme se na to v našem vysílání ptali letos v únoru. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v pondělí 3. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Srdečně zdravím u poslechu další knižní hlídky všechny čtenářky a čtenáře a u mikrofonu ve studiu zdravím neméně srdečně spisovatele Jana Cempírka, který tu má svou novou prozaickou knihu nesoucí název Nahoře. Takže, jak kniha vznikla, o čem je a tak dále.
2: Ona, ta knížka, se původně měla jmenovat Nahoře, nahoře, hoře, s tím, že děj knížky se odehrává na nějaké nejmenované hoře s velkým H. Pak to bylo dlouhé, celý ten název, a nebyl úplně pozitivní, prostě někdo to vnímal třeba, že to je tamto hoře, že to je takové spíš jako horší. Takže název se zkrátil pouze Nahoře. Tento název odkazuje k děj knížky. Ten děj knížky se odehrává během jednoho letního dne na nejmenované hoře. V místní restauraci se sejde skupina náhodných hostí a ty hosté tam jsou potom uvězněni, protože přijde velká bouřka a v podstatě se tam odehrávají nějaké věci. Takže to Nahoře, tak můžeme si to přeložit dvěma způsoby. Jednak tím, že je to opravdu Nahoře, nahoře. A druhá věc, ale trošku i nahoře, že se tam v té knížce řeší věci, které přesahují rámec běžného dne, a že tam člověk přemýšlí i o věcech, jak vystupovat ze své reality každodenní.
1: Jak jsi řekl v knize, v hospodě na hoře uvězní bouřka skupinu lidí. Zažil jsi něco podobného na vlastní kůži?
2: Tak já jsem zažil jednu podobnou, to bylo na Šumavě, bylo to, když jsem šel okolo Schwarzenberského kanálu, a pamatuju si na ten čirý děs, když přijde bouře opravdu do lesa. My jsme tenkrát skočili do toho Schwarzenberského kanálu, protože tam padaly stromy, a vlastně v tom kanále, když jste schovaný, tak ano, proudí tam prostě neskutečně vody, ale ty stromy vás vlastně nezalehnou, protože padají jenom tak různě na šikmo, žádný nemůže spadnout přímo, že by vás jako zabil. Takže ten děs jsem se snažil i do té knihy trochu dostat.
1: Já prozradím, že v knížce Nahoře si přijdou na své i ti, kdo mají rádi detektivní příběhy. Nicméně vlastně o co v ní jde, protože detektivka to zas úplně není.
2: V této knížce jsem dal hrdinům do jejich uvažování jednu věc. Ti hrdinové uvažují o tom, co po nich zůstane, až z tohoto světa odejdou. A každý z nich chce něco jiného. Takže je tam postava běžce, který chce být napsaný na věky věků jako člověk, který nejvíckrát během toho roku vyběhl nahoru. Je tam postava entomologa, který chce po 100 letech objevit vzácného brouka na té hoře. Nebo je tam taková množstevní postava nebo hromadná postava trampů, kteří zase chtějí svého

0: zesnulého šerifa zvěčnit jako takzvaného věčného šerifa. A to myslím, taková ta touha o tom být nesmrtelný, tak ta tou knihou se vine jako červená nit.
1: Říká o své nejnovější knižce Nahoře její autor Jan Cempírek. Knihu vydal Vyšehrad a je to žhavá novinka. A teď pojďme ještě na přehled dalších knižních novinek, ať nevychladneme. Když máme ty prázdniny, tak vězte, že spisovatelka Martina Boučková přichází už v pořadí s třetí humoristickou novelou o babičce. Tahle knížka se jmenuje Šílená babička na cestách. Babička v ní cestuje s kamarádem do Benátek a hned v úvodu obdivuje penis na antické soše. Takové oddechové čtení se vším všudy. Stejné nakladatelství, co vydalo Babičku na cestách, tedy Kosmopolis, přichází s českým překladem kvír zamilované novelky Nobody in Particular od australské autorky Sofie González. Český překlad nese název Princezna a já a je o lásce dvou spolužaček. Jedna je aristokratka, druhá Američanka a všechno se to semele na internátní škole, kde si v západní Evropě. V úvodu spisovatelka tvrdí, že knihu sepsala pod vlivem vlastních zážitků. Každopádně i tahle kniha je oddechovka, tentokrát ovšem v duhové barvě. No ale abychom intelektuálně o prázdninách nekrněli, tak tu mám studii od předního italského matematika Paola Zelliniho Stručné dějiny nekonečna. Je skutečně stručná, má pouhých 280 stran a krok za krokem sleduje historický vývoj matematického pojmu nekonečna a zároveň jej obohacuje o původní mytické, teologické a literární spekulace, které nekonečno vždy provázely.
2: Pravím-li, řekl Jára Cimrman, že existuje toliko okolní svět a neexistuje já, neznamená to, že nejsem ve vnějším světě vůbec patrný, neboť patrnost a existence jsou dvě naprosto odlišné věci.
1: Ano, to je jedna ze spekulací českého génia Járy Cimrmana. O té se ve stručných dějinách nekonečna sice nedočtete, ale ilustruje, že Češi měli k téhle problematice vždycky blízko. Ale už musím končit, ono nekonečno odtud potud. Naslyšenou příště.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Španělská levice viní z vniknutí 10 000 migrantů do španělské severoafrické exklávy marocké pohraničníky. Nový projekt Lipenský poutník chce provést turisty skrytými místy oblasti Lipenska. Na festivalu Komedianti v ulicích v Táboře bude mít premiéru novocirkusová show o kruzích a lidech. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech opět k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali.
2: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci. Jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: 100-kilometrová poutní cesta teď vzniká v oblasti Lipenské nádrže. Takzvaný Lipenský poutník chce turisty zavést na méně známá místa oblasti. Další informace doplňuje zakladatelka projektu Diana Gal.
3: Snažím se, aby vedla přes také méně frekventovaná místa, méně známá, ať už je to u Horní Plané knihovna, kde si člověk může na chvilku posedět, odpočinout, nebo vede kolem mini rozhledny a po cestě je také několik kostelů krásných.
0: V Táboře dnes končí 15. ročník festivalu Komedianti v ulicích. Program nabídne i jednu festivalovou premiéru s názvem O kruzích a lidech. Podrobnosti má vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková.
4: Akrobatické dvojice, kterou tvoří Martina Ilichová a Lukáš Makáček. Ta akrobatická performance jmenuje O kruzích a lidech a vlastně připomíná tanec muže a ženy, odehrávající se vlastně úplně ve všech částech kruhu a v pozicích, které fyzikální zákony dovolují. Sport.
0: Další extraligový víkend přinesl baseballistům Hluboké nad Vltavou zatím jednu výhru a jednu prohru. V pátek Draky Brno porazili 7-6, včera jim ale podlehli 2-10. Dnes od 19 hodin se v Brně hraje třetí zápas.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. Teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, v údolích může být až 8. V pondělí očekávejte jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 173 u Radomyšle na Strakonicku směrem na Sedlici a ve Fáberově ulici v Bechyni na Táborsku. Pozor také na dálnici D4 na Písecku. Za odbočkou na Lety ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české víkendové odpoledne. Už za chvíli zaostříme na astronomické úkazy, které nás čekají teď v srpnu. Také tady bude pravidelné kalendárium a k tomu písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Jiřího Korna. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nyní následuje Jihočeské nebe a hned po něm si poslechněte písničku s názvem Haleluja.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Pěkné odpoledne spolu s ředitelkou Českobudějovického planetária a observatoře Janou Tichou přeje i redaktor Filip Černý. Dneska máme 2. srpna a to znamená, že se jdeme podívat na to, jaké úkazy nad našimi hlavami pro nás vesmír chystá.
3: Srpen je 2. měsícem letních prázdnin a prázdniny a dovolené vždycky dávají příležitost se ocnout někde venku dál od města a mít možnost se lépe podívat na hvězdnou oblohu, na letní souhvězdí, na letní trojúhelník, na jasné hvězdy, jako je třeba Vega v souhvězdí Liry, prohlédnout si labuť v Mléčné dráze a prohlédnout si orla nízko nad obzorem Střelce. Takže léto budíš pochváleno.
2: Tak pojďme si říct, co ale teď v srpnu pro nás chystá denní obloha, respektive slunce.
3: Letos v srpnu přesně 12. nastane zatmění slunce, které bude z části vlastně Arktidy a z části Evropy západní a z části západní Afriky vidět jako úplné a u nás bude vidět jako částečné. Nevýhoda je ta, že časově to vychází tak, že to bude vlastně až večer před západem slunce, takže to zatmění, ať už plné nebo částečné, proběhne nízko nad obzorem a to se hledá pak docela těžko, jako to místo, kde vás nic neruší, ani les, ani stavby, na ten výhled nízko nad obzor.
2: No ale s měsícem to letos v srpnu budeme mít podobně.
3: Pokud jde o měsíc, tak ono letos v srpnu nastane i zatmění měsíce, takže letošní srpen je vlastně takový, teď si vytvořím ten novotvarčičtinářský, takový dvouzatměňový měsíc. A měsíc Luna, co by nebeské těleso, bude 6. srpna v poslední čtvrti, 12. srpna bude v novu, to znamená, že to bude ten tmavý kotouč, který my vlastně nevidíme, ale on způsobí to zatmění slunce, protože zatmění slunce nastává vždy o novu. 20. srpna se zvětší do toho Dčka, do první čtvrti, a 28. srpna nastane měsíční úplněk, při kterém nastane částečné zatmění, teď pro změnu měsíce. A to nastává tak, že vlastně stín země zakrývá ten měsíc. A to zatmění bude hodně velké, jako z toho hlediska, že bude zakryto přes 90% toho měsíčního kotouče, ale nastane ráno v 6 hodin a 19 minut středovského letního času pro nás jako maximální fáze, ale to uvidí tak ti, co tady jdou poctivě a ještě brzo ráno do práce, protože co my máme zkušenost s návštěvnictvem, tak brzy ráno se většinou nikomu nechce přijít na pozorování zatmění měsíce.
2: A co planety?
3: Mohu rovnou říct, že o letošním srpnu můžeme vidět všech těch 5 viditelných pouhým okem. Večer uvidíme Venuši, co by večernici, ale jenom nízko nad západu jeho západním obzorem. Její viditelnost pomalu končí a znovu se s ní shledáme až v prosinci pro letošní rok. Za to Saturn, krasavec s prstenci, které ovšem uvidíme až malým dalekohledem, ne pouhým okem, tak ten je nad obzorem většinu noci, kromě večera, na rozhraní souhvězdí ryb a velryby a jeho viditelnost se dál do podzimu ještě zlepší. Načervenalý Mars naopak je pozorovatelný až ve 2. polovině noci nad východním obzorem v souhvězdí blíženců a pomalu se jak se blíží ráno, se pomalu přesouvá od toho východu na jih a zároveň pro Mars nastává v srpnu vlastně začátek letošního období viditelnosti a stejně tak se až v srpnu objeví Jupiter, který se objeví dokonce až koncem srpna ráno nad východo-severovýchodním obzorem souvězdí Raka a právě tím srpnem viditelnost Jupitera začíná. Zároveň se na začátku srpna rozloučíme s Merkurem, který byl dobře pozorovatelný už koncem července a začátkem srpna sebe nachází v největší elongaci od slunce a bude možné ho vidět nízko nad východo-severovýchodním obzorem. Merkur se 15. srpna vlastně setká v těsné konjunkci s Jupiterem, ale to už je Merkur úplně na hranici možné viditelnosti a Jupiter je zase ještě málo nad obzorem, takže je to taková spíš jako teoretická zajímavost, než byste pěkně uviděli vedle sebe, bude to opravdu nizoučko nad východním obzorem. A posledním ukazem, který na rozdíl těch zatmění si připomínáme každý srpen, protože každý srpen je viditelný, je meteorický roj Perseid, což je spolu s prosincovými Geminidami jeden z nejnápadnějších a nejlépe pozorovatelnějších meteorických rojů a jeho maximum, tedy těch Perseid, připadá každý srpen někde tak kolem 12. 13. srpna.
2: Tolik výhled. Já ještě posluchačům slíbím, že jak se jednotlivé úkazy budou blížit, tak je probereme v následujících dílech podrobněji.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pláštěvnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole Země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Nyní je tady kalendárium. Petra Matoušková v něm připomene 105. výročí narození někdejší členky souboru jeho českého divadla Dagmar Neumannové.
1: Kalendárium.
2: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 3. srpna. Příjemný poslech. Karel Květ se narodil v Hluboké nad Vltavou a svůj život prožil jako elektrotechnik, který pracoval pro ČVUT, a předtím jako expert v Indii. 3. srpna uplyne 45 let od jeho úmrtí. 4. srpna by se 95 let dožil Walter Piverka, který pocházel z Českého Krumlova. Byl známý jako politik a představitel německé menšiny v Čechách. V Černíši na Táborsku se 5. srpna před 245 lety narodil František Kadleček, učitel, skladatel a tenorista. Jaroslav Lešetický byl vrchní knihovník ministerstva pošt, archivář, filatelistický odborník a beletrista. Narodil se 5. srpna před 160 lety v Písku. Dagmar Neumannová byla herečka Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a nositelka ceny doktora Josefa Stejskala. Narodila se 5. srpna před 105 lety. V rozhovoru z roku 1963, který pochází z našeho rozhlasového archivu, noblesní a laskavá umělkyně vzpomínala nejen na své začátky na českobudějovické scéně.
3: No, to vlastně taky musím říct. Začínala jsem v provizoriu. Staré divadlo bylo vybombardované a my jsme začínali, já měla první roli, jsem hrála v armáďáku.
4: Tedy Městský dům kultury v současné době.
3: Byla, to si taky pamatuju, v Katájevovi Cesta květů. Já byla celá šťastná, že jsem u profesionálního divadla.
4: Vy jste byla předtím?
3: Já jsem Pražačka a ve válce jsem hrála v ochotnickém studiu. No a odtud pramenilo moje rozhodnutí taky jít k profesionálnímu divadlu. No a pak šel život dál u divadla. Radostnější, méně radostný, ale několik krásných er jsem zažila.
4: Pomějme na ty hezké.
3: No, na ty hezké, no tak režisér Konstantin, to byla moc hezká éra.
4: Macháček.
3: Macháček, ano.
4: Vy pamatujete slavného Hamleta v Budějovicích?
3: Ano, ano, no, je to bylo představení. Měli jsme ho všichni rádi, přestože jsme v tom, vlastně všichni ostatní, kteří neměli role, tak jsme v tom statovali. Já jsem potom sice hrála za kolegyní, která onemocněla královnu Gertrudu, hrozně ráda.
4: Pamatuju.
3: Ale jinak jsme v tom všichni statovali, bylo to dlouhé představení. Jezdili jsme s tím i na zájezdy, několikrát jsme to hráli i, myslím, v přírodě někde. Vracívali jsme se už zase z vítání, protože to bylo 4hodinové představení a přesto se lidem líbilo. Jestli pamatujete, tak se říkalo, že i z Prahy se na něj jezdívali dívat.
4: Zvítězilo v Žatvě tehdy.
3: Ano, hráli jsme to ve Stavovském divadle dnešním, tedy Tylovo divadlo.
4: Ano.
3: Jednou jsme vyhráli taky Žatvu, to bylo ještě dřív, se Strakonickým dudákem Konstantinovým.
4: To byl ten civilní?
3: No, aktualizovaný Strakonický dudák. Nebylo to zrovna asi zdařile aktualizovaný.
4: Bylo to takové diskutované představení, abychom byli
3: ano,
4: slušní.
3: Musím říct, že v novinách i pražských leta letoucí potom ještě při kterékoliv inscenaci v nějakém divadle Strakonického dudáka se ať už hanlivě nebo v dobrým tato inscenace připomínala.
4: Ano.
2: Na prknech jeho českého divadla vytvořila Dagmar Neumannová na 150 jevištních úloh. Sama nejraději vzpomínala na svou Mahulenu, Marišu nebo Goldonyho Orsetu. 7. srpna se před 130 lety narodil ve Veselí nad Lužnicí akademický malíř František Líbal. Jiří Traxler pocházel z Tábora a byl známý jako hudební skladatel, textař a klavírista, který žil později v zámořském exilu. 7. srpna uplyne 15 let od jeho úmrtí v kanadském Edmontonu. Klisinec na Písecku je rodištěm někdejšího československého politika a poválečného ministra československé vlády Alojze Vošahlíka. Zemřel 8. srpna před 80 lety na následky poranění z autohavárie. Českobudějovický rodák, novinář a redaktor Bedřich Hlinka by se 8. srpna dožil 75 let. Z Milevska na Písecku pocházel akademický malíř Jindřich Stehlík. 9. srpna uplyne 35 let od jeho úmrtí. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme zase znovu za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, pěkné nedělní odpoledne. V roce 2012 vyhrála česká ženská volejbalová reprezentace Evropskou ligu. V semifinále porazilo Nizozemsko 3-1 a ve finále Bulharsko dokonce 3-0 na sety. Julie Kovářová, která pochází z Českých Budějovic a žije s manželem a dvěma dětmi na Srubci, byla vyhlášena nejlepším liberem finálového turnaje. Český triumf v Evropské lize v roce 2012 zaznamenali volejbaloví odborníci nejenom v Evropě.
1: V té době určitě, přece jenom už je to trošku pár let, takže samozřejmě se na to pamatuje, ale není to tak úplně čerstvá vzpomínka. Ale v té době to byl strašný úspěch, protože jsme porazili týmy, které jsme v té době neporáželi normálně.
2: Osobní úspěch byla výhra v karlovarském Final Four pro všechny hráčky výběru Itala Karla Parisiho. Pokračuje Julie Kovářová.
1: I pro reprezentaci si myslím, že to byl velký úspěch, protože se to předtím nepodařilo vyhrát Evropskou ligu. Takže v tu chvíli to byl největší úspěch reprezentace, můj osobní asi taky. Ale takhle, když se na to podívám zpětně, tak si myslím, že potom byly i větší úspěchy.
2: A je to znásobeno i tím, že se hrálo v Karlových Varech, tedy před domácí diváky, ten zážitek?
1: Určitě zážitek je vždycky větší, když jsou tam domácí fanoušci a rodina, všichni vás tam podporují, než když hrajete někde v Číně, kde vás nikdo nezná a můžou vás maximálně podporovat fanoušci, kteří si vás oblíbí.
2: Kovářová si jednotlivé výměny už nevybaví, výhry nad Nizozemskem a Bulharskem ano, a hlavně si přesně dokáže vybavit

0: éru, protože si pamatuju tu fotku, jak tam stojíme na těch stupínkách, ty oceněné hráčky, a tak to se mi vybaví takhle, ta zlatá medaile a individuální ocenění.
1: Julie Kovářová žije v obci Srubec u Českých Budějovic. Má dvě děti, v kontaktu je především s bývalými spoluhráčkami. Otázkou, kolik let uplynulo od zlatého triumfu v Evropské lize, se zaskočit nenechá.
0: No tak když to bylo 2012, tak si to dokážu spočítat. Ale kdybyste se mě zeptal, tak klidně můžu říct, že to bylo před pár lety, jo. Ale on je ten čas trošičku zkreslený, strašně rychle teď ubíhá s těma dětma. Takže teď už vím, před kolika lety to bylo, ale řekla bych, že to bylo nedávno.
1: Zavzpomínala na zlatý český triumf v Evropské lize členka tehdejší základní sestavy Julie Kovářová. Ze Srubce Kamil Jáša, Český rozhlas.
2: Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl slepší v počtech a já za slépečet.

0: Už zítra nám začíná nový týden, který bude zpočátku opět velmi horký. Na jaké teploty se připravit?
1: Počasí.
0: Tak to už ví a prozradí nám Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den.
0: Petře, nejdříve, jaká bude noc a první den nového týdne, to znamená pondělí?
2: V noci bude polojasno až jasno a zpočátku se ojediněle vyskytnou přehánky, které ale během noci budou ustávat. Minimální teploty se v noci budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 8 stupňů Celsia. Jasno a polojasno nám vydrží i během zítřejšího dne. Odpoledne se pak ojediněle vyskytnou přehánky a nebo i bouřky, které ale večer budou opět ustávat. Zítřejší maxima už nám opět dosáhnou tropických hodnot a budou se pohybovat mezi 33 až 36 stupni Celsia.

0: na horách pak kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, v noci a ráno východních směrů, během dne potom proměnlivý do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek vzhledem k vysokým teplotám na Trojce, tedy vysoká zátěž.
1: Úterý by mělo být nejteplejší z celého týdne, co nás tady čeká.
0: Ty teploty budou stoupat, v noci budou kolem 19 stupňů Celsia, tedy ty minima, a ty maxima potom mezi 34 až 38 stupně Celsia. Bude jasno až polojasno přes den místy s přehánkami a nebo bouřkami. A vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Ráno místy potom může být i klidno.
1: Petře, jak bude ve středu?
0: Ve středu v první polovině dne bude jasno až polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak převážně oblačno. Během dne se navíc vyskytnou místy přehánky a ojediněle se opět může vyskytnout i bouřka. Minima se budou pohybovat kolem 20 a maxima kolem 35 stupňů Celsia, takže pořád tropické teploty. A vítr slabý, odpoledne místy přechodně až mírný, převážně západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To je pořádné horko, co čtvrtek přinese alespoň mírné ochlazení.
0: Ve čtvrtek ty teploty lehce klesnou aspoň přes den. Ty maxima se budou pohybovat kolem 29 stupňů Celsia, minima stále kolem 20 stupňů Celsia. A přibyde nám i oblačnosti a srážek. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na většině území s přehánkami nebo s občasným deštěm a místy se mohou vyskytnout i bouřky. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, převážně západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Tři nové pachové ohradníky doplnily ochranu před střety se zvěří na silnici mezi Pískem a Českými Budějovicemi. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele České jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
2: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neschrdou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus kirkolka bude vyjíždět právě do té black zóny, dohršovat ohniska.
0: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naděja Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Nové pachové ohradníky pomáhají na jihu Čech snížit počet střetů se zvěří. Společnost Generali Česká pojišťovna je nechala postavit na třech úsecích silnice 1/20 mezi Českými Budějovicemi a Protivínem na Písecku. Právě tam jsou podle policejních statistik střety velmi časté, pokračuje mluvčí společnosti Generali Česká pojišťovna Jan Marek.
3: Opachované jsou vždy obě strany silnice a když bych měl zmínit ty konkrétní úseky, tak ten první je poblíž obce Sedlec, ten druhý se nachází nedaleko Libijovic u Bukového rybníka a ten třetí je v katastru obce Protivín.
0: Ke dvěma vážným dopravním nehodám vyjížděli v noci jihočeští záchranáři. V obou případech se jednalo o náraz vozidla do stromu. Teprve 18-letý řidič škodovky vyjel ze zatím nezjištěných příčin mimo silnici u Čimelic na Písecku. On i jeho spolujezdkyně utrpěli vážná zranění, se kterými byli převezeni do nemocnice. 26-letý řidič škody vyjel ze silnice u Rojšína na Českokrumlovsku. Nadýchal více než 1 promile alkoholu a také on skončil v nemocnici. Informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Sport. Tenistka Sara Bejlek dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Shiu. V dalších dnech do turnaje nastoupí také Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí i Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Počasí. V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, v údolích mohou klesnout až k 8. V pondělí očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku srazilo osobní auto cyklistu. Pozor, dávejte v ulici míru, na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. kdo se narodil 19. července roku 1924?
5: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
4: Byl to Franta Univerzál.
5: Co kdo?
4: No náš komik.
5: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
4: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
6: Já jsem doktor Vobtáhlo.
4: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
6: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
4: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
6: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
4: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
7: Ale že koukám jako blázen.
4: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je znám, ano, takový malý blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tak no, já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou housle.
1: No jo, bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo,
1: no.
2: Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě
1: ze smyčcem. No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No, tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám bu, enjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, myslíte, že mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
3: Rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek, jo? No. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě?
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících, no.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale je, medvědí ale hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To
3: no
2: je,
3: a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně se měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl ne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to
0: je přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, to je zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano,
1: to je
0: žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už je manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budiš,
1: pravý,
0: ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, jsem manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se uznáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demete. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou tak jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudý. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holcmanem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: No, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. To vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to, aby se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko. To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte? Ale
3: to už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? Mm. A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, no. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je.
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece nám dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nedaleko Athén se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Záchranáři v Řecku spustili pátrací akci. Nový projekt Lipenský poutník chce turistům ukázat méně známá místa Lipenska. Křížová cesta na lesní hřbitov v Kamenici nad Lipou dostává důstojnou podobu. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Athén. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katy Merini informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr. 100-kilometrová poutní cesta vzniká v okolí Lipenské nádrže. Takzvaný Lipenský poutník chce turisty zavést na méně známá místa oblasti Lipenska. Zakladatelka projektu Diana Gal doplňuje.
2: Snažím se, aby vedla přes také méně frekventovaná místa, méně známá, ať už je to u Horní Plané knihovna, kde si člověk může na chvilku posedět, odpočinout, nebo vede kolem mini rozhledny a po cestě je také několik kostelů krásných.
0: Obnova křížové cesty vedoucí na lesní hřbitov v Bradlo začala v Kamenici nad Lipou. Restaurátor Jan Vodáček opraví všech 14 zastavení. Revitalizace bude stát přes 1 000 000 korun a finančně se na ní kromě města podílí i kraj Vysočina. Místostarosta za SocDem Jan Pařík uvedl, že opravy by mohly pokračovat i po dokončení záchranných prací.
3: Tam ještě, a to není zahrnuto do této akce, ale pak bychom chtěli následovat a s restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil. V horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
0: V rámci jeho českého komorního festivalu se dnes uskuteční koncert zpívající klarinety v kostele svatého Michaela v Bechyni na Táborsku. Od 18 hodin vystoupí Hana Bahníková, Jana Černohouzová, Jana Lahodná a Věra Kestránková. Zahrají skladby George Bizeta, Leonarda Cohena, Leonarda Bernsteina, Jaroslava Ješka a dalších.
4: Sport.
0: Robert Reichl povede do nové sezóny Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty v klubu, který uhájil extraligovou příslušnost v baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.
4: Počasí.
0: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, v údolích mohou teploty klesnout k 8. V pondělí očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku v ulici Míru a v Řasnici u Strážného na Prachaticku. Tam je to mimo hlavní silnici. Jezděte ale opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
5: Představte si malou, malebnou vesničku v Pošumaví, která se na dva dny stane doslova mekou světového jazzu. Pokud vám přijde tahle věta hodně nadnesená, pak si troufnu tvrdit, že jste ještě nikdy nebyli v Dobrši na Strakonicku. Právě tam se každý rok v polovině srpna otvírá Dobržská brána, aby přivítala špičkové hudebníky z celého světa. Letos to bude už po 10. a tak otvíráme jubilejní jazzovou kavárnu. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Dneska jsem si pozvala do kavárny pana Ivo Kramla a pozvala jsem si ho moc ráda, protože už 10 let stojí za festivalem Dobržská brána. My jsme o něm v kavárně informovali už několikrát, ale jak jistě víte, milí posluchači, ráda se letos v létě zastavuji u festivalů, které mají už tradici a Dobržská brána patří mezi ně. Pane Kramle, srdečně vás vítám v rozhlase. Dobrý den.
6: Dobrý den vám i posluchačům. Já spíš jako děkuji štěstí a osudu, že jsem to do toho 10. ročníku snad můžu říct úspěšně dotáhl, anebo že vůbec Dobržská brána stále existuje a snad troufale můžu říct, že má každý rok alespoň o trochu větší věhlas.
5: Kdybychom se vrátili na začátek, co vás vedlo k tomu uspořádat na tak malé vesničce takový festival?
6: Je to vlastně 9 roků, rok 2017. My máme v Dobrši také galerii, kde samozřejmě jsou vernisáže a na jedné se odstl hudebník Michal Hrubý a tak se mu ta Dobrš zalíbila, že říkal Ivo, co kdybychom tady udělali festival. Já jsem samozřejmě tehdy vůbec podrobněji Michala neznal, znal jsem ten jeho hudební žánr, ve kterém vystupuje, ale říkal jsem si, pro Dobrš udělám snad téměř všechno, v dobrém slova smyslu samozřejmě, tak založíme Dobrši novou tradici a nové téma, tudíž festival Dobržská brána. I když se to jmenovalo, no jmenovalo se to od začátku Dobržská brána, ale než jsme se shodli na tom názoru, tak chvilku se to mělo jmenovat Dobržská slepice a já nevím už jak, všelijak. Ale zároveň jsme si dali takovou ambici, že ten festival už i tím obsazením těch interpretů bude mezinárodní, má to i ve svém názvu. Žádali jsme o nějakou státní podporu, tak jsme si říkali, přece to nebude ta Dobržská slepice. Máme tam krásnou renesanční bránu, která se nakonec stala takovou tou bránou do toho světa té magické hudby. Takže to byl úplný začátek, kdy já jsem si říkal, Michale, tady máš kulisu zámku, tady máš Dobrž jako takovou, i když samozřejmě není moje, ale jako v srdci ji nosím. A pomůžu ti s tím, kde, na co si sednout, kde vzít pivo, když to tak zjednoduším. A Michalovi to úplně stačilo a byl první ročník a samozřejmě každý rok se to trošku vylepšovalo, učili jsme se i jinde, rozlíželi, to je i dnes stále co vylepšovat a učit se. No tak to byl prostě začátek Dobržské brány s jistou tradicí zatím.
5: Dobře, tak budeme se držet jisté tradice. Je to tak, že ale ten festival se rozvíjel a nabalovalo se to a co zůstalo stejné, je ta nádherná Dobrš. Je to místo, kde je koncentrované velké množství památek na malém území a jak říkáte, kostel, brána, fara, to všechno jsou taková magická místa, která vlastně té kultuře velmi přejí.
6: I to byl vlastně jeden důležitých důvodů, proč ten festival začal a trvá v té Dobrši. Za ty roky samozřejmě mám mnoho zpětných ohlasů, které vedou třeba i do té finanční nebo marketingové linie. Ivo, kdybys to dělal mimo Dobrš, přijde víc lidí, bude to mít větší ohlas a tak dále. A já stále zatím odpovídal a odpovídám, že jinde než Dobrši bych to nedělal, protože to prvoplánově nedělám jako nějaký biznis, ale beru to jako součást genialoci Dobrše, aby tam přišli noví návštěvníci, ale nejen z Česka, samozřejmě ze zahraničí.
5: Já vám naprosto rozumím, protože ten kraj je kouzelný a ta vesnička je nádherně posazená. Na druhou stranu si říkám, že je úplně fascinující, že tolik návštěvníků si k vám najde cestu a hlavně, že interpreti z celého světa vůbec neváhají a vydají se někam, kam si do Česka, kde těžko hledají ten zapíchnutý špendlík na mapě, kde je ta Dobrš pro ně i těžko vyslovitelná.
6: Ano. Je to až s podivem, když se nad tím jak si zamyslím, těch muzikantů tam bylo, myslím, že téměř 200, protože na příští rok připravuji takovou rekapitulační publikaci, tak jsem si to tak jako nahrubo spočítal. A vlastně nikdo nepoložil otázku, nebo neřekl, tam nepojedu, Dobrš je jenom tečka na mapě, jak říkáte. A někteří se ptali, do Dobříše jedu, já říkám, ne, to budete teprve v polovině cesty, musíte ještě dále. Pak vystoupili na tom našem náměstíčku, ale on to je samozřejmě náves, tak se tam tak jako rozlíželi, protože chvilku 2 kilometry jeli takovým lesním tunelem, věc stromy se sklánějí nad nimi. A teď je tam prostě jakoby ten jiný svět, takže se chvilku rozkoukají, ale pak když se loučí, tak prostě vlastně nejeden z nich říkal, že pro ně mnohem hodnotnější jet prostě do nějaké autentického místa s nějakou kulturou a atmosférou, než kdyby přijeli do nějaké velké pražské nebo jihočeské kulturní haly, kde je někdo přiveze z letiště do hotelu, z hotelu do haly a šupity zpátky druhý den opět na letiště. Takže i proto jsou to letos v dobrém slova smyslu velké návraty, protože když jsem vymýšlel tu letošní dramaturgii a že jsem měl kam sáhnout, tak jsem měl z čeho vybírat i s tím vědomím, že mnozí se opravdu chtěli vrátit.
7: Tak to je ta nejlepší vizitka, nejlepší pozvánka pro festival Dobržská brána. My si o tom 10. ročníku, který je před námi, budeme povídat za chvíli a přiblížíme si jednotlivé účinkující.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Mým hostem v kavárně je dnes Ivo Kraml, zakladatel a pořadatel festivalu Dobrská brána. Je to hudební festival převážně. My jsme se v minulých letech věnovali tomu, že vždycky každý ročník byl zaměřený na nějaký nástroj, ale letos to bude trochu jinak. Vy už jste to naznačil.
2: Naznačil a dopovím, rád dopovím. No, to jubileum tak trošku vybízelo k tomu, co se má stát a doufáme, že se i stane. Je pravdou, že těch předcházejících 9 ročníků bylo věnováno konkrétnímu hudebnímu nástroji, abych nezapomněl, tak také lidský hlas, tak jsme prošli od dechových plátkových nástrojů, harmoniky nebo akordeonu, přes housle, klavír, kontrabás, trubku, až prostě skáčeme do 10. ročníku. A tak to bude jednak takové ohlédnutí za těmi 9 lety, kdy jsem myslel, že někdy jimi ani neprojdu do toho dalšího ročníku, ale je to tady. A aby toho nebylo málo, tak jak každý podzim vymýšlím tu dramaturgii, tak asi, abych vybral ty interprety z těch minulých ročníků, tak jsem samozřejmě vybral ty, co měli největší ohlas u hudební kritiky nebo laické veřejnosti, tak když bude ten 10. ročník, tak asi bude ta příležitost. Takže s tímto vědomím jsem vybral letošní interprety, ale ten úkol o něco těžší byl v tom, že jsem si řekl a spojím některé z nich dohromady z různých koutů světa, z různých prostě těch jejich uskupení. A pak jsem si říkal, nepřihnal si to, to bys toho chtěl moc, ale naštěstí se stalo to, že mě neodmítnou a vlastně drtivá většina těch koncertů bude originálními, které zazní poprvé a možná naposledy. I jenom v té naší pošumovské Dobrši a tak se spojili dohromady dvojice, trojice, plně trénují. Někteří napsali skladby speciálně pro Dobrský festival, pro toho svého partnera hudebního, kterého si vybrali. Takže kdybych měl odpovědět, na co se letos těším, tak určitě nevypíchnu ani jednoho, ani druhého, ani tři, ale těším se úplně na všechno, protože to bude nejen pro mě samozřejmě obrovské překvapení.
1: No, vy jste sám řekl, že jsou to i lidé, kteří sami pochopili génia Loci Dobrše, kteří řekli, že jim tam bylo dobře a kteří se chtěli vrátit. A o jazzmenech je známo, že většinou nemají s ničím velký problém, což dokazuje to, že jsou opravdu schopni se propojit přes svět nebo přes půl Evropy a společně vymyslet speciální projekt jenom pro Dobrš. A možná je to fajn, že zrovna Dobrský festival je iniciátorem těchto originálních spojení, ze kterých se třeba do budoucna nemusí vyvinout nic, ale může to třeba založit úplně novou cestu.
2: Ano, i tato myšlenka mě napadla a dokonce si myslím, že nějaká dlouhodobější spolupráce se již rodí třeba mezi norským klavíristou Helge Lien a naší českou trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou, které samozřejmě pojí nějaký názor na hudbu, ty hudební světy, ale oni navíc oba dva jsou pedagogové na těch našich českých a na těch norských Helge hudebních školách, takže to spojení ještě z nich dostalo nějakou novou dimenzi.
1: Tak pojďme se podívat konkrétně na ty interprety a na jednotlivé koncerty, které nás čekají.
2: Tak možná to bude trochu na přeskáčku, ale to nevadí, nicméně zcela určitě jediný koncert pátečního programu, který začíná odpoledne v 16 hodin, který je situován do prostoru Dobrského kostela, se jmenuje Nils Åkerlund Flexemble. Když jsme hledali název společně s Nilsem, tak jestli to má být ensemble, řekl Flexemble, protože to bude hodně flexibilní. 3 z hudebníků v Dobrši hráli právě na tom nezapomenutelném ročníku v roce 2017, finální koncert. A ten do jisté míry nahodil ten příběh toho festivalu do těch dalších let, tak jsem si říkal, kdo jiný z prvního ročníku než Nils Åkerlund. Hráč na norský lidový nástroj Hendergerské housle, k němu Rolf Nindström na saxofon a Sigbjørn Appeland na harmonium. A když teda mezinárodní uskupení, tak ještě jsem chtěl, aby v Dobrši zazněl i letos slovenský element. Takže se k ním připojila slovenská zpěvačka Gabriela Kováčiková a kontrabasista Robert Ragan, to je pětice a kdybych měl počítat na prstech, tak ještě 6. bude Ruben Mektelix, to je kytarista z Belgie. To bude propojení lidové hudby, nejen norské, ale těch zástupců z těch jednotlivých zemí s novými prvky přenesené do jazzu. Takže to bude určitě první velký originál.
1: Tak to bude opravdu flexibil podle toho, co jste zmínil. Já myslím, že bychom se přesně měli teď pověnovat těm projektům, které vzniknou speciálně pro váš festival a těm hudebníkům, kteří se spojí a třeba už je nikdy jinde, takhle neuslyšíme.
2: Ano, možná neuslyšíme takhle, ale do Dobrše jezdí, ale jako do Česka nejezdí třeba vůbec. Napadá mi japonská hráčka na 25 struné Koto Karin Nagagawa, která si pro spolupráci vybrala rakouského mladého instrumentalistu Simona Cichbauera a oni chtějí pracovat s rezonancí s tichem. Takže trénují ve Vídni pilně, možná nejpilněji a nejpečlivěji už několik měsíců.
1: Takže to bude koncert, který nebude improvizační, tak jako mnohé další. Kdo se ještě spojil z hudebníků, kteří byli kdysi v Dobrši, ale ne spolu a teď tam spolu budou?
2: To, co řeknu teď, to pro mě byla jednoznačná volba nebo nápad, protože jestli posluchači znají nebo se prostě podívají, kdo je norský akordeonista Kimmo Pojonen a francouzský perkusionista Cyril Atef, tak když vidí a slyší tu jejich muziku, naturel, s jakým to hrají i vizáž, tak prostě zjistí, že to nemohla být až velká náhoda a že právě když v Dobrši, tak spolu patří právě oni. Budou mít samozřejmě své solo koncerty, ale část jich odehrají společně. Kimmo je přezdívaný, že to je Jimi Hendrix akordeonu nebo digitální harmonikář, akordeonový samuraj. A když vzpomenu na Cyrila, který má v sobě také horkou iránskou krev, tak ten zase mě žádal, já mu říkal, na koncert máš hodinu. Ne, minimálně 2 až 3, protože při mých koncertech se musí publikum dostat do extáze a všichni tancují. On samozřejmě přitom hraje, jak je multiinstrumentalista a elektronická hudba a zpívá, takže jsem zvolil, že to bude poslední koncert pátečního večera a vlastně, když to trošku přeženu, pokud si někdo nebude změčku stěžovat, tak tam můžeme protančit všichni spolu až do rána.
1: Tak to je krásná pozvánka hned na úvodní den festivalu.

0: Letošní ročník festivalu Dobrská brána bude 10. a myslím, že v mnohem nezapomenutelný, protože, jak mi tady říká Ivo Kraml, zakladatel, dramaturg, organizátor festivalu, dojde tam k mnohým nečekaným spojením. Doba je globální a samozřejmě muzikanti už nutně nemusí sedět v jedné místnosti a spolu jamovat a vymýšlet, ale všechno to lze dneska spojit na dálku. Ale samozřejmě pak to spojení na místě má neopakovatelnou atmosféru a hudebníci, když na sebe můžou reagovat přímo, tak je to naprosto jedinečný zážitek. Něco takového se nám stane letos v Dobrši?
1: Budou totiž zmíněni Cyril Atef a Kimmo Pojonen, ale ještě mě napadá další koncert, vlastně dvojkoncert, zcela závěrečný sobotního večera, kdy do Dobrše se vrátí slavný světový trumpetista Markus Stockhausen. A když jsme hledali nějakou spolupráci s jeho osobností, tak se přihlásila jiná česká osobnost, mladá nadějná, která má už, myslím, víc než 10 originálních alb, a sice česká klavíristka Nicole Balková. Oba souhlasili, řekněme, že si sedli, když to tak řekneme hezky česky lidově, a Nicole napsala 2 nebo 3 skladby jenom pro ten koncert. Markusovi je poslala a ještě mě požádala, když trošku nechám nahlédnout posluchače do zákulisí, Markus přijede o den dřív z letiště, abychom ho dovezli k ní na Vinohrady, že tam si to ještě samozřejmě před koncertem poprvé na nečisto zkusí. Tak i tak to se rodí program festivalu Dobrská brána.
0: Tak to je krásné. Je vidět, že i jazzmeni jsou ale velmi zodpovědní. Někteří cvičí dlouhé dny ve Vídni, někteří se sejdou dokonce na Vinohradech před koncertem, ale my si počkáme na ten výsledek do Dobrše. Do Dobrše se vrátí další hudebníci, které jsme měli možnost slyšet. Například, když jste věnovali ten ročník houslím, tak tam vystoupil americký houslista Scott Tixier a ten se zase vrací.
1: Když jsem hledal výběr toho, koho pozvat z houslového ročníku, tak jsem měl 2 možnosti, buď právě Scott Tixier, anebo Ilian Canizares, kubánská houslistka žijící ve Švýcarsku. No, dostal přednost Scott a tehdy tam byl jenom v duu se svým bratrem Tonym a letos přijede v kvartetu, který nazval American Dream Quartet, tak doufejme, že ten Dream tam bude, že to bude snové. Má loni nové solo album, ze kterého tam chce také předvést některé skladby. Je to vlastně asi účinkující nejvzdálenější, ten přiletí z Dallasu, další se k němu připojí z Bruselu, z Neapole, kde je někdo na prázdninách. To je taky dobrodružství, že vždycky ty muzikanti, mám pocit, že většina z nich má letět z Paříže, ale já jsem o prázdninách v Neapoli, já jsem o prázdninách Bordeaux, takže ty letenky se trošku jako hledají trošku složitěji, takže to bude zcela jistý originální koncert, sestava je čistě pánská, housle, piano, kontrabás a bicí.
0: A my bychom měli připomenout, že Scott Tixier je sám držitelem několika Grammy. Pokud by to někdo nevěděl, tak myslím, že to je takový ukazatel, proč si třeba zase nenechat tenhle koncert ujít.
1: Ano, je to dobré lákadlo. Myslím, že loni mu přibyla další, myslím, že 6.
0: Tak pojďme závěrem říct ještě pár slov o dalších interpretech, kteří tam budou. Je jich skutečně hodně, tak abychom nikoho nevynechali, ale na druhou stranu já věřím, že naši posluchači, pokud mají zájem, tak si program najdou na vašich webových stránkách, na sociálních sítích a tak dále, ale pojďme ještě upozornit na některé interprety.
1: Tak myslím, že jsme nezmínili jediné jméno, a sice maďarské kvarteto Mihály Borbély Quartet, kteří byli v Dobrši v 2. ročníku v roce 2018. Mihály Borbély je hráč na klarinet, saxofon a další maďarské lidové nástroje. Její hudba je samozřejmě přirozeně temperamentní, protože je poznamenána tou karpatskou kotlinou a Balkánem. A když jsem oslovoval Miháje, tak mi říkal, že velmi rád přijede do Dobrše, protože letos na podzim oslaví 70 let působení na evropské hudební scéně a že pro něj bude čest začít festival právě tím koncertem.
0: No tak co si víc přát, to je opravdu kouzelné. Pane Kramle, letos tedy 10. ročník, vy jste na začátku řekl, že nemůžete úplně říct, na který z těch koncertů se těšíte nejvíc, ale já věřím, že se těšíte na celou atmosféru těch nezapomenutelných večerů, ať už pod hvězdami nebo v interiérech, potom na takové to dlouhé džemování do noci nebo posezení v místní hospodě, na takové ty nezapomenutelné chvíle, které můžeme zažít jenom 2 dny v Dobrši.
1: Je to tak, zůstanu u toho, že neprozradím, na koho se těším nejvíc, já to vlastně úplně také nevím. Těším se, až prostě to ode mě všechno odplyne vždycky v tu sobotní noc, ale vlastně to ještě není, to je tak 90%, až teprve tu neděli, kde se ptám a říkám, a odletěli všichni, jsou už všichni šťastně doma, tak teprve ze mne všechno jako spadne a můžu si říct, tak fajn, další ročník za námi, letos je to ten kulatý jubilejní. Ne, že bychom vyčerpali všechny nástroje z těch minulých ročníků, takže bychom ještě měli z čeho vybírat, ale trošku mám v hlavě, že by se něco mohlo změnit, možná, že si dáme nějaký oddych, že ta dramaturgie projde nějakou úpravou, možná se trošku více rozkročíme v místech konání. Inspirací je mnoho, rukou k dílu již méně, finance také nejsou na rozdávání, ale věřím, že Dobrská brána letošní nemusí být a nebude poslední.
0: Tak já věřím, že Dobrská brána se nám otevře ještě několikrát a já děkuji, že jste nám nechal nahlédnout do toho 10. ročníku. No a přeju vám, ať se vydaří počasí, ať jsou vnímaví návštěvníci, ať se muzikantům u vás líbí a zkrátka, ať si ten 10. ročník všichni užijeme. No a těším se na setkání za rok, třeba u nás v kavárně před ročníkem 11. Ivo Kraml byl hostem v kavárně. Děkuji vám.
1: Já děkuji za milé povídání a když tedy za rok, tak je to pro mě velká výzva a motivace. Děkuji vám.
0: Inspirativní poslech přeje od mikrofonu Pavla Kuchtová.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Vítejte, přátelé, zpoza pomyslných světel ramp, vás rád z Českého rozhlasu České Budějovice zdraví Jiří Kasal. V horkých dnech je zmrzlina pro mnoho z nás bezpochyby tou správnou volbou a byl bych potěšen, kdyby vás písničky se zmrzlinou a zmrzlináři příjemně osvěžili a udělali radost.

0: Začali jsme poetickou písničkou o zmrzlináři v podání Kinova dětského sboru autora moravského hudebního skladatele Jaroslava Křičky s textem Míly Pachnerové, jinak úspěšné autorky románu pro dívky a ženy, která před 60 roky emigrovala do Spojených států amerických a tam i v roce 1997 zemřela. A taky jsme začali v dotyku s dětskou poetikou a v tomto duchu budeme také pokračovat. Před více než 20 roky vyšel péči Indies Records a v produkci Víta Sázavského a Jiřího Sedláčka a spoutavě výtvarně vypraveným obalem grafika Michala Cihláře, sampler Havěť všelijaká, s účastí pestrého společenství písničkářů i zpívajících herců, třeba s Jaromírem Nohavicou, Jiřím Suchým, bratry Ebenovými, Petrem Zkoumalem, Jiřím Šmicrem, ale také třeba s jeho češkou Pavlínou Jíšovou, Ivanem Látkem či Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem. V roce 2007 vyšel druhý díl alba Havěť všelijaká, sestavený z písniček pro děti a na jim je o zvířátkách a na něm je rovněž milá písnička Ivana Hlase Zmrzlina a chobotnice.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

Zmrzlina a chobotnice, zvláštní spojení v písničce Ivana Hlase z druhého dílu alba Havěť všelijaká. V podobném módu ještě chvilku zůstaneme s kornoutem zmrzliny v roce. Před nedlouhou dobou jsme vám v rámci písničkového setkání s tamburínou hráli jednu písničku od své rázné kapely jménem Bombardák. Jejich páteří jsou herci Jiří Jelínek, který je zodpovědný za písničky jako autor, a Michal Dalecký. A ty do tria doplnil muzikant Filip Nebřenský na jejich debutovém albu u Indie Scope z roku 2013 písničky Kluka Bombardáka. Už jím se snažil bombardák naplnit své předsevzetí hrát hudbu, která nemá styly, hrát, co je mu milé, také songem Zmrzlinář.

0: To nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Ale není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: to!
1: Trakturková.
2: Je to jasná věc, zmrzlinář je blíženec. Tak to byl kousíček z folk punkové poezie skupiny Bombardák. Ten další zmrzlinář bude příkladem vážněji míněné kompozice velmi nadaného autora a muzikanta Oskara Petra, který odešel nedávno na věčnou pouť. Na hlavní třídě stál zmrzlinář, jen pár porcí na dně hrnce měl, zavřel svůj krám a odtáhl vozík, co býval chloubou bulváru. Tak, tato slova zaspíval Oskar Petr spolu s kolegy z kapely Marcias, Zuzanou Michlovou a Petrem Kalandrou v šestiminutové skladbě na jejím prvním albu z roku 1978, doprovázen studiovou kapelou Labyrint Pavla Forsta. Marcias a zmrzlinář.

Od písničky Oskara Petra Zmrzlinář z mimořádně vydařeného debutového alba folkrockové kapely Marcias z roku 1978 podnikneme malou výpravu do zapomnutých hlubin české pop music a zároveň zmíníme rod. Písničku autora Jaroslava Navrátila Zmrzlinářka natočila dvojice zpěváků Bohumil Vaněk s Karlem Skalickým za doprovodu orchestru Slávy Kunsta v roce 1967. Dnes jejich jména stěží někomu něco řeknou, ale ve své době patřili k nadějným postavám domácí pop hudby. Spolu zpívali Bohumil Vaněk s Karlem Skalickým v kavárně Alfa a také vystoupili před 60 roky na bratislavské

Zmrzlinářka s Bohumilem Vaňkem a s Karlem Skalickým a malá zajímavost 60. let. Alespoň dvě zmrzliny vám natočíme ze zahraničí, tu první ze Skotska. Lonnie Donegan, od jehož narození na sklonku letošního dubna uplynulo 95 let, byl nekorunovaný král stylu zvaného skiffle. Anthony James Donegan přišel na svět ve skotském Glasgow, jeho maminka byla Irka a otec Scott, houslista ve skotském národním orchestru. Ve dvou letech se však Anthony přestěhoval s rodiči do Anglie, nejprve do londýnského East Hamu. Hrál na banjo, kytaru a zpíval v amatérských jazzových kapelách. Lonnie Donegan se stal později velkou britskou hvězdou a k jeho silným obdivovatelům patřili také Beatles. A měl až do začátku 60. let se svou Skiffle Group sérii velkých hitů. Jeden z nich otextoval Jiří Grossman pro Naďu Urbánkovou jako svatební průvod. Dixielandový standard s upraveným dosti nenáročným textem Ice Cream zmrzlina natočil jako zpěvák Lonnie Donegan v 50. letech se svým kamarádem z bojiny, trombonistou Chrisem Barberem a jeho kapelou. Ovšem ještě větší odpich má verze se skupinou jiného zpívajícího trombonisty Iana Menzise, The Clyde Valley Stompers, a také se zpěvačkou Fionou Duncan. Lonnie Donegan a Ice Cream zmrzlina.

Křičím, všichni chtějí zmrzlinu. Rozjedeme to zlato. Ice cream a veselá zmrzlinová vzpomínka na někdejší velkou hvězdu Lonelyho Donegana, který zemřel den po dušičkách roku 2002. Mražený mléčný výrobek ze směsi smetany nebo mléka, cukru, vajec a přísad byl středobodem dnešního výběru písniček v pořadu Světla Ramp. V té poslední od legendární slovenské kapely Elán všetci v dobré náladě lížu vanilkovou, citronovou, banánovou, jahodovou i čokoládovou. Dobrou chuť chce se mi dodat, milí přátelé. Jiříka Salva děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho štěstí.

0: co je Lanovu? Je mají?
1: Každá je jiná. Ty svině.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ve Francii se po rozsáhlých požárech vracejí domů statisíce lidí. Jihočeští hygienici v první polovině prázdnin uložili na dětských táborech 6 sankcí za celkem 24 tisíc korun. 3 nové pachové ohradníky chrání řidiče na silnici mezi Pískem a Českými Budějovicemi před střety se zvěří. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2500 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Baber. Přiznává, příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
4: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Giron, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Po více než stovce kontrol mohou jihočeští hygienici v polovině prázdnin konstatovat relativně klidný průběh letních dětských rekreací. Uložili celkem 6 sankcí na místě v celkové výši 24 tisíc korun. Bylo to za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závadu v zásobování pitnou vodou za nedostatečný úklid či závady ve zdravotní dokumentaci rekreovaných dětí. Jižní Čechy jsou regionem, kde se rekreuje nejvíce dětí. Zatím mají hygienici nahlášeno 344 táborů s více než 32 tisíci dětmi. Informovala ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice Marie Nosková. Nové pachové ohradníky pomáhají na jihu Čech snížit počet nehod se zvěří. Společnost Generali Česká pojišťovna je nechala postavit na 3 úsecích silnice 1/20 mezi Českými Budějovicemi a Protivínem na Písecku. Právě tam jsou podle policejních statistik střety velmi časté. Pokračuje mluvčí pojišťovny Jan Marek.
5: Opachované jsou vždy obě strany silnice a když bych měl zmínit ty konkrétní úseky, tak ten první je poblíž obce Sedlec, ten druhý se nachází nedaleko Libijovic u Bukového rybníka a ten třetí je v katastru obce Protivín. Sport.
3: Další extraligový víkend přinesl baseballistům Hluboké nad Vltavou zatím 1 výhru a 1 prohru. V pátek Draky Brno porazili 7-6, včera jim ale podlehli 2-10. Dnes od 19 hodin se v Brně hraje 3. zápas. Počasí. V noci budou teploty mezi 18 a 15 stupni, v údolích mohou klesnout až na 8. V pondělí očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 31. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody komplikují provoz v Serpentinách na silnici 123 mezi Nadějkovem a Jistebnicí na Táborsku, také na silnici 135 u Bechyně na Táborsku, ve Vimperku v ulici Podzámčí a pozor také na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pohodový a klidný podvečer, jsou to Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a také písemné gratulace a přání. A dnes jich je opravdu velmi požehnaně. Hezkým a ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes jsou melodie kompletně plné, tak jdeme rovnou na písemné přání. Prosím o zahrání písničky pro manžele Novákovi z Kaplice, kteří 5. srpna oslaví 49. výročí společného života. Všechno nej a nej do dalších let společného života přejí děti Tomáš a Klára s partnery, vnoučata Martin, Tereska, Jiří, Eliška a Karolínka, rodiny Nováků a Kostků a kamarádi z Bělé u Malond. Rodičové, hezky to oslavte v kruhu rodiny a kamarádů a oživte vzpomínky na uplynulá společná léta.

0: Tetování je populární ozdobou lidského těla. V našich zeměpisných šířkách se prokazatelně tetovalo už v pravěku. Podle nejnovějších výzkumů může však tetování dlouhodobě ovlivňovat imunitní systém. Prokázala to mezinárodní studie, na které se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Jak vážné následky může tetování zanechat a máme se ho obávat? Virologa Martina Paluse jsme se na to v našem vysílání ptali letos v únoru. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v pondělí 3. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
2: A jdeme na další písemné přání. Vážená redakce, prosíme o písničku pro paní Miluši Zemanovou z Tábora, a to k zítřejšímu svátku. Miluško, pěstuješ sice nádherné květiny, ale tvoje tři nejkrásnější poupata jsou tvoji největší radostí. Přejeme ti, ať ti život kvete štěstím, zdravím a láskou dál, kterou kolem sebe šíříš. Blahopřejí kamarádi z bowlingu.

stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Melodie Podvečera. Připomínám, že dnes je hodina již naplněná písemnými gratulacemi komplet. Tady je další. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky k narozeninám pro moji kamarádku Slávku Veselou. Milá Slávinko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Dozněla další písnička v melodiích Podvečera na přání a jdeme na další. Prosím o zahrání písničky Hymna českého důchodce pro tatínka pana Jaroslava Janotu z Kájova. Písničku posíláme jen tak pro radost a pro dobrou náladu. Vlasta s celou rodinou.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

větrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Prosíme o zahrání písničky pro Evu Luskovou, členku sboru dobrovolných hasičů v Nemějících. V úterý oslaví kulaté 60. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spoustu nachozených kilometrů. Za nemějické hasiče posílá přání a písničku starosta sboru Zdeněk Wilhelm.

V Melodích pro večera máme nyní na řadě další písemné přání. Dobrý večer, prosím, zahrajte písničku od Valdemara Matušky pro manžele Janotovi z obce Kájov. A to k výročí svatby 58 let, které oslaví zítra 3. srpna. Milá maminko, milý tatínku, 58 let už spolu životem jdete. Je to skoro zázrak a to sami dobře víte. Za ty roky prošli jste kus světa, dnes vám k tomu výročí srdečně přejeme další dlouhá spokojená léta. Taťka na zahrádce denně plně hospodaří. Pod rukama se mu všechno daří. Maminka za spolouce a kolem domu chodí, bylinky sbírá do čaju a na lektvary se vždy hodí. Zná herbář z paměti, suší meduňku i mátu, na každý neduch má z bylinek ten správný odvar a radu. A že se občas chytnete a trochu zahubujete, to k velké lásce patří, to přeci dobře víte. Vždyť po každé bouřce, co se přežene, přijde úsměv a vše špatné odežene. Přejeme vám pevné zdraví a jen zprávy milé. Na zahrádce i doma prožívejte jen ty šťastné chvíle. A bylinky vám dodají sílu i na další léta, aby vám společný život dál krásně vzkvétal. Máme vás moc rádi. Za celou rodinu přání posílá dcera Vlasta s manželem.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dobrý podvečer, prosíme o písničku pro pana Petra Kroniku k jeho 56. narozeninám, které oslavil v úterý 28. července. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí kamarádky z Písecka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Prosím, zahrajte paní Miluši Novotné z Tábora k zítřejšímu svátku. Milá Milčo, k tvému zítřejšímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. Posíláme ti z Budějic písničku od tvojí oblíbené skupiny. Užívej si klid na zahrádce. To všechno a ještě více ti k svátku přejí sestry Jana a Jiřka s rodinami.
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: smáčet lízo, a čím ho smáčet lízo, řekni čím. Zkus vodu, v čem jí mám přinést, blá lízo, řekni v čem. No vem si větro, větro má ve mně díru.
1: Do konce hodiny tu máme ještě několik písemných přání. Nyní budeme přát k narozeninám. Dnes slaví své krásné 90. narozeniny moje úžasná teta. Teto všechno nejlepší, plno zdraví, pohody a spokojenosti přeje Alena Kolářová.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Dobrý podvečer, poprosila bych zahrát písničku pro pana Václava Boubalíka z Vrchotic k jeho 60. narozeninám, které oslavil v pátek 31. července. Gratuluje maminka, manželka a děti. Dále všichni Boubalíci, Voříšci a Magdíci.

Melodie pro večera jsou u konce. Dnes byly zaplněné do posledního místečka. Je tu teď úplně poslední vzkaz. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku Lilie od skupiny Ketchup. Jen tak pro radost do chvalsin od posluchačky Martiny. Michal Hovorka se pro dnešek loučí. Brzy opět naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Maďarsko kvůli vedrům čeká podle premiéra kritických 5 dnů. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. Křížová cesta na lesní hřbitov v Kamenici nad Lipou dostává důstojnou podobu. Hasiči zasahovali dnes na poli nedaleko Trhových Svinů na Českobudějovicku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje používaná k jejímu chlazení. Podle premiéra Petera Maďara na měřicí stanici klesla na -133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pakž vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes také rozhoduje, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
2: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
3: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
2: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Obnova křížové cesty vedoucí na lesní hřbitov začala v Kamenici nad Lipou. Restaurátor Jan Vodáček opraví všech 14 zastavení. Revitalizace bude stát přes 1 000 000 korun a finančně se na ní kromě města podílí i kraj Vysočina. Místostarosta ze SOCDEM Jan Pařík uvedl, že opravy by mohly pokračovat i po dokončení záchranných prací.
4: S restaurátorem panem Vodáčkem jsme domluveni, že by nám potom opravil. V horní části cesty jsou kamenné schody a potřebovali by srovnat, takže rozebrat, srovnat a tak. Takže to by bylo něco, co bude následovat, aby to potom pro lidi bylo komfortní a vybízelo je tu křížovou cestu si prohlédnout a využívat.
1: Nedaleko Keblan u Trhových Svinů na Českobudějovicku zasahovali hasiči u požáru balíků slámy na poli. Byl vyhlášený 2. stupeň požárního poplachu. Jak informovala na síti X mluvčí Monika Kocinová, hořelo na ploše zhruba 100x100 metrů. Krátce po 6:30 byl požár zlikvidován. Na Novobystřicku se dnes srazili 2 motorkáři, oba skončili v nemocnici. Podle policejní mluvčí Lenky Krauzové k nehodě došlo při předjíždění karavanu. První z motorkářů musel přibrzdit kvůli protijedoucímu autu a druhý do něj narazil zezadu. Na místě zasahoval i vrtulník.
0: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 18 a 15 stupni, zítra očekávejte jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty mezi 33 a 36 stupni, na horách do 31, vítr slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje ve Vimperku v ulici Pod Zámčí. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Zůstanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méněcenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. A začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakují v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v LPIDě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělé děti. Že? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně hlas. Tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátcem v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladké

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
1: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čičkovicích v severních Čechách.
0: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
1: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program k Dni židovských památek, který začíná, tuším, už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zběšičkách v jižních Čechách.
0: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
1: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
0: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
1: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
0: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
1: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
0: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
1: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví, ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravená, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
0: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
1: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka Vídiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adam.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou. Je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Vinčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa. Takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, nebo máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neshromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilií, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Haďači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Haďač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste, uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí, ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady část jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek chýní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, když jsem si maturoval, a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

to jen napoví. V šedých křídlech svítání, když se rodí den, bolest bere do dlaní horká letní zem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne?
2: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Když si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře, tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini

0: osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
1: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
2: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
0: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
1: V koupelně.
0: Které dveře nejvíc vržou?
1: Všichni.
0: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
1: Všude.
0: Kolik máte balkónů a teras?
1: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
0: Měl někdy zámek vězení?
1: Ne. Ne.
0: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
1: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
0: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
1: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
0: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
1: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
0: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
1: Klíče?
0: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
1: Ne, mám spousta klíče, obyčejní. A jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
0: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
1: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
0: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
1: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
0: Kde je oblíbené místo na svatby?
1: No, mramorový sál.
0: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
1: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
0: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
1: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
0: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
1: Když fouká vítr z prasečák.
0: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
1: Krása, pávy, práce.
2: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
0: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
1: Teda byste mi dali dobrý nápad.
0: Tak jak palice to vypadá.
1: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
0: Jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
1: Ano, a tam jsem byl, ale...
0: Co tam je?
1: Nic, mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často,

0: protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako... Kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela... mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornu, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám na dávám čtyři na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stroků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový jar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A patýku ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
2: To je
3: zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhnem tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políjet, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat. Jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77. 7.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v Pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSE normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli,
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamaráda, oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob jo, ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x20

0: ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo

0: Ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt a věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: největší.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
3: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
7: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi. Sport.
3: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
8: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
0: Velmi málo, ale občas ano.
8: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
0: Asi.
8: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
0: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
8: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
0: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
8: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
0: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
1: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
0: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
1: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
2: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
1: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
0: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
3: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
4: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
5: Co?
4: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
3: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
5: To je hrozně těžký.
6: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
5: Všecko víš.
4: To budou vedle, víš?
5: To jsou vedle. Jo.
4: Jaká měna se používá v republice Andorra?
7: Zase mohla myslet.
3: Tak dávejte dobrý pozor.
5: Řekni.
3: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
6: No, ono je to tam na hranici. Tam
3: teď ještě otázka, která se tam používá.
6: Prosím?
2: Franka nebo obojí?
6: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
2: Nebudu, tam jsme dvojice prostě. To...
3: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
2: Ale... Zkusíme
6: to v obojí.
3: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
6: My jsme se asi...
2: No ano, ano, tak.
6: Jak
2: tak.
6: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
2: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položíme otázku číslo 1. Co je to prampouch?
3: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
2: to není.
3: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
2: No.
5: To je výborný.
3: Jednoduchá
4: otázka. To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
5: To by nás, já ti nevím, ale
4: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
5: Já
4: nevím, nevím, jestli ho mám poslechnout.
5: Tak.
4: Co?
5: Já ho poslechnu.
4: Jo?
3: Posloucháte?
4: Nevynadáš mi potom.
5: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
3: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
5: Řekni to.
3: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
5: To má vědět, jaký oblouk je.
6: Tak nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
5: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdeňku.
0: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
1: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
0: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
1: Maria, snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
0: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
7: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby nepokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
1: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C.A.K. Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sergel et alim o šas inen sebuf itkin sot, ju slit otorps i tuch adžib i džakšan i návstop co.
4: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově?
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně?
1: No, a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Borešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad Možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku? A vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama, vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
6: vědět?
2: Na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do
2: literatury. Jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zbyste jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk pošívá se na prostě.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: To prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
9: Pro mě teda...
8: Kromě hudebníků.
2: Pozor, jo. Ale to je zavádějící. To myslíme jako... Pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klavirist, teď to říkáš, no já...
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Sasky.

0: pět ran. Š.
1: Šašo, šuška, haluška, šup, šašovi, dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.

0: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
2: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Sazky Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
0: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
3: a
0: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Sazky Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
2: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
2: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty, Sasky ano. Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení.
0: Víte,
1: pořád
0: že by mě
1: jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký, no, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla, no a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie, zase to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu. Ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho, počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30. Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní Hana.
1: Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuju i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Marečku, ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, už jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko, protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidka.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utekl, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnanec magistrátu.
0: Rozumím, ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravin, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají. Že?
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky. A hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá říct. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hej, bejte se. A takové, říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznali. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, mám i fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No ještě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a jdu tří do rána. Dneska některé ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
0: Já myslím, že
1: já nemůžu
0: dít, tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte ty pohádky, jo, ten samý den, se to jmenuje, no, ten lítající, asi nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Celka Mája, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte, robot, já myslím, že když třeba... Že když třeba vám bylo 10, 15 roku, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zblávnil a svět je na ruby. Na podzim, jak teďka už začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40-stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všechno je na ruby,
0: Kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, měsíc před začátkem školy. A až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Podlubí vás, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Všem dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k noční lince, ale především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem ji hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno.
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirkol první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No děkuji vám za to.
1: No to právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje, i když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuju a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchto dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: my jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Jura Novák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizorů různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, když jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček. Měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba o Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonocích chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhů, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Danu, nevzala brýle, takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie, a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče iž byhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Ať to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bledky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři tak, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala lítka jako i nám,
0: tak velice to si zase rád začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, na schovávanou ceně, na schovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, no ne ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to

0: a Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul a no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo, nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, vary, Mariánky. A teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
1: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
0: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s kulkama, samozřejmě nahoněnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
1: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné. Takže na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
0: Tak tehdy... a to u nás nebylo.
1: To nebylo.
0: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
1: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
0: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. Zimně jsme tam brusleli a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby to na takové

0: tohle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
1: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
0: I vám.
1: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, na honěnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života. A nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil, například Františkovo psaní ze Židlochovic, ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum. 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No možná hodně malí. 7, 8, 10, 12 roků. Tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle Cčka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního. Nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, tlesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala. Já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte, v lese světlušky, tak my za nima jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny. Skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně s balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju. Vy jste mě znovu vrátila do dětství a Mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali tak, takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba, chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chudy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a studolou, no tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách a to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večír, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku, kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových všelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzo vstávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče, nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní, takhle ty hry, jo, karty, všechno. Ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry. Oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli taky různý věci. To byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě ji předtím zabili. Jo.
0: Tak to je, to žení hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás po strání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježišme, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali za pár raků, že to byla strašně dobro, to krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masíčko, a takže jo, to jsme tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou. To byl taky takový malý příběh krátký. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta tenkrát, no táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa tříli do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a člověče, tam ty kluci, oni tam tříli do stromu. Pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral z mrskalie a on dělal tenkrát tady nebudu říkat kde přímo, ale ve fabrice, on to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku, kovovou malou kostku, jo, on to s bucharem nažavil a bucharem to sklal do kostky, tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový moje otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů, oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřihlo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkali, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci nenašli, jo. A oni to postupně složili. A pak soused Srnec, naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata o stole s tím, jo.
0: Ale to sice...
1: motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod motoru. Nějaký ten Triumf nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašně hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na traktorek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší ním, asi 15, jo. To byli malí kluci, jo, a to stejno s tou pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Říkám, ale... ono, dívejte, ve městě
0: po válce,
1: děti hráli jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, anebo v obecné škole.
1: Děti hráli, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany, asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano, ano.
1: Protože to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že
0: ne, vůbec, absolutně ne.
1: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Mimo ta hlava.
1: A potom dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametralo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne.
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný a pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma, jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: Ostatní, no dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: A víte, že to děti neznali? Tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mně jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí. Jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, moc... že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mývali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, to, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřetího člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, ale že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochou asi, ale. A tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili syna jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. No. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali, noční linka končí za 25 minut, ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály, jsem ročník 68 a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu, taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, tedy mám tím na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně, taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hrali jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly. To už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí, ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a z lásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala v lásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrála k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě, no. To
0: jablka v županu.
1: Specialitka. No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který ochutnal někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí, píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuji moc krát, Dano. A děkuji vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: naši všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně jako ti dělouši jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu na to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme to vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Že i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
1: No,
0: takže
1: no.
0: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když jsem vyrazil na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
1: A chytali jste do ruky?
0: Prosím?
1: Chytali jste do ruky nebo na udici?
0: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, říct, jo, a to se, když se zadařilo, tak i dva na jednou jsem vytáhl.
1: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
0: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Víte, si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby mě nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový. No. A už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě a přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
1: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
0: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. My jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
1: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromu můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
0: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, se dával na zvůz a já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
1: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
0: Já už jsem tady to zmiňoval.

0: několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
1: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
0: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi očas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
1: Slaměnky.
0: Zbytová byl kopeček, tak jsem se polil, co jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, když jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili.
1: Mm-hmm.
0: Takže takhle. A ty slaměnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
1: No právě, proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
0: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ty naučáky, kteří poslouchají, protože i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediný.
1: Díky a naslyšenou.
0: Hezkou dobrou noc, ahoj.
1: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/lomítko/linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vyňatou třikrát napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsí.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergoří mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, já mu říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: starý,
3: si určitý.
0: Starý, já už se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní trapný teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: Prosím. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, mě proti tomu slovu neproti. Naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no i u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že? Za věrnost, bude by nemusel být věrný, pak jsem směl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Taky jako jsem, ano.
0: Dal byste mi ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor. Když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li to doma, je doma sama.
2: Ano.
3: Jo, že bychom si šli
0: za to. Je-li sama s kým je?
2: A dozvíme
0: a
2: se to.
0: Jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že jo. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to nepokoje.
0: O některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
0: Co jste, já jsem neposlechl.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji auto, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vídeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vídeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hodně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává šelistos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radí, to nevadí. Ale nechtěje a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku hrát riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe. Co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách. Co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do palen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč.

0: masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
1: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.